vlastně jenom pro vdovy a sirotky, ženy a děti zabitých mužů. Pomáháme také ve službě duchovních kaplanů a staráme se o několik sociálních center. Můj nejstarší syn Filip mi vždy říká, tati, na takový objem práce potřebuješ dobrého asistenta, projektového manažera. Já říkám, že nepotřebuji, protože Jenda, i když vše dělá dobrovolně, tak je výkonnější možná než dva asistenti. Například já mu pošlu večer v 19 hodin prosbu o vytvoření smlouvy a deklarace pro celnice. S tím, že mi to stačí do 2 dní. A on mi to ve 21 hodin, tedy za 2 hodiny, pošlo zpět v češtině i angličtině. Taková spolupráce je pro mě k nezaplacení. Jak už jsem zmiňoval, Jenda byl starším sboru ve Vsetíně a také jednatelem křesťanských sborů v České republice. Jako jednatel některé věci velmi vzácně posunul dopředu. Propojil lidi s různými důrazy na teologii a spiritualitu, dal jim prostor, dokázal otevřít dialog a spolupráci tam, kde to dříve nebylo možné. To jsem sledoval vždy se zájmem a respektem. Sem tam jsme spolu po telefonu nebo výjimečně při kávě sdíleli, co já prožívám v práci na Ukrajině a on ve službě v církvi. Minulý rok na podzim mi napsal, že ho Pán Bůh vede bokem, aby si dal pauzu, aby odstoupil od staršovství i jednatelství, aby si odpočinul a že se uvidí, co s ním Pán Bůh dál bude dělat, kde ho použije. Obratem jsem mu na e-mail odpověděl, že si vážím toho, že to takto vnímá, že je ochoten si to připustit a že je schopen Pána Boha takhle nejenom slyšet, ale i poslechnout, respektovat ho. Napsal jsem mu, že si vážím jeho poslušnosti, odvahy a že mu to moc, moc přeju. Že si myslím, že nové živé věci vlastně takto vznikají, když si dáme pauzu. Jednou jsem tento princip diskutoval s kamarádem Lukášem Hradilem, že pokud člověk nezavře některé dveře, jiné se neotevřou. On mi na to řekl, jo, ten princip znám. Také jsem měl Moskviče. Do té doby jsem tento vtip neznal. Moskvič bylo auto, kde tento princip fungoval mechanicky doslova a do písmene. Pokud jste některé dveře nezavřeli, jiné jste neotevřeli. Dovolte, abych vám představil jednu biblickou postavu, kterou možná i dobře znáte. Narodil se v dnešním Turecku, byl Židem z kmene Benjamín a zároveň měl římské občanství. Studoval v Jeruzalémě u známého učitele Gamaliela. Patřil k farizeům, přísnému náboženskému směru v judaismu. Ano, jedná se o apoštola Pavla, tedy Saula. Saul, hebrejský Šaul, bylo jeho židovské jméno, které používal mezi Židy. Pavel, latinský Paulus, bylo jeho římské jméno, které se hodilo při působení mezi pohany, nežidy. Saul byl horlivým odpůrcem prvních křesťanů. Aktivně je pronásledoval, zatýkal a nechával je uvěznit. Souhlasil i s kamenováním Štěpána, jednoho z prvních křesťanských svědků. Od židovských velkněží si vyžádal povolení, aby mohl jít do Damašku a tam zatýkat Ježíšovy následovníky. Jenže Saul prožil ve svém životě obrácení doslova a do písmene. Skutky apoštolské, 9. kapitola, 3. a 6. verš. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul řekl, kdo jsi, Pane? On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dozvíš, co máš dělat. Saul 3 dny nic neviděl, nejedl ani nepil. Za ním pak byl poslaný učedník jménem Ananiáš z Damašku, který na něj vložil ruce. Saul znovu nabyl zrak a byl pokřtěn. No a pak se naplno se stejnou horlivostí pustil do nové služby. Ne, tak to není. Galackým, 1. kapitola, 15. až 18. verš. Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjevit mě svého syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku,
Ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoly dříve než já. Nýbrž odešel jsem do Arábie, potom jsem se zase vrátil do Damašku. Teprve o 3 léta později jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem a zůstal jsem u něho 2 týdny. Pavel odešel na čas do oblasti nazývané Arábie, pravděpodobně do pouštní oblasti na jih od Damašku. Není přesně řečeno, co tam dělal, ale většina vykladačů se shoduje, že šlo o čas samoty, čas pro modlitby a přemýšlení, hlouběji poznával víru a své povolání a připravoval se takto na budoucí službu. Aby se mohly nové dveře otevřít, je potřeba některé staré zavřít. A ten čas mezi tím je nejenom velmi vzácný, ale pro budoucí službu také nezbytný.

Mám pro nás cvičení pro tento týden. Pojďme si položit otázku, v jaké fázi života jsme. Někdy je čas být vytrvalý, pokračovat v tom, co děláme, dokončit to, co jsme rozpracovali, ale jindy nás Pán Bůh může zastavit a říct, dej si pauzu, pojď některé dveře zavřít, aby ty nové se mohly otevřít. Tohle jsem v životě jednou zažil také sám. Po 21 letech práce v církvi a neziskovém sektoru jsem skoro vše předal a skoro ze všeho jsem vystoupil. Lidé mi říkali, Petře, jdeš nabrat novou sílu a inspiraci a pak se pustíš opět do práce? Ne, já jsem potřeboval chvíli nemít žádný plán, jen projít obnovením duše, nadechnout se. Dělal jsem zednickou a tesařskou práci, postavil jsem saláš, pořídil jsem si ovce. Po roce a čtvrt této pauzy začala válka na Ukrajině. Neviděl jsem, že to bude nový prostor pro mou službu. Ale nikdy bych nebyl schopen do těchto dveří vstoupit, kdybych dříve některé jiné nezavřel. V pomoci na Ukrajině spolupracuji i s Danem Žárským, ředitelem Vsetínské diakonie. Dan je pro mě výrazná a inspirativní osobnost. Práci diakonie ve Vsetíně neskutečně zbudoval a rozšířil. Vím, že tento rok jako ředitel bude končit. Pokud budete tento díl poslouchat živě v premiéře, tak on možná už bude na cestě do Izraele. Jede ze Vsetína do Izraele na kole. Jsem zvědav, jaké dveře před ním Pán Bůh v budoucnu otevře. Jenda Vopalecký se mi po pár měsících ohledně svého odstoupení z jednatele křesťanských sborů znovu ozval. Řekl mi, že by rád navrhl, abych to po něm přebral já. Ale o tom vám řeknu v příštím díle. Petr Hůš vás zdraví z pořadu Klika od mikrofonu z Rádia 7 a budu se na vás těšit zase za týden. Mějte se krásně.

Jordán přešel už všechen můj lid. V poušti hrob je za mou věrnost cenou. K němu prý rád

0: Vítejte, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách. Je tu další čaj do páté a bude to opět teď v několika početné řadě další kraso smutnění. Protože v neděli 26. dubna 2026, krátce před svými 68. narozeninami, náhle zemřel v Brně hudební vydavatel Miloš Gruber, velký podporovatel nezávislé hudební scény, spoluzakladatel značky Indies a majitel vydavatelství, tedy jedné ze tří nástupnických firem původních Indies, tedy Indies MG Records. Byl to šok pro jeho přátele i známé už proto, že den předtím postoval na svých sociálních sítích radostnou novinu, že už fungují zahrádky a že si konečně může zajet ven na pivo. Miloš byl neocenitelným propagátorem neúplně tradiční hudby spolu se svými parťáky, nejprve jedním, tedy Milanem Pálešem, a posléze i dalším Jaromírem Kratochvílem, začali v roce 1990 půjčovnou hudebních nosičů v ulici Milady Horákové a ta se stala zárodkem pozdějšího vydavatelství Indies. Bude lepší, když to všechno vylíčí Miloš svými vlastními slovy. Nemá cenu, jak já vždycky říkávám, skákat na hrobě, to znamená s lítostí vzpomínat. Bude lepší připomenout si přímo jeho hlas, který v rozhovoru k výročí Indies Records vedl Miloš Gruber právě zde v Proglasu s naším hudebním redaktorem Milanem Tesařem. Takže poslouchejte Milošovu oblíbenou hudbu, nalejte si k tomu něco dobrého a vzpomínejte s námi.
1: Vlastně na začátku před těmi 30 lety tam byla ta půjčovna, že? To byl začátek.
2: Začátek byla půjčovna CDček, ano, ano. Vlastně domluvat jsme to začali někdy před Vánoci roku 89. Přišel takový nápad. Domluvali jsme to vlastně s Milanem Pálešem, já, plus jsme si řekli, že teda je potřeba do toho dát víc lidí, aby byly nějaký finance a měli jsme co půjčovat.
1: No to by mě právě zajímalo, co vlastně se dalo půjčovat v té době, jak jste získávali ty desky.
2: No i my jsme si určili nějaký vklad finanční, nevím, jestli třeba 15 tisíc na osobu, nebo to už bych si asi vymýšlel moc. A někdo to dal teda dohromady finančně a někdo to dal, pokryl vlastně ze své sbírky konkrétními CDčky. Zhodli jsme se poměrně hodně na směřování žánru, nasměřování té půjčovny, či chtěli jsme být taková zpočátku půjčovna zaměřená na alternativní hudbu, že by to nebylo příliš popový, příliš komerční, profláklý tituly. No a jakmile se v prosinci otevřely hranice, tak jsme jezdili nakupovat do Vídně. Takže to jsme si vlastně tam jsme, odtamtud jsme čerpali CDčka a pamatuju si, že vlastně, když se půjčovna otevřila, to bylo teda toho slavného 14. února, a měli jsme 154, 156, něco takhle počet CDček. Uhum. To byl vlastně první den vlastně při otevření tady takovýto počet. Uhum. Což není, teď se to jeví jako málo, jo, ale v té době jako to bylo fajn.
1: A v té Vídni tam jste nakupovali podle jakého klíče? Měli jste nějaké svoje oblíbené věci nebo si nechali třeba poradit?
2: My jsme se shodovali třeba s tím, konkrétně s tím Milanem, jsme se znali, já nevím, už 10 let a půjčovali jsme si desky, půjčovali jsme si nahrávky a měli jsme hodně podobný vkus, takže různá ta scéna jako Nová vlna, jo, nebo prostě post-punk, to znamená kapely jako Cure, Suzy and the Banshees, Pixies, plus jsme tam dávali ještě nějaký zase, aby to nebylo tak jednostranný, tak třeba, já nevím, klasiky Pink Floyd, Genesis, Peter Gabriel a tak podobně. No. New Order, Joy Division.
1: O co byl teda zájem v té době? Spíš právě o tu klasiku nebo tady o ty alternativnější věci ze strany těch půjčujících?
2: Jasně, tak ono v podstatě ze začátku tam nechodil moc lidí, protože to byl kamaráda v bytě, takže tam přišel třeba za den, já nevím, 20 lidí a byli to takové lidi z části, které jsme už znali a taky jsme se zhodovali s tom vkusu hudebním, takže převládali právě ty kapely, které se jmenoval. To je takový ty mimo střední proud.
1: Měl jsi potom pocit, že v nějakém momentě, a teď se ještě pořád bavíme o té půjčovně, že nastal nějaký skok třeba, co se týče právě toho známosti, toho, že těch lidí tam najednou začalo chodit víc. Byl tam nějaký takový zlom, nebo to šlo postupně?
2: Ono to šlo poměrně kontinuálně nahoru, ale zlomil samozřejmě v momentě, když jsme získali nebytový prostor, to bylo na ulici Mlady Horákové, a otevřeli jsme opravdu jako regulérní prostory. To bylo někdy na jaře roku 90, duben, květen, červen, nevím přesně. To byl, tam byl nějaký, to byl vlastně takový nějaký přízemní byt, ale ten byl používán jako sklep, takže tam byl uhlí a takže se to muselo vyčistit, upravit, nechat vyrobit nábytek. Jo, takže,
1: takže ale docela brzy teda potom.
2: Velmi brzy. Měli jsme štěstí, že jsme prostě na nějakým tom bytovým hospodářství, co to bylo, v obcházeli, jestli nemají volný prostor, a to byla taková hurá doba, že vlastně všichni jednají s takovým nadšením, takže se to podařilo a zase přes kamaráda, kamarád byl jako architekt a nábytkář, jsme se hnali, takže takový hodně extravagantní na tu dobu interiérový vybavení se podařilo dělat. No a tam potom to byl právě ten skok, že vlastně už tam začali, už jsme provozovali tu půjčovnu denně, či u toho kamaráda v tom bytě to byl tuším dvakrát týdně. No a přidali se k tomu prodej, takže tam se začali prodávat u nás vydávaná LPčka a posléze i CDčka, čistý kazety a podobně. A vlastně měli jsme takový, zhodli jsme se na tom, že to, co půjde mimo nějaký to minimum, který jsme si brali pro sebe jako z těch příjmů za to půjčování, budeme znovu investovat a prostě zase opravdu jednou třeba 14 dní jsme jeli nakupovat CDčka, takže za chvíli se to rozrostlo třeba za ty 2, 3, 4 měsíce na 500 CDček. A pak nastal další významný moment, že se vrátil jeden emigrant, který žil ve Spojených státech a chtěl se přidat a s tím, že vlastně zdvojnásobí počet těch CDček jednorázově. Tak jsme se dohodli na teda nějakým způsobem, jak bychom spolu mohli fungovat a ze dne na den prostě z 500 byla 1000. A to už bylo opravdu dobrý, to už bylo hodně a to už tam chodilo třeba, já nevím, 100-200 lidí za den. Potom takovou dobu, já nevím, 2-3 roky na Svoboďáku, v prvním patře, myslím, nad knihou.
1: Aha, vidíš, tak to mě to no, už nepamatuju. No.
2: No a pak vlastně se vybudoval veliký prostory na Kozí.
1: Ano, ano.
2: Jo, ty byly vlastně dvou sklepní plus přízemní. Ve sklepě byla půjčovna a v přízemí byla prodejna.

0: Ale mezi tím teda začala zase ta šťastnější etapa vydavatelství.
1: To začala poměrně záhy, no.
0: No, no.
1: To byl vlastně rok po otevření té půjčovny, nebo rok po vzniku jakoby firmy, tak jsme začali uvažovat o vydání a dostala se nám do rukou nahrávka Middle Chicago Era, Steak. Moc se nám to líbilo a tak jsme si řekli, proč zkusíme to vydat, no. A už to bylo.
0: A co to v té době obnášelo vydat desku ve srovnání třeba s dneškem? Protože to je úplně jiná situace, jiné prostředí. V čem to třeba bylo v té době náročnější?
1: Tak hlavně jsme to neuměli, že jo?
0: Jasně.
1: Takže jsme se vlastně v tom prostě, nebo neuměli, no tak. Ono zase tak úplně odlišný to nebylo, protože byla tenkrát jedna jediná listovná CDček, což byla Čelákovice. No a najít si nějakého výtvarníka, kdo udělal obal, domluvit se s kapelou na nějakých podmínkách, no a pak to dostat do obchodu. Jo. Takže vlastně některé ty fáze tady tohohle toho řetězce byly tenkrát jednodušší, protože tenkrát byl hlad po CDčkách, takže dostat nový titul do obchodu nebyl vůbec žádný problém. Že jo. Takže to šlo samo. No s kapelou to jsme s tou první a vlastně z 99% ostatních jsme jako komunikovali na takové přátelské bázi, ne jako striktně jako obchodně, což se dařilo a měli jsme z toho radost. No a co se týče obalu, tak zase jsme nechávali interpretům volnost, takže asi, když měli někoho svého jako výtvarníka, třeba konkrétně u té Iry to byl Milan Langer, jo, takže to byl nehrající člen kapely, takže ten všecko připravoval. No. Jedině ten rozdíl bylo, že nebyly takový ty všude možně profesionální možnosti ten obal připravit do fáze tisku. To znamená, první alba se třeba dělali, že se dělá maketa fotografickou cestou, ne nějaký Photoshop, ne nějaký vysoce specifikovaný grafický programy. Takže to bylo takový pionýrský hodně, jo.
0: Ty jsi říkal, že byl hlad po CDčkách. Já si pamatuju ještě tu dobu těch raných 90. let, tu půjčovnu, kdy třeba sám jsem neměl CD přehrávač a bylo to tak, že jsem si půjčoval u vás CDčka a kamarád mě to potom přehrával na kazety.
1: Jo.
0: A určitě byla řada lidí, kteří v té době ten přehrávač ještě neměli. Sledoval jsi třeba, nebo sledovali jste, jak postupně se třeba saturoval ten trh, že přibývalo těch přehrávačů, těch lidí, kteří si kupovali ta CDčka. Jak to bylo?
1: No tak lidi, co si kupovali nebo půjčovali, CDčka byl vzrůstající trend, jo? Ale kdo z nich měl CD přehrávač a kdo neměl, to netuším. Když si myslím, že v té době, já nevím, po těch 90. letech, nebo třeba v polovině 90. let, to bylo úplně běžný. Jo? Ono i tím, jako já třeba nevím, já jsem začal s CDčka v nějakým 86. 87. Takže oni byli, když to stálo šílený peníze tenkrát.
0: No, jasně, no.
1: To bylo několik výplat.
0: Jasně, no. No to je taky postupně, že napřed, že vydávali jste na kazetách vedle CDček.
1: První tituly, některý měli vlastně větší prodejnost v formátu kazety než CDčka, jo? Takže to tak opravdu bylo. Až posléze se to začalo převažovat. Jo?
0: Někdy kolem toho roku 2000 někdy se to nebo před...
1: To už možná dřív.
0: To už možná dřív.
1: No, kolem toho 2000 to už jsme vydávali i tituly, které na kazetách...
0: Tam už byly jenom CDčka, že? U
1: málo který, titul, to jsme zase... No, to, když jsme cítili, že to je titul takový, jakoby... Hodně komerční v tom smyslu, že by si to kupovali i lidi, kteří nejsou vyloženě fandové hudby, ale třeba pro děti a tak dále, či dětský tituly, nebo takový ty top v prodejnosti. Takže to jsme udělali ještě kazetu, ale postupně času jsme u toho pustili. No.
0: Ty jsi říkal v souvislosti s tou půjčovnou, že jste se zaměřovali na tu alternativnější hudbu
1: zpočátku.
0: Jak to vnímáš u toho vydavatelství? Protože tam taky, ne, jako samozřejmě nikdy jste nešli do nějakých komerčních žánrů, ale taky se to žánrově otevíralo. Když srovnám prvních několik titulů a potom, jak to bylo třeba o 10 let později, tak ten vějíř byl mnohem větší. Byly třeba i nějaké diskuze, jako kudy se vůbec vydat a
1: jasně.
0: Co ano, co ne?
1: No, byli, samozřejmě. No zpočátku to bylo tak, že vlastně ta cesta nebyla úplně otevřená k těm jakoby známějším kapelám. To znamená, my jsme začali s tou Irou plus vlastně s kapelama nebo s lidmi i kolem ní, takže ty Piráti 44, archivní Piráti, to je všechno ta hradecká scéna. Plus tady z Brna jsme zase znali, tak jsme dělali třeba Vladimíra Václavka, desku, jo, a Hír, kapelu Vyškovskou. A prvním takovým krokem do takového jakoby velkého světa těch top interpretů byli Psí vojáci. A to nám velmi pomohla Pavla Švédová, která jim dělala manažera. Takže ta vlastně nás doporučila. Měl jsem zkusku s kapelou a relativně s Matou jsme se domluvili a vyšla první její deska u nás, což byla Sestra. Jo? A brzo potom následovali další, ať už to byla Skvělá brutální lirika, nebo potom to jsme velmi rádi, no, to byl to vlastně ta iniciativa vznikla od nás, že jsme chtěli, aby na regulérním CDčku byly Žiletky. Uh-huh. Jo, to je taková stěžení jejich píseň. Všichni jsme ji měli rádi, ale nebyla nikde k mání. Takže jsme přišli s nápadem,

vydavatelství, který vydává hezký desky, vypadá i vizuálně krásně, má to svou kvalitu, tak se ozvali třeba Zuby nechty, jo, a postupně se to začalo nabalovat. A rozšířil se taky žánr tím, že vlastně ani já, ani prostě třeba ten Milan jsme nebyli vyloženě úzce specifikovaní třeba na nějakou tu alternativní scénu a měli jsme rádi folk, jo, měli jsme rádi novou vlnu, takže folk, že jo, tak milovali jsme Janotu, milovali jsme Merty, chodili jsme prostě na Honzi Buriana, Jakuba Nohy. Tyhle ty interprety postupně jsme vydávali a zase vydali jsme jednoho, ten to řekl druhýmu, oslovil nás druhý, takže to bylo takové, některý jsme oslovovali my sami, někteří přišli za náma, jestli nechceme vydat desku. Jo, ale jediný, co jsme, nebo to, co jsme snad nikdy neopustili, a na tom jsme se zhodli, že vlastně ta muzika se nám musela líbit. Museli jsme ji považovat jaksi za kvalitní. Když to slovo kvalitní třeba je jaksi trošku subjektivní dojem, ale přece jenom jsme se tím zabývali, já třeba od nějakých 12 let, jo. Myslím si, že i ten Milan, jo. Takže jsme přehled od té hudby měli a věřím tomu, že jako vyloženě titul, za který bychom se styděli, jsme nevydali, no.

neví kdy a komu. Třeba na hodiny mezi stíny viny snad na cestu domů. Smrtka po tabáku.

0: té době, kdy jste ještě fungovali jako jedna značka Indies, měli jste už nějak rozdělené kompetence, to znamená třeba žánrově, nebo naopak, kdo se o co staral, jak to bylo?
1: No ani ne. Když to vydavatelství začínalo, tak vlastně s těma interpretama jsem jednal já a smlouvy jsem s nima dělal já, ale na tom, co vydáme, jsme se jako bavili. Jo, někdo přišel s nápadem tím, někdo s tím. Touha byla třeba vydat i Hubitovou. Uh-huh. Tu jsme měli všichni moc rádi. Navíc to by měla renomé, jo. Byla to osobnost. A takže jsme s ní vstoupili v jednání. Já jsem ji znal ještě z dob 80., kdy vystupovala s Pavlem Fajtem z Vdu. Takže nebyl jsem pro ní úplně neznámej. A takže jsem to zkoušel, zkusil jsem ji. Tenkrát vlastně vystupovala s programem Bílé inferno s Vladimírem Václavkem a to se nám nesmírně líbilo. No a podařilo se. Takže nakonec kývá, že to u nás vydá a to byla velká sláva. To jsme byli nesmírně rádi a vznikla vlastně ta deska, která s odstupem času nestárne a pořád ji považujeme za jednu z vůbec nejlepších, kterou jsme za celou éru vydali. Mm.
0: Potom v určitém momentě vy jste se napřed rozdělili na takové jakoby podsekce.
1: Tak.
0: To byly ty možnosti, ty už měl ano, MG, ano, že? Petr Hysel, bylo to v rámci jednotného a potom se rozdělilo.
1: Bylo to vlastně zastřešeno vlastně firmou, jedním jakoby ičem, jo? Ale už, protože samozřejmě člověk léty, jednak nemůžeme se zhodnout na všem. Mm. Jo? Někomu se víc líbí, nebo soustředí se víc na tento styl má nejradši, někdo zase k tomu je vážnější, má rád zase něco jiného a tak dále. Takže samozřejmě, když přinesl někdo nějaký titul, tak jako se říkal, jo, tak jako mě to zase tak neoslovuje, ale nejsem proti, vydejme ho, jo. A naopak, jo. A takže vlastně jsme si pak řekli, zkusme to dělat tak, že bychom si udělali vlastně takový ty tři jakoby podvydavatelství. Bylo by to všechno prostě společný peníze, ale částečně už by to bylo i vlastně ty případné zisky a případné ztráty toho daného titulu v tom daném jakoby podsegmentu, by ten člověk na tom nesl i finanční odpovědnost nějakou, nějakých procent několik nebo tak nějak. Čili tak to byl takový jakýsi první krok, jo, to je tomu, že každý už si tak jako maličko preferoval ten svůj styl práce nebo uvažoval do budoucna, co by ještě chtěl a tak dále. Jo. Takže
0: A pak nastalo teda to skutečné rozdělení.
1: Pak nastalo to skutečné a protože zase než mnohý opravdu to bylo už v posledních letech třeba, že ne přímo hádky, ale opravdu tam byly nezhody, třeba to nevydá, nebo tohle to nedělá, to organizovat třeba nějaký veliký koncert, někdo to chtěl, někdo to nechtěl, jo. Takže vlastně prostě, jak bych to řekl, že to nebylo už takový 90% zhoda, ale třeba půl na půl. Jo? A tak se si říkali, tak to pojďme rozdělit, spolupracovat budeme dále, kamarádi jsme byli, jsme a budeme, to vzniklo úplně neskutečně, jako, nebo to rozdělení proběhlo, když to člověk si zpětně vezme, jo? Kolik už tam bylo v tom katalogu titulů, to bylo asi 330, jo? A tak to byla velká firma, velký vydavatelství, to nebylo. Tak to proběhlo tak jako hladce a bez nějakých prostě hádek, jo. Což jako mnoho lidí zvenčí si říká, to snad ani nemožný, jo. A vlastně i po tom rozdělení jsme spolupracovali, protože třeba ten Jaromír vedle toho těch svých titulů, které vydává, má distribuci, že jo, takže já dávám Jaromírovi do distribuce svý tituly, Milan svý tituly, jo, setkáváme se, takže jako z mého pohledu paráda, myslím, že každý z těch zbývajících dvou je s tím daným stavem věcí spokojený.
0: Vzpomeneš si třeba na nějaký titul, který si vydal už s tím, že si vlastně věděl, že třeba kolegům by se to tak moc nelíbilo, ale že tobě je to blízké?
1: Já si pamatuju, jak jsem těžce prosazoval Jirky Konvrska. Jo, já jsem ho chtěl vidět, mě to hrozně upoutalo. Myslím, že to doporučoval, nebo objevil ho pro mě Karel Prokeš, tuším, jestli se dobře pamatuju. Podobně jako Tomáše Kočka, myslím, dal tip. No a ten Konvrzek vlastně mě se strašně líbil. Jo? Já jsem v tom viděl i takovej, já nevím, je to odvážný srovnání, ale nějaký náznak třeba Toma Vejce, takový jako sírovost. Jo,
0: ale já rozumím.
1: No a to je hrozný, to nemůžeš výdat, to přece nevídáme. No. Ale možná si to poslech dvakrát, třikrát, čtyřikrát a pak řekl, on to fakt je dobrý, jo. A když ho viděli naživo, když nám hrál jednou na zahradě, nebo tady, no tak, tak měli skoro největší úspěch, jo. Takže toto byl, to si pamatuju, že to byl poměrně, ne boj, ale byl jsem jediný, kterého tam spál, jo.
2: Tam někde pod tím kamenem mají mravenci svoji zem, v ní žijí a pracují, svoji zem milují.

Někde pod fípem leží ta naše česká zem. V ní lidé pijí a zpívají, měsíc na výplatu čekají. Na

0: Vy jste si vlastně rozdělili všechny ty tituly i ty, které jste vydali předtím, že nějak na ty tři,
1: ano.
0: Do těch tří firem. U čeho tě třeba nejvíc mrzelo, že si o to jakoby přišel, že to už není tvůj titul nebo tvoje kapela?
1: Tak těch titulů je víc. Ono takhle, když vznikly ty podsekce, jako by ještě v rámci jednoho indies, tak my jsme si rozdělili to, čí bude od daného momentu nové tituly, ano. Ale podle kapel. Jo? To znamená, ta není. Tak já jsem třeba na Raduzu, tak od toho momentu dělení jsem si vydával Raduzu. Jo? A podobně. A vznikalo to prostě takovým, ne losem přímo, ale prostě kolečkem. Jo? A podobně při tom tvrdém rozdělení se rozdělovaly ne kapely, ale vydané tituly.
0: Jo.
1: Protože ona možnost kapely to nešlo. Že některá měla jedno, dvě alba, některá měla šest. A my jsme chtěli, aby každý měl adekvátní počet, stejný počet titulů vydaných v té době. Takže to šlo po albech, opravdu. Aha. Proto nastala situace, že prostě ten měl jednu radu, ten měl jednu radu a tak dále. Jo? Původně jsme si mysleli, že to pak třeba povyměňujeme, až to bude rozdělený, že já řeknu, hej Jaromíry, ty máš jednu radu, dej mě, já ti dám za to dva hrubý, nebo dám tři hrubýho, jo? Který... A tak. Ale nakonec to u něčeho to dopadlo, u něčeho ne. Takže proto vznikla ta situace, že třeba Už jsme doma je třeba u třech lidí. Jo? Já mám třeba většinu a vydávám všechny nové desky, ale třeba dvě, tři starý má třeba Jara. Jo? Takže, ale hold, na jiný systém jsme nepřišli, nebo... ale i tak to dopadlo dobře.

Koupil jsem kostel v Sudete, do hámu navracel svý duch. Schovával obrázky po dětech, od Prahu vymetal bídu. Koupil jsem kostel po Němcích, kostelík sudeckou chalupu. Duše a panenky v kredenci, slyšáky chodil jsem po lupu.

Koupil jsem kostel v údolí, ve strání hledal jsem Boha. Houby a brusinky, cokoliv, hledal jsem sebe a našel jsem oba. Hledal jsem život, co nebolí, nenašel smíření bez viny. Nad střechou kroužily sokoly, hořelo srdce a

schovaný za komín, za věž a za kříž a za stromy, rudý jak šťáva z jeřabin.

0: My jsme zmínili to Bílé inferno. Zmínili jsme Psí vojáky jako takový hodně klíčový titul toho rozvoje firmy. Kdyby ty směl ještě zmínit třeba dva, tři nějaké pro tebe zásadní tituly?
1: Pro mě zásadní titul, nebo zásadní, velmi milé setkání byl třeba s Majorovými a Rozdovými tabulkama. Jo? Ty já mám strašně rád a Gabretu, prostě to patří mezi třeba mých 15 nejoblíbenějších titulů. Stejně tak Petrovi Linhartovi tituly, Sudeta, miluju, jo? Je krásná deska. Jo? Takže to je srdeční záležitost. Raduza, mám radši tu její tvorbu, když hrála Sohlovi sama. Jo? To mě oslovilo víc, takže třeba pro mě je třeba mě Příměstvůj jako z její tvorby. Jo? Navarová tam, nevím, co řešit, taky. Taky mám rád třeba tu Skleněnou verbu s Ivanem Gutierrezem, jo? Komornější záležitost. No, takže těch titulů by se našlo hodně.
2: Tak to byl dnešní Čaj do páté. Opravdu krasosmutnění v pravém slova smyslu. A bude to tak i v souvislosti s poslední písničkou, kterou si jako jednu z Milošových oblíbených pustíme na závěr. Bude to Polero z desky Zuzany Navarové a její Koa, Skleněná verba z roku 1999. Miloš Gruber rozhodně vstoupil do historie hudby u nás, jednak jako vyhledávač talentů, velice originální osobnost a osobnost velice silná. Čest jeho památce. To je z dnešního Čaj do páté vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bredfeldová, prostřednictvím rozhovoru i Milan Tesař a z hudební režie Roman Kabelka. Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

kluk a kočka poptávali na městě kryt. Kryty prý jsou, jen je to tajné, a ať se nebojí, jen musí počkat, tak raději nečekají.

když máš pod jazykem sůl a v očích těžkou rtuť, když ještě nezlomil si hůl, když si říkáš buď jak buď, když je jasné, že bys lhal, kdybys řekl, že víš, co teď s tím, ale tvé srdce bije dál, možná jen s lehkou šelestí.

když si jako vratký most máš pod nohama hrách, když ještě neřekl si dost, ještě nevypnul tě strach, máš pod jazykem sůl, v očích těžkou rtuť, ještě nezlomil si hůl, ještě nestratil si chuť.

buď, jak si vždycky chtěla, klidně dámo, a já budu dál malý kluk. Ať se mi všichni naši známí třeba smějou, já si koupím bubli fuk. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin samým štěstím, u

čtvrt na jednu nasednu a poletím v saponátovém kokpitu. Ty víš, že věci nejsou, jak se zdají, to je ta malá záhada. Vyletím nad střechu katedrály, z té výšky vše snadné vypadá. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin pro své štěstí udělá.

těžko se uvěří, že jsem jak pápěří, to bude tím, že nejsem hodný do bytu.

tak se zpátky zase vrací. Na ta místa, kde jsem žil, vzpomínky se často ztrácí.

často sebe ptám se čísi. Je to pěkná řádka let.

fronta. Všechno někomu prospěje, jen tak se nic neděje.

břehu jezera s větrem si začínám hrát. Chvíli jsme divocí, chvíli zas musí.

Слепа зірка маку. А потом сон ту почитатла. Сон в каждом коуте.

chybíš mi tu čím dál víc. Když se všechno změní v praxi,

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 6. května.
1: Milí posluchači, v dnešním pořadu vám přinášíme kompletní překlad katecheze papeže Lva XIV., který dnes při generální audienci navázal na cyklus katechezí věnovaných konstituci druhého vatikánského koncilu Lumen Gentium.
0: Německé Vademecum pro žehnání mimo manželských svazků nemá schválení svatého stolce, uvedl prefekt dikasteria pro nauku víry kardinál Fernandez.
1: Svatý otec před generální audiencí přijal prezidenta Švýcarské konfederace Guye Parmelina. Během rozhovoru byla mimo jiné oceněna věrná služba švýcarské gardy, která dnes slavnostně přijala 28 nových rekrutů. Přejeme příjemný poslech.
0: V dnešní katechezi svatý otec hovořil o eschatologickém rozměru církve, který bývá opomíjen. Připomněl, že církev žije mezi již, počátkem Božího království v Kristu, a ještě ne, slíbeným a očekávaným naplněním na konci času. Církev je znamením spásy ve světě, její instituce však nemohou být absolutizovány, jsou povolány sloužit v dějinách a obnovovat se v čase.
2: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Bratři a sestry, dobré ráno a vítejte. Při dnešním rozvažování nad částí 7. kapitoly Konstituce druhého vatikánského koncilu o církvi budeme rozjímat nad jednou z jejich charakteristických vlastností, nad jejím eschatologickým rozměrem. Církev totiž kráčí těmito pozemskými dějinami s jasnou orientací na konečný cíl, jímž je nebeská vlast. Jde o dimenzi zcela zásadní, která je však často opomíjena nebo bagatelizována, protože se příliš soustředíme na to, co je bezprostředně viditelné, a na konkrétnější dynamiku života křesťanské obce.
2: La Chiesa è il popolo di Dio in cammino nella storia.
0: Církev je Boží lid putující dějinami, jehož veškeré působení směřuje k Božímu království. Ježíš založil církev právě tím, že zvěstoval toto království lásky, spravedlnosti a pokoje. Jsme proto povoláni uvažovat o společenském a kosmickém rozměru spásy v Kristu a upírat svůj zrak k tomuto konečnému horizontu, abychom vše měřili a hodnotili v této perspektivě.
2: La Chiesa vive nella storia al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
1: Církev svým životem v dějinách slouží vstupování Božího království do světa. Všem a vždy hlásá slova tohoto zaslíbení, přijímá jeho záruku ve slavení svátostí, zejména Eucharistie, a uskutečňuje a prožívá jeho logiku ve vztazích lásky a služby. Kromě toho si je vědoma, že je místem a prostředkem, kde se sjednocení s Kristem uskutečňuje nejtěsněji. A zároveň uznává, že spása může být Bohem v Duchu svatém darována i mimo její viditelné hranice.
2: A questo proposito, la Costituzione Lumen Gentium fa un'affermazione importante.
0: V tomto ohledu Konstituce Lumen Gentium formuluje jednu důležitou skutečnost. Církev je všeobecnou svátostí spásy, a tedy znamením a nástrojem té plnosti života a pokoje, kterou Bůh přislíbil. Znamená to, že církev není dokonale identická s Božím královstvím, ale je jeho zárodkem a počátkem, neboť jeho naplnění bude lidstvu a vesmíru darováno až na konci. Ti, kdo věří v Krista, proto kráčí těmito pozemskými dějinami, které se vyznačují zráním dobra, ale jsou také poznamenané nespravedlnostmi a utrpením, aniž by se cítili oklamaní či zoufalí. Žijí orientováni na zaslíbení, které obdrželi od toho, který činí vše nové. Církev tedy uskutečňuje své poslání mezi již Božího království započatého v Ježíši a ještě ne, přislíbeného a očekávaného naplnění. Jako strážkyně naděje osvětlující cestu je pověřena také úkolem vyslovovat jasná slova, odmítající vše, co život ničí a brání jeho rozvoji, a postavit se na stranu chudých, zdíraných, obětí násilí a války a všech těch, kdo trpí na těle i na duchu.
2: Segno e sacramento del regno, la Chiesa è il popolo di Dio pellegrinante sulla terra.
1: Jako znamení a svátost království je církev Božím lidem putujícím po zemi, který právě na základě zaslíbení čte a interpretuje dynamiku dějin podle Evangelia, odsuzuje zlo ve všech jeho podobách a zvěstuje slovy i skutky spásu, kterou Kristus chce uskutečnit pro celé lidstvo a své království spravedlnosti, lásky a míru. Církev tedy nehlásá sama sebe, naopak, všechno v ní musí odkazovat ke spáse v Kristu.
2: In questa prospettiva la Chiesa è chiamata a riconoscere umilmente l'umana fragilità.
0: V této perspektivě je církev povolána pokorně uznat lidskou křehkost a pomíjivost svých institucí, které, ačkoliv slouží Božímu království, mají podobu tohoto pomíjejícího světa. Žádná církevní instituce nemůže být absolutizována. Naopak, protože žijí v dějinách a v čase, jsou tyto instituce povolány k neustálému obrácení, k obnově forem a reformě struktur, k neustálé regeneraci vztahů, aby mohly skutečně odpovídat svému poslání.
2: Nell'orizzonte del regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani.
1: Do horizontu Božího království je třeba zahrnout také vztah mezi křesťany, kteří dnes plní své poslání, a těmi, kteří již ukončili svůj pozemský život a nacházejí se ve stavu očišťování nebo blaženosti. Lumen Gentium prohlašuje, že všichni křesťané tvoří jedinou církev, že existuje společenství a sdílení duchovních statků založené na sjednocení všech věřících s Kristem, fraterna solicitudo, mezi pozemskou a nebeskou církví, společenství svatých, které prožíváme zejména v liturgii. Když se modlíme za zemřelé a kráčíme ve šlépějích těch, kdo žili před námi jako Ježíšovi učedníci, jsme rovněž my podpíráni na cestě a připojujeme se k adoraci Boha. Označení pečetí jediného ducha a sjednocení v jediné liturgii společně s těmi, kteří nás ve víře předešli, chválíme a oslavujeme nejsvětější Trojici. Buďme vděční koncilním otcům, že nám připomněli tento tak důležitý a krásný rozměr křesťanství.
2: Má to questa dimensione così importante e così bella di essere cristiani.
0: To byla katecheze papeže Leva XIV. Při generální audienci ve středu 6. května.
1: Posláním církve je hlásat evangelium, kázat pokoj. Pokud mě někdo chce kritizovat za to, že hlásám evangelium, ať tak činí v pravdě, řekl papež Lev XIV. Ve stručném vyjádření pro novináře, kteří žádali komentář k včerejším kritickým poznámkám amerického prezidenta ohledně iránského jaderného arzenálu a papežových výzev k míru.
0: Papež Lev zdůraznil, že církev se opakovaně vyslovovala proti všem jaderným zbraním a tedy po této stránce není žádných pochyb o postoji církve. Konstatoval to jako odpověď na Trumpovy výroky o tom, že pro papeže by bylo přijatelné, aby Irán vlastnil jadernou zbraň a ohrožoval tak všechny katolíky. Doufám, že budu slyšen pro váhu, jakou má Boží slovo, dodal Lev XIV. A připomněl, že o pokoji mluvil od první chvíle po svém zvolení na Petrův stolec. Jehož první výročí se blíží. Řekl jsem tehdy, pokoj vám.
1: Německé Vademekum pro žehnání mimo manželských svazků nemá schválení svatého stolce. Uvedl to prefekt dikasteria pro nauku víry, kardinál Fernandez. Svatý stolec se řídí pravidly obsaženými v deklaraci Fiducia Supplicans a odmítá jakékoliv obřady, které by mohly být zaměňovány se svátostí manželství, zdůraznil.
0: List kardinála Viktora Manuela Fernandéze ze dne 18. listopadu 2024 ohledně návrhu příručky německých biskupů pro žehnání mimo manželských svazků zůstává platnou odpovědí i pro text s názvem Požehnání dává sílu lásce, který byl definitivně schválen zástupci Německé biskupské konference a Ústředního výboru německých katolíků v dubnu 2025.
1: Kardinál upřesnil, že tento list z roku 2024, který byl v těchto dnech zveřejněn na webových stránkách dikasteria, po dohodě s papežem Lvem, je jedinou a poslední odpovědí také na text schválený v dubnu 2025. To, co bylo řečeno v tomto listu, vysvětluje kardinál prefekt pro Vatican News, platí i pro text současného Vademecum, které nemá schválení dikasterie pro nauku víry.
0: Přestože byl konečný text oproti návrhu upraven, ve skutečnosti nezohledňuje to, co bylo napsáno v listu z roku 2024, protože ačkoliv hovoří o spontánnosti a svobodě ohledně žehnání pro mimomanželské páry, nabízí jakousi liturgii nebo paraliturgii, kterou naopak vylučuje deklarace Fiducia Supplicans z prosince roku 2023. V tomto prohlášení se totiž výslovně píše, že pokud jde o požehnání, má církev právo a povinnost vyhnout se jakémukoliv druhu obřadu, který by mohl být zaměňován s uzavřením manželství.
1: Duchovní rozměr letošních oslav souvisejících se službou švýcarské gardy, která letos slaví 520 let své existence, zdůraznil vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin při ranní mši svaté v bazilice svatého Petra. Ve své homilii se zamýšlel nad identitou gardisty prostřednictvím biblického obrazu vinné révy. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Pán nám ukazuje silné pouto, které nás s ním spojuje. Je to životní pouto. Ratolest odseknutá od kmene totiž umírá a stává se zbytečnou, připomněl kardinál nastoupeným gardistům.
0: Kardinál Parolin rekrutům dále sdělil, že jejich náročná služba vyžaduje vnitřní prořezávání, které sice může být bolestivé, ale má osvobozující charakter. Boží milost postupně obrušuje drápy našeho egoismu a právě v tomto smyslu jsme osvobozováni od nás samotných, abychom mohli přijmout dobro dokonalé svobody.
1: Podobně hovořil i velitel sboru plukovník Christoph Graf, který vyzdvihl, že v dnešní společnosti je pojem sloužit často vnímán jako břemeno či překážka osobního rozvoje. Nepatří snad k samotné podstatě lidské bytosti dát se do služeb druhým? Právě tím, že dáváme své talenty k dispozici ostatním, můžeme plně realizovat sami sebe, zdůraznil velitel před zraky rodin švýcarských gardistů a oficiálních hostů.
0: Historie papežské švýcarské gardy se začala psát 22. ledna 1506, kdy do Říma dorazil první kontingent, 150 vojáků, na žádost papeže Julia II. Nejslavnějším a zároveň nejtragičtějším momentem dějin tohoto sboru zůstává vyplenění Říma v roce 1527, kdy padla většina jednotky při obraně svatého otce. Od té doby garda nepřetržitě doprovází dějiny papežství jako nejstarší kontinuálně činná armáda světa.
1: V současnosti je sbor pod vedením plukovníka Gráfa moderní bezpečnostní jednotkou, která odpovídá za kontrolu přístupu do Vatikánu a Apoštolského paláce.
0: Slavnostní den podpořila svou přítomností také švýcarská delegace, vedená prezidentem konfederace Guyem Parmelénem. Ten byl dopoledne před generální audiencí přijat papežem Lvem a následně jednal s vatikánskými představiteli. Během rozhovoru byla oceněna věrná a profesionální služba gardistů, která tvoří živý most mezi Švýcarskem a Svatým stolcem. Obě strany rovněž potvrdily vůli spolupracovat na mezinárodní úrovni při prosazování míru ve světě.
1: Vyvrcholením dnešního večerního programu byla slavnostní přísaha, v níž rekruti v historických uniformách Grand Gala potvrdili svou připravenost sloužit nástupci svatého Petra i za cenu vlastní oběti.
0: To byly zprávy z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bronková.
1: Laudetur Jesus Christus.

soustřed se na svůj dech, zhluboka z plic matky země. Zahřevi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět

0: Blíží se 6. hodina a my vyslechneme myšlenku na den od Daniela Ženatého, když jsem byl mlád.
1: Nebolí vás to? Ptala se mě hlasem plným účasti mladá sestřička, když mě při kontrole u lékaře brala krev. A hned dodala, že se to teprve učí, tak abych měl trpělivost. Ta chvíle při odběru krve je vlastně velmi důvěrná. Někdo, koho vůbec neznáte, vám z těla, které stále patří vám, saje vaši nejvzácnější kapalinu a té, jak víme, nemáme neomezené množství. Tak mě v té důvěrné chvíli popadalo pokušení být trochu vtipný. Možná jsem tak chtěl překlopit ve svůj prospěch věkový rozdíl asi 50 let, který mezi sestřičkou a mnou byl. A už jsem měl na jazyku, že to přece vůbec nebolí, protože já, na rozdíl od sestřičky, pamatuji doby, kdy jehly na odběr krve byly pořádné. Stěny jehly silné, často tupé, vyvařovaly se v takovém hezkém skleněném kastrulku s pěknou pokličkou. V poslední chvíli jsem si to však rozmyslel a neřekl jsem nic. Nebyl jsem si totiž jist, zda by to tu mladou sestřičku zajímalo. Ona je to pro nás starší totiž děsná dřina poznat, kdy mluvit a vzpomínat a kdy raději mlčet. Kdy se trefíme a v oku mladšího člověka vidíme zájem, a když se netrefíme a oko mladšího člověka se zatáhne tupou clonou. Nedávno náš syn nakládal na náš krásný opravený trakař těžká dřevěná polena a já mu velmi decentně a citlivě radil, ať je naloží co nejvíc dopředu, pak, že to bude lehčí. A on jen mezi zuby procedil, to už si mi říkal asi 100krát. Tak vám nevím. Nějak se přece ty nahromaděné zkušenosti sdělovat musí. Ale jak? Nevíte, milí posluchači, kudy na to? Pěkný den vám přeje Daniel Ženatý.

Krásné ráno, o 6. hodině raní vám ve čtvrtek 7. května přeje Daniel Blaške. Dnes katolický kalendář připomíná i svatého Benedikta II., papeže ze 7. století. No a svátek mají muži a chlapci se slovanským jménem Stanislav. Krásnému ránu jistě přispěje duchovní zahájení s četbou evangelia, modlitbou breviáře a také s duchovním slovem.

z 15. kapitoly Janova evangelia. Ježíš řekl svým učedníkům: jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám tedy mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila.

0: A dnes to bude se breviářem jednoduché, protože je obyčejný čtvrtek doby velikonoční. Použijeme tedy hymnus velikonoční ze strany 518 ve starším vydání 518 nebo v novějším 582. 582. Antifony a žalmy pak budou z prvního týdne žaltáře od strany 874 ve starším, 874 nebo 979 v novějším vydání. 979. A zbytek modlitby bude ze dne, tedy od strany 601 ve starším vydání, 601 nebo v novějším 676. 676. Ještě jednou zhrnu všechny tři souřadnice. Pro starší vydání, tedy 518, 874 a 601, i pro vydání novější, tedy 582, 979 a 676. Modlí se s vámi dnes Daniel
1: a Michal.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kristus, jenž byl na smrt dán, pro naše provinění, slavně zase z mrtvých vstal nám k ospravedlnění. Z toho my se radujme a Boha oslavujme, zpívejme aleluja, aleluja.
1: Ježíš Kristus, Boží syn, přišel na místo naše, vykonal přeslavný čin, vzal všechny hříchy na se, zhladil je svou obětí a tak odňal moc smrti. Již svůj osten ztratila, aleluja.
0: On je beránek pravý, o němž Bůh zdávna hlásal, pomazat dveře srdcí, jeho krví přikázal. Kdo to s vírou učiní, anděl z houbce jej míjí, přístup k němu nemaje, aleluja.
1: Slavme tedy skvoucí den, který nám učinil Pán, svítí nám přejasně v něm ten, který je slunce sám, slunce spravedlnosti a paprsek věčnosti. Noc hříchu pominula, aleluja.
0: Společně oslavujme již hody Beránkovi, kvas starý odstraňujme, máme být lidé noví. Kristus je stravou naší, krmící sladce duši, víra nežádá více, aleluja.
1: Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože, aleluja.
0: Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, neboť k tobě se utíká má duše.
1: Uchyluji se do stínu tvých křídel, dokud se nepřežene zkáza.
0: Volám k svrchovanému Bohu, k Bohu, který mi prokazuje dobro.
1: Ať zasáhne z nebe a zachrání mě, ať zahanbí ty, kteří se na mě sápou. Ať Bůh sešle svou milost a věrnost.
0: Uléhám uprostřed lvů, kteří lačně požírají lidi.
1: Jejich zuby jsou kopí a šípy a jejich jazyk naostřený meč.
0: Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože, nad celou zemí nechť je tvá sláva.
1: Léčku připravili mým nohám, skrušili mou duši.
0: Vykopali přede mnou jámu, ať do ní spadnou.
1: Plné důvěry je mé srdce, Bože, plné důvěry je mé srdce. Budu zpívat a hrát.
0: Probuď se, má duše, probuď se, citero a harfo. Chci vzbudit jitřenku.
1: Budu tě chválit mezi národy, Pane, budu tě oslavovat mezi pohany.
0: Protože tvá milost je veliká až k nebi, tvá věrnost až do oblak.
1: Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože, nad celou zemí nechtě tvá sláva.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože. Aleluja.
1: Pán vykoupil svůj lid. Aleluja.
0: Slyšte, pohané, Hospodinovo slovo, zvěstujte ho na ostrovech v dáli.
1: Řekněte, zhromáždí Izraele ten, kdo ho rozptýlil. Bude nad ním bdít, jako bdí pastýř nad svým stádem.
0: Vykoupí Hospodin Jakuba a vysvobodí ho z ruky mocnějšího.
1: Přijdou a budou jásat nahoře Sionu, těšit se budou z Hospodinových dobrodiní.
0: Z obilí, vína a oleje, z mláďat bravu a skotu.
1: Jejich duše bude jak zavlažovaná zahrada, nebudou už víc strádat.
0: Tehdy se rozveselí v tanci panna, zaradují se jinoši a starci.
1: Proměním jejich nářek v jásot, útěchu a radost jim vlejí po jejich smutku.
0: A můj
1: lid se nasytí mým dobrodiním.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pán vykoupil svůj lid. Aleluja.
1: Náš Bůh je Bůh na věky. Aleluja.
0: Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály v městě našeho Boha.
1: Jeho svatá hora, ten slavný pahorek, je radostí celé země.
0: Hora Sion, to tajemné sídlo Boží, je městem velikého krále.
1: Bůh se ukázal v jejich pevnostech jako jistá ochrana.
0: Neboť hle, sešli se králové, spolu učinili útok.
1: Jen se však podívali, užasli, ve zděšení prchli.
0: Hrůza je tam zachvátila, křeč jak ženu, která rodí.
1: Jako když východní vítr rozbíjí taršíšské lodi.
0: Jak jsme to slýchali, tak jsme to viděli v městě Hospodina zástupů.
1: V městě našeho Boha Bůh mu dává věčné trvání.
0: Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě.
1: Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země.
0: Tvá pravice oplývá spravedlností, ať se raduje Sionská hora.
1: Ať jásají judská města nad tvými rozsudky.
0: Jděte kolem Sionu, obejděte jej, spočítejte jeho věže.
1: Všimněte si jeho hradeb, prohlédněte jeho paláce,
0: abyste mohli vyprávět příštím pokolením, tak veliký je Bůh.
1: Bůh náš na věky, navždy. On bude naším vůdcem.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Náš Bůh je na věky. Aleluja. Krátké čtení je z listu Římanů z 8. kapitoly. Je-li ve vás Kristus, tělo je podrobeno smrti kvůli hříchu, ale duch je plný života, protože je ospravedlněn. A když ve vás sídlí duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla svým duchem, který sídlí ve vás.

0: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
1: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
0: On za nás umřel na kříži.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce. Aleluja.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, nebo tě navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida,
0: jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce. Aleluja. Kristus vstal z mrtvých a je stále přítomen ve své církvi. Klanějme se mu a vzývejme ho.
1: Pane, zůstaň s námi. Pane Ježíši, ty jsi zvítězil nad hříchem a smrtí a žiješ na věky.
0: Zůstávej stále uprostřed nás.
1: Chraň nás svou nepřemožitelnou mocí
0: a ukaž nám svou dobrotu.
1: Pomoz světu, který trpí nesvorností,
0: neboť ty jediný máš moc lidstvo smířit a sjednotit.
1: Upevni v nás víru, že i my jednou nad smrtí zvítězíme.
0: A posilni naši naději na tvůj příchod.
1: Pane, zůstaň s námi.
0: Bůh nás přijal ve křtu za vlastní a proto se k němu smíme obracet modlitbou, kterou Kristus svěřil své církvi. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Tvá milost, Bože, činí z hříšníků spravedlivé a z ubožáků lidí šťastné. Upevňuj, co jsi v nás vykonal a co jsi nám daroval, abychom ospravedlněni na základě víry měli sílu vytrvat až do konce. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Ve čtvrtek 5. týdne velikonočního čteme z knihy Zjevení svatého apoštola Jana pokračování 21. kapitoly. Podtitul Vidění nebeského Jeruzaléma Beránkovi nevěsty. Přišel jeden ze sedmi andělů, kteří měli sedm misek plných sedmi posledních ran. Anděl ke mně promluvil, pojď, ukážu ti nevěstu, choď Beránkovu. Přenesl mě v duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město, Jeruzalém, jak se stupuje z nebe od Boha a září Boží vznešeností. Jiskřilo jako nejvzácnější kámen, jako křišťálově průhledný jaspis. Mělo silné a vysoké hradby s 12 branami, na nich 12 andělů a jména nadepsaná na nich jsou jména 12 izraelských kmenů. 3 brány ležely k východu, 3 brány k severu, 3 brány k jihu a 3 brány k západu. Městské hradby mají 12 základních kamenů a na nich 12 jmen 12 Beránkových apoštolů. Ten, který se mnou mluvil, měl zlatý měřící rákos, aby změřil město, jeho brány a jeho hradby. Město je rozloženo do čtverce. Je stejně dlouhé i široké. Tím rákosem změřil město a napočítal 12 000 honů. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné. Změřil také jeho hradby. 144 loket lidské míry, které užil i anděl. Stavivem jeho hradeb byl jaspis, město samo však bylo z ryzího zlata, podobného čirému sklu. Základy městských hradeb byly vyzdobeny drahými kameny všeho druhu. První kámen byl jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý sardis, sedmý chryzolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras, 11. hyacint, 12. ametyst. A 12 bran bylo 12 perel. Každá brána byla vytvořena z jediné perly. Náměstí ve městě bylo z ryzího zlata, průzračného jako sklo. Chrám jsem v něm však neviděl, neboť Pán Bůh vševládný a Beránek, to je jeho chrám. A toto město nemá zapotřebí ani slunce, ani měsíce, aby ho osvětlovali, protože ho ozařuje Boží velebnost. Jeho světlem je Beránek. Národy půjdou v jeho světle, pozemští králové přinesou do něho svoji slávu. Jeho brány nebudou ve dne zavřeny, noc tam totiž vůbec není. Slávu a bohatství národů vnesou do něho. Nic poskvrněného však do něho nevejde, žádný, kdo se dopouští ohavnosti a lži, ale jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.

A je právě 30 minut po 6. hodině, prožíváme čtvrtek 5. velikonočního týdne, 7. květen 2026. Katolický kalendář připomíná i svatého Benedikta II., papeže ze 7. století. 370 let uplynulo od posvěcení kostela nalezení svatého kříže v Brně u Kapucínů. 105 let by se dožil kněz brněnské diecéze, organolog, hudebník a organizátor pater Antonín Láník, premonstrátský terciář. Zemřel roku 2014. V americkém hlavním stanu generála Eisenhowera ve francouzské Remeši byla před 81 lety podepsána bezpodmínečná kapitulace Německa. V Evropě oficiálně skončila druhá světová válka. Výročí dneška 50. narozeniny slaví hlavní kaplan české armády, plukovník generálního štábu pater Jaroslav Knichal. Šedesátiny slaví zvonařka Letycie Vránová Dittrichová, 80 let se dožívá právník a politik slovenského původu Marián Čalfa, předseda vlády Československé federace z let 1989 až 1992. A k svátku přejeme všem Stanislavům. Jméno Stanislav znamená upevni slávu, případně ten, kdo získá slávu vytrvalostí. Počasí dnešního dne mělo by být většinou oblačno, nejprve jen výjimečně přeháňky, ale během dne od západu budou místy přeháňky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí 17 až 21 stupňů Celsia, s výjimkami na severu a západě Čech kolem 15, na jihu Moravy 23 stupni. V 1000 metrech na horách bude kolem 8 stupňů, a to v Čechách, kdežto na Moravě a ve Slezsku bude kolem 12. Mírný jihozápadní až západní vítr bude večer slábnout a v Čechách se bude měnit

0: na severozápadní. Tlak bude setrvalý, večer bude mírně stoupat, rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé.
1: A odjel jsem do země bohatých. Dávali mi krumpáče a lopaty.

za rok jsem se vrátil jako pán. Řekli mi, že jsi měsíc mrtvá.

5 minut po půl sedmé a my vybíráme z událostí, které očekáváme od čtvrtka 7. května. Papež Lev XIV. Přijme na soukromé audienci polského předsedu vlády Donalda Tuska a následně amerického ministra zahraničí Marka Rubia. V arcibiskupském paláci v Olomouci se uskuteční konference Dobrý správce na podporu misijní proměny a dlouhodobého rozvoje farností prostřednictvím odpovědné správy majetku a zdrojů. Svolali ji iniciativa Františkova ekonomika a nadační fond Teovia pod záštitou předsedy České biskupské konference arcibiskupa Josefa Nuzíka. Program nabídne panelovou diskusi s názvem Hřivny pro misijní farnost. Následuje blok paralelních kruhů zaměřených na konkrétní témata správy a vedení farností a debata kultura misijní farnosti. Svoji novou knihu Odlesky – kreativní meditace představí v Olomouci Klára Maliňáková z Institutu sociálního zdraví Cyrilometodějské teologické fakulty, členka řeholního společenství Sester dítěte Ježíše. Setkání s autogramiádou bude v kavárně Ede, kterou provozují františkánky Marie Immaculaty.

se prvním křikem hlásí o právo žít bezmocné mládě člověčí. Snad souhvězdí oznamením

A už tady bude také 45. minuta po 6. hodině, pomalu se k ní blížíme a vás všechny kluci a holky, kteří s námi vstáváte a posloucháte nás, přeje krásné ráno a vydařený den Daniel Blaške. No, aby byl opravdu vydařený, je dobré ho také posvětit modlitbou a tak tím začněme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, je tu nový den a s ním spousta úkolů, které nás čekají. Musíme jít do školy, potom pomoci rodičům, taky si chvíli odpočinout. Tak ať to všechno, co děláme, a hlavně způsob, jak to děláme, svědčí o tobě. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. A teď nám bude zpívat Dáda Patrasová o Selepíši a Tužce na text Ondřeje Suchého.

0: Corpus.
1: Aorta.
0: Nervus fibularis.
1: Columna vertebralis.
2: A je to naše denní soutěž dnes na téma lidského těla. No a my si dnes posvítíme na svaly v obličeji. A soutěžní otázka je tady. Pokud jste připraveni soutěžit, tak si připravte také číslo 739 850 345. A já se ptám, při kterém projevu emocí zapojujeme více obličejových svalů? Za A při úsměvu, za B při mračení, anebo za C je to nastejno. Takže při kterém projevu emocí zapojujeme více obličejových svalů? Při úsměvu, při mračení, anebo je to nastejno? Tak představuji si, že vy sami si to teď právě zkoušíte. A já tedy beru telefon a kdo se k nám dovolal?
3: Tady Eliáš Loveček.
2: Tak Eliáši, co myslíš, při čemž se víc namáháme? Při úsměvu nebo při mračení? A nebo je to stejné?
3: Při úsměvu.
2: No a víš, že to tak ku podivu není? Ono ve skutečnosti více svalů zapojujeme při mračení. No, tak můžeš si to možná i zkusit, když si třeba zkusíš na 5 sekund co nejvíce zamračit a potom na 5 sekund co nejvíce usmát, tak možná, že ten rozdíl i pocítíš. Úsměv je mnohem jednodušší a navíc taky úsměvem uděláš radost všem ostatním. Tak to jenom, abychom se poučili, a budeš někomu chtít písničku věnovat?
3: Jo, maminče.
2: Dobře. Tak myslím, že písničkou i úsměvem maminku určitě potěšíš a já ti přeji, abys měl za celý den hodně důvodu se usmívat. Měj se krásně, ahoj.
3: Ahoj.

Oktopus je chobotnice, chobotnice, oktopus, když se k ní dá klávesnice, snad to stojí za pokus. Nezní sice po klasice, je to zvláštní kus, asi je to Oktopus Blues. 8 rukou nebo nohou, které leco sdělat mohou, třeba plavat, nebo mávat, nebo pomazání dál, jenže její plus, že má dobrý vkus, zahrát.

vyleze z oceánu, už se zápe po pianu, uvede to jenom stručně, dnes to bude osmiručně, v tom je její plus.

Tak Octopus Blues tam zpíval Jiří Slíva. Ona, ta chobotnice, to také musí mít strašně těžké, když má těch chapadel 8, že? Tak musí být asi hodně inteligentní, aby všemi dokázala zároveň, aby to koordinovala všechny ty pohyby. A já teda bych vysvětlil ještě, kolik, jak je to přesně s tím mračením a usmíváním. Ono vás to možná překvapí, ale abychom se pořádně zamračili, tak musí naše tělo zapojit až 43 svalů. Když to na široký úsměv, nám jich přitom stačí kolem 17. Takže mračení je pro tělo vlastně mnohem větší dřina. Lepší je se usmívat a to tady přejeme také vám všem do dnešního dne.

0: Vstávejte s ranním zíváčkem každý školní den v 6.45. Stihnete tak modlitbu, soutěž a mnoho zajímavostí.
1: K probuzení i usínání na vlnách Proglasu.
0: Večerní zíváček s pohádkou a modlitbou uvádíme každý den od 19. hodiny.

0: A blíží se 7. hodina a s ní také zpravodajství našich kolegů ze Českého rozhlasu Plus.
1: Teď už ale 7 hodin a ve čtvrtek 7. května vám dělá společnost Ranní Plus a tím vás provází Pavlína Nečánsková
2: a Martina Mašková.
3: Český rozhlas Plus.
2: A náměty, které teď probereme v další hodině, jak by mohl Kyjev reagovat na to, že Rusko podle jeho vyjádření opakovaně porušuje sjednané příměří.
1: Co dělá Polsko proto, aby snížilo aktivity ruských a běloruských tajných služeb na svém území?
4: Pozavírali jsme jim konzuláty. Ruští diplomaté už se nemohou volně pohybovat po území členských zemí Evropské unie.
2: A do jaké míry komplikuje lékařům práci to, že si lidé často sami stanovují diagnostiku pomocí umělé inteligence?
1: Martin Matějka pro vás teď má aktuální zprávy z domova i ze světa.
5: Školy v lotyšském městě, kde se zřítily dva zahraniční drony, zůstanou dnes z bezpečnostních důvodů zavřené. Lotyšské úřady vydaly varování pro obyvatele podél ruských hranic a žádají, aby zůstali doma. Podle armády bezpilotní letouny přiletěly z ruského území. O incidentu informovala lotyšská stanice LSM. Jeden z dronů podle ní narazil do skladu ropy ve městě Rezekne. Požár ale přestal hořet ještě před příjezdem hasičů, jak uvedla stanice. Poslanecká sněmovna nepokračovala v debatě o sjezdu sudetských Němců v Brně. Po dohodě všech poslaneckých klubů řádnou schůzi ukončila. O usnesení, kterým chce vládní koalice organizátory vyzvat, aby sjezd nepořádali, tak rozhodne příští týden.
6: Návrh usnesení sklidil výraznou kritiku opozice. Podle ní poslanecké sněmovně nepřísluší, aby určovala samosprávám, jaké akce mají nebo nemají pořádat. Poslanec TOP 09 Michal Zuna pak uvedl, že debata na tak citlivé téma navíc k ničemu nepovede.
7: Důsledku jen znovu rozmíchává staré křivdy, emoce a nepřátelství.
6: Podle koalice by sjezd naopak zbytečně otevíral témata spojená s nacistickou okupací. Dál tak trvá na přijetí usnesení. Pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
8: My samozřejmě máme v plánu bojovat ze všech sil za to, abychom přijali naše usnesení.
6: Sjezd pořádá festival Meeting Brno za 2 týdny. Zakladatel organizace David Macek řekl, že se akce konat bude, ať už sněmovna o usnesení rozhodne jakkoliv. Adéla Burešová, Český rozhlas.
5: Při ruském útoku na ukrajinskou oblast Záporoží zemřela jedna žena a další 2 jsou zraněné. Jedna žena utrpěla zranění při ruském raketovém útoku na obec Popivka v Sumské oblasti, informovali o tom tamní úřady. Ukrajina v pondělí vyhlásila jednostranný klid zbraní platný od půlnoci na středu. Rusko ho ale nedodržuje a samo vyhlásilo jednostranné příměří na 8. a 9. května. Chce si v tu dobu vojenskou přehlídkou připomenout konec druhé světové války. Od začátku května na Ukrajině kvůli ruským úderům zemřelo nejméně 70 civilistů a více než 500 dalších utrpělo zranění. Uvedla to mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o výši základní úrokové sazby. Navzdory rychlému růstu inflace v posledních 2 měsících námi oslovení analytici očekávají, že centrální bankéři základní sazbu tentokrát ještě nezmění a zůstane na úrovni 3,5%.
9: Bankovní rada sazbu pravděpodobně nezvýší, přestože inflace v Česku kvůli krizi na Blízkém východě prudce roste. Za poslední 2 měsíce se zvýšila o víc než 1% bod a podle nejnovějších údajů statistického úřadu dosáhla v dubnu 2,5%. Dopady na českou ekonomiku ale podle expertů stále nejsou takové, aby musela centrální banka zpřísňovat měnovou politiku. K tomu pravděpodobně přistoupí až na konci léta nebo na podzim, kdyby se sazby mohly dohromady zvednout o 0,25% bodu. Rozhodnutí o nové výši úrokové sazby zveřejní centrální banka ve 14.30. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Izrael ve středu poprvé po několika týdnech znovu zasáhl hustě obydlené předměstí libanonské metropole Bejrútu. A cílem byl podle židovského státu vysoce postavený velitel militantního hnutí Hizbalah. Izraelská armáda informovala taky o útocích na několik dalších cílů Hizbalahu. Podle webu Al Jazeera při izraelských úderech na jihu a východě Libanonu zemřelo nejméně 13 lidí. Mezi Izraelem a Libanonem od poloviny dubna trvá příměří. Britové dnes zvolí své zástupce do místních a regionálních rad a zastupitelstev. Podle průzkumu můžou vládní lejbristé ztratit až 3/4 křesel, která zatím drží. Premiér Keir Starmer v posledních měsících čelí silné kritice.
10: pokud by takhle moc prohráli, tak by to byl pravděpodobně konec Jira Stagnera v čele vlády.
11: Soudí Matěj Trávníček, který sám kandiduje na předměstí Londýna za konzervativní stranu. I v jeho obvodě, stejně jako v celé zemi, nejspíš vyhraje strana Nigela Farage Reform UK. Ve stínu celostátní politiky se dnes budou volit poslanci do skotského a velšského parlamentu. Přitom v obou případech mohou posílit nacionalistické strany. Šéf skotské národní strany a předseda skotské vlády John Swinney prohlásil, že pokud získá většinu, bude prosazovat nové referendum o nezávislosti. Ze Spojeného království Jaromír Marek, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Děti se mají už v mateřských školách učit zvládat své emoce a rozumět jim. Učitelé k tomu mají nově k dispozici materiály s hrami a aktivitami. Připravila je organizace SOFA.
12: Když se děti naučí ovládat své emoce, posílí svou sebedůvěru, zlepší se v komunikaci a lépe fungují v kolektivu, říká Monika Kubásková ze SOFA. Dodává, že metodika je rozdělená do 7 oblastí.
13: První oblast je například identita, kde vlastně děti vůbec poznávají sebe sama, co mají rády, co jim vadí, co naopak přivítají.
12: Děti si tím vytvoří lepší podmínky pro učení. Proto jsou na tom podle Hany Splavcové z Národního pedagogického institutu založeny i vzdělávací plány pro školky.
14: A tyto metodiky mohou učitelům ukázat velmi dobře tu cestu a tu významnost toho socioemočního rozvoje pro prospěch toho dítěte.
12: Metodika je zdarma ke stažení na webu organizace SOFA. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
5: A dnes je Světový den hesel, má upozornit na to, proč je důležité, aby lidé zabezpečení svých internetových účtů nepodceňovali. A třeba operátor O2 ale včera informoval o tom, že stále nejrozšířenější jsou velmi jednoduchá hesla, která útočníci prolomí za několik sekund. Podle experta na kybernetickou bezpečnost Michala Špačka je kromě silného hesla důležité taky to, aby lidé nepoužívali to samé pro víc účtů.
15: Nepoužívat ani schéma v tom, že si dám heslo nějaký složitý a pak tam doplním třeba Seznam, Facebook. Tím vlastně splním podmínku, že každý heslo je jiný, ale je tam nějaký systém v tom, který se dá odhalit. Dál je rozhodně dobrý doporučit více krokový ověření. Přeci jenom, kdyby mi to heslo nějakým způsobem uniklo, tak aby tam byl nějaký další ochranný mechanismus.
5: Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Domašov na 176. kilometru se dojíždí do kolony kamiony. Ta nesouvisle pokračuje do Brna, nakonec omezení ke sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Na D1 z Prahy směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Jihlavu na 115. kilometru leží Hranol mezi pruhy a musí se vybočovat. V Praze na Štěrbohorské spojce počítejte se silným provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradec Králové a tam navíc na konci připojovacího pruhu stojí nákladní auto. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na západě naměří kolem 15 a na Moravě až 23 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
16: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

rozjet se kamkoliv. Vždycky se vrátíš zpět, tak jak ti velí tvé srdce, které buší. Prožij sto životů a uč se odpouštět všem, kdo se štvali.

0: hviezdu stracenou a nalezenou duši. Rozejď se kamkoliv, prožij sto životu, prožij sto životu.
1: Novým provinčním ministrem českých františkánů je Bonaventura Ondřej Čapek. Zvolili ho včera ze svého středu bratři, kteří se v těchto dnech společně modlí a jednají o budoucím směřování komunity na Kapitule v centru Prahy. 45-letý rodák z hlavního města Bonaventura je konvertita. Křest přijal ve 14 letech. Do řádu vstoupil v 21. Studoval matematicko-fyzikální fakultu, teologii a na řádovém institutu v Benátkách ekumenismus. Působí jako farní vikář v Praze u Panny Marie Sněžné a vyučuje na střední odborné škole sociální svaté Zdislavy. Dosavadní provinciál Jakub František Sadílek bude v příštích 3 letech jeho nejbližším spolupracovníkem, tedy provinčním vikářem. Ve službě střídá Jeronýma Františka Jurku, který se stal nově provinčním definitorem neboli rádcem. Dalšími jsou Šimon Jaroslav Zuska, Jan Kapistrán Ondřej Gajdoš a Bernard Ondřej Mléčka. Tento náš bývalý redaktor natočil s novým provinciálem Bonaventurou Čapkem bezprostředně po volbě rozhovor.
2: Zajímavý, když jsem s nima, tak se většinou nemodlívám. A když odcestuju někam pryč, tak se modlívám. A chápu to tak, že když jsem s nima, tak ta modlitba jakoby jede úplně automaticky. Tím, že jsme spolu s Hospodinem a spolu s bratry, tak tam ta modlitba je jakoby sama od sebe.
3: Co tě zaujalo na Kapitule?
2: Tam mě moc zaujalo, jak byla duchovní, a to bez legrace, že prostě, když jsme se modlili, tak to vždycky byly takový jako hned hluboký ponory. Když jsme jednali, tak jedním z hlavních kritérií, co máme dělat, bylo to, co by si přál Pán. Že tam byl pokoj, jednota, tak to byla pecka.
3: Čím tě oslovuje svatý František?
2: Oslovuje mě mnoha věcmi a hlavně mě oslovuje takovou živostí, přímostí vztahu s Bohem. To je něco, co prostě se neomrzí.
3: Kdy vidíš roli františkánů dneska?
2: No, roli nás bratří vidím jako takovou tu sůl země, že tenhle svět prostě jede teda rychle kupředu, technologický pokrok je takový, že z toho máme závratě a myslím si, že ale tomu světu jakoby něco chybí, takový asi jako když je jídlo bez soli. A připadá mi, že to naše charisma je tak krásný a autentický, že tu sůl dáváme, že dokud tady budeme, tak ten náš svět bude mít ještě nějaký jako jiný rozměr a že to bude takový jakoby celý chutnější ten život.
3: Máš nějaký vzor?
2: Já jsem měl na tuhle otázku připravenou podlou odpověď. Chtěl jsem říct tebe. Ale tak vzorů by bylo víc. Tím, že jsem teda starší, dokud mě bylo 20, tak jsem měl různý vzory. A pak jsem pochopil, že musím jít hodně svojí cestou. Ale vzor bych přímo neřekl. Je hodně lidí, kteří jsou pro mě inspirativní. A třeba právě odstoupivší bratr Jakub je jedním z nich.
1: Tolik od provinciála českých františkánů Bonaventury Čapka v rozhovoru, který s ním vedl po včerejším zvolení v Praze spolubratr a staronový člen provinciální rady Bernard Mléčka. Františkánská provincie svatého Václava má kláštery v Praze a v Hájku, v Plzni a Liberci, v Moravské Třebové, v Brně a v Uherském Hradišti.

0: Od pátku do neděle proběhne jeden z největších středočeských folklorních festivalů – Tuchlovická pouť. I letos se můžete těšit na bohatý program melodických zpěvů a dynamických tanců, lákají organizátoři.
1: Ta kostra zůstává stejná jako posledních 30 let. Neměníme ten systém, protože diváci už jsou zvyklí. Nicméně přece jenom jedna novinka tam bude, a to, že páteční pořád nebude probíhat pouze v Tuchlovicích, ale i v Novém Strašicí, a to tentokrát po loňské zkušenosti na náměstí. A ten program bude probíhat zároveň. V Tuchlovicích začne zahajovací koncert v kostele, a zároveň už začne probíhat i program na Novostrašeckém náměstí, kde vlastně domácí soubor Štyřlístek přivítá ty hosty festivalu vzdálenější a bude ještě navazovat koncert skupiny Neres a Lucia. A pak už to poběží, jak jsme zvyklí, sobotní dopoledne na Tuchlovické návsi, poté průvod na hřbitov a poté už se všechno děje až do nedělního odpoledne v areálu letního kina, kde je krásný amfiteátr.
0: Říká na Proglasu ředitelka festivalu Tuchlovická pouť Tereza Mlynaříková a přidává svůj osobní programový tip.
1: Vzhledem k tomu, že celý tento ročník se ponese ve jménu štěstí a je to dáno hlavně tím, protože pořádající soubor Čtyřlístek letos slaví 50. výročí a Čtyřlístek znamená štěstí, takže vlastně celý ten festival se ponese v tom duchu štěstí. Tak já se asi nejvíce těším na sobotní večerní program, který bude začínat v 19 hodin a ten bude právě věnován souboru Čtyřlístek pod názvem Půl století plné štěstí. Nicméně ten program bude nabitý a velikou lahůdkou asi pro diváky a milovníky folkloru bude Mladina z Plzně. A ta vlastně i v neděli bude mít krásný gala pořád 15 hodin a uzavře celý festival.
2: Jo.

Holešovského faráře umučeného na jaře 1620 svatého Jana Sarkandra, jehož památka byla včera 6. května, připomene v sobotu pouť z Holešova na svatý Hostýn. Letošní ročník bude už 10. Tentokrát se zaměří i na další kněze mučedníky, brzy blahořečené oběti komunismu z 50. let Jana Bulu a Václava Drbolu, oznámila starostka pořádající jednoty Orel Holešov Lenka Karhanová. Účastníky čeká přibližně 15 kilometrů dlouhá trasa. V čele procesí tradičně ponesou kříž a Sarkandrovy ostatky.

Chrastava na Liberecku si letos připomíná 150 let od úmrtí malíře Josefa Führicha. Dům, kde vyrostl, je ale pro návštěvníky kvůli rekonstrukci od loňska zavřený. Obnova přijde na 5 milionů korun. 400 tisíc teď obec dostala na obnovu střechy z programu Libereckého kraje. Přestože to tak nevypadalo, stav více než 200 let starého podstávkového domu byl havarijní, popsal chrastavský starosta Michal Canov.

No, projevuje ještě s těma povodněma. Ona byla jedna jeho rekonstrukce těsně před povodněma. To zachránilo. Kdyby nebyla, tak skončil. To byl složený. Nicméně ten stav byl vlastně jako neutěšený, tak jsme přistoupili k té celkové rekonstrukci. Včetně tam ty střechy, jako jo. A takovou nejzajímavější atraktivitou bylo u té rekonstrukce to, že jednu dobu normálně jste viděla dole.

0: Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí. Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: A tím dnem je také čtvrtek 5. velikonočního týdne, 7. květen. V kalendáři vidíme jméno svatého Benedikta II., což byl papež ze 7. století. A připomínáme si také 165. výročí narození velikána moderního indického umění Rabindranatha Tagora, bengálského básníka, dramatika, hudebního skladatele, malíře, učitele a myslitele. Na věčnosti je tento laureát Nobelovy ceny od roku 1941. A stovku by oslavil matematik s prestižní vědeckou cenou Česká hlava, profesor Jaroslav Kurzweil, odešel roku 2022. Stejně tak z té narozeniny by oslavil odpůrce a vězeň komunismu učitel a stavební dělník Miloš Merkur Blažek, skaut ze Svojsíkova oddílu, významná osobnost hnutí v Česku. Na věčnosti je od roku 2019. A před 70 lety zemřel český a rakouský architekt a designér Josef Hoffmann. Aktuální výročí 50. narozeniny slaví hlavní kaplan české armády, plukovník generálního štábu pater Jaroslav Knichal. 60. slaví zvonařka Leticie Vránová Dittrichová. 80 let se dožívá právník a politik Slovenska.

slovenského původu Marián Čalfa, předseda vlády Československé federace z let 1989 až 1992. A ke svátku také přejeme podle občanského kalendáře všem Stanislavům. Jak bude dnes ještě vypadat počasí? Mělo by být většinou oblačno, nejprve výjimečně přehánky a během dne od západu místy přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v rozmezí 17 až 21 stupňů, na severu a západě Čech kolem 15, na jihu Moravy až 23 stupňů. V 1000 metrech a na horách v Čechách kolem 8 stupňů, na Moravě a ve Slezsku kolem 12 stupňů. Mírný jihozápadní až západní vítr bude večer slábnout a v Čechách se bude měnit na severozápadní. Tlaková tendence bude setrvalý stav, večer mírný vzestup. A co vám nabídneme z programu Proglasu? Na stole je téma od 9 hodin. Manželé královi přišli po těžké nemoci o svou dceru a o svou bolest ze ztráty, ale i o chvíle naděje se podělí právě v pořadu Na stole téma v 9 hodin. Podělí se také o každodenní zápasy i drobné radosti, které jejich rodinu provázely a provázejí. Otevřeně mluví o tom, jak se s touto životní zkouškou vyrovnávají a jak významnou roli v jejich příběhu hraje víra a přijetí Boží vůle. Pořad připravil ve studiu v Králově Hradci redaktor Martin Weisbauer. Po polední modlitbě jste pak zváni k poslechu hudební siesty. Jako první uslyšíte hudbu k jezdeckému baletu Karosel pro dva dechové soubory, kterou složil Antonín Vranický. A jako další si pustíme koncert Esdur pro dva klarinety a orchestr Františka Vincence Kramáře a ve zbývajícím čase zazní symfonie číslo 87 a dur, jejímž autorem je Josef Haydn. Tak doufám, že si vyberete z nabídky Proglasu. To vám také do dnešního dne přeje Daniel Blaške.

0: Tuto sobotu pořádá humanitární organizace ADRA benefiční koncert v prostorách sboru Církve adventistů 7. dne v Praze Smíchově. Vystoupí sbor Maranatha Gospel Choir. Pokračuje vedoucí oddělení komunikace a fundraisingu v ADRA Vít Hněvkovský.
1: Lidé si budou moci naladit tento koncert na webových stránkách adra.cz/koncert pro ADRU. A nebo přijít si užít ten zážitek přímo na Smíchov, což doporučuji, protože samozřejmě na místě to bude určitě mnohem lepší a člověk si to lépe užije. Zážitek bude určitě nějakým duchovním přesahem, protože Maranatha Gospel Choir je navázaný vlastně na církev. Nicméně přijít může určitě i člověk nevěřící, protože ten hudební zážitek bude určitě skvělý.
0: Vstup na sobotní koncert je zdarma. V průběhu večera ale bude možné přispět dobrovolným darem, který pomůže zachovat a rozvíjet projekty organizace ADRA.
1: Většina těch zdrojů půjde na pomoc v zahraničí, protože právě na tu zahraniční pomoc se dostává teď méně financí, tak je to především tam, ale zároveň bude i část alokovaná na domácí podporu, protože ADRA pomáhá dlouhodobě osamělým seniorům zde v Česku, ale jsou to i handicapovaní nebo znevýhodnění děti, takže ta pomoc půjde takhle. Nicméně ohledně toho zahraničí, tak my máme dlouhodobé projekty v Peru a Ekvádoru a také pomáháme už vlastně 5. rokem na Ukrajině, kde probíhá válka. To jsou takový hlavní centra té naší pomoci.
0: Dodal za humanitární organizaci ADRA Vít Hněvkovský.
2: Čekám jen na pošťačku, až přinese psaní. Psaní od Karolíny z kraje Bílých Laní. Slíbí mi v odpovědi, která bude stejná, že láska neodletí

a mě v mysli vrtá. Možná mou Karolínu přemluvila teta. Ledový drinky pí na zámořský lodi.

z hostince táhnula jsem, krajina se kývá. Slyším jen Karolínu, jak si tiše zpívá. Kopřivy s láskou trhá do raního čaje a cesta místo lesem povede do ráje.

0: nastala chvíle pro píseň známou, neříkej nikdy, nikdy nashledanou.
1: Biskupské gymnázium v Brně bude 30. května hostit konferenci věnovanou ženám v katolickém prostředí. Druhý ročník má podtitul Odvaha v srdci ženy. Jedna z organizátorek, Magdaléna Volková, pro Glasu přiblížila.
2: Tato konference je určená pro všechny odvážné ženy z katolické církvi, které chtějí prohlubovat svoji víru, zároveň se propojovat a hledat nové odvážné cesty, jak poznávat Boha v naší konkrétní životní situaci s našimi konkrétními výzvami. Mezi hlavními přednášejícími bude Katka Lachmonová, paní docentka Mireja Ryšková. Mireja Ryšková promluví o odvaze v srdci biblických žen. Katka Lachmonová se bude vracet ke kotvě, kde kotví naše odvaha, a to je v Kristu. Potom bude velmi zajímavá panelová diskuze, kde budou také velmi odvážné ženy z různých oborů a budeme se bavit o tom, jak se dívat jinak na různě na problémy, kterým v dnešní době žena čelí. Budou nás čekat sdílecí skupinky, budou potom velmi zajímavé workshopy, které budou ať už kreativní, sdílecí s zaměřením na manželský život, na schopnost se projevit, schopnost hledat nové cesty. Opravdu si přijde na své každý. Chceme to otvírat ženám napříč růzností spiritualit, takže to nebude jenom pro liberálky nebo konzervativkyně, ale bude to úplně pro všechny. Takže bychom vás moc chtěli pozvat. Přijde nám, že je důležité, aby ženy vzájemně inspirovaly, sdílely, podporovaly.
1: Tolik Magdaléna Volková z pořádajícího týmu konference Odvaha v srdci ženy, ohlášené na sobotu 30. května v Brně. Volná místa jsou, přihlásit se dá na webu akce. A tím z toho jsme také překročili 45. minutu po 7. hodině, což je čas pro hudební kompas. V dubnu vydala své první autorské album herečka a zpěvačka Tereza Richtrová. Nazvala je Místa krajiny. My si z něj poslechneme tři skladby, ta první se jmenuje Smutná.

představujeme nové album herečky a písničkářky Terezy Richterové nazvané Místa, krajiny. Jednotlivé skladby tvoří pestrou mozaiku témat od každodenní radosti a vděčnosti před bolestné vztahy až po návraty do krajin spojených s osobními vzpomínkami. Objevují se zde motivy cestování, vnitřního hledání i odcizení ve městě vedle čistě obrazových, téměř meditativních písní. Autorka přitom zdůrazňuje důležitost civilního výrazu, který umožňuje sdělovat i silné emoce s lehkostí. Texty vznikaly postupně v průběhu let a zachycují konkrétní krajiny i vztahy, které jsou s nimi spojené. I když lidé v písních často nejsou jmenováni přímo, jejich přítomnost je v nich silně cítit. Natáčelo se na různých místech, od Brna a Prahy přes chalupu v Podyjí až po studio Martina Kišperského, který album produkoval. A na albu se podílela řada výrazných hudebníků z různých žánrových okruhů. Tereza Richterová své album oficiálně představí 18. června v klubu Kaštan v Praze. My si teď poslechneme ještě písně Karpatská a Pálava.

Poslouchali jsme Terezu Richtrovou z alba Místa krajiny. Dnes ve 14 hodin vás v Hudebním kompasu budeme zvát do Brna na Ponava Fest. Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař.

0: To nám zpívala Vehyba a my se blížíme opět k 8. hodině, kdy nás bude svým zpravodajstvím obohacovat Český rozhlas Plus.
1: Je tu 8. hodina a s ní další kapitola ranního plusu s datem 7. května. Dobré ráno, přeje Pavlína Nečásková
2: a Martina Mašková.
3: Český rozhlas Plus.
2: Dá se čekat ukrajinská odveta za ruské útoky v době, kdy Kyjev vyhlásil oboustranné příměří?
1: Přesně před rokem začalo ve Vatikánu konkláve, které zvolilo současného papeže. Jaký byl jeho první rok v čele římskokatolické církve?
2: A čím obhajuje ministerstvo zemědělství snahy o povolení celoročního lovu spárkaté zvěře?
4: Primárním záměrem bylo umožnit celoročně lovit mladé a slabé kusy do 2 let věku, nikoli bezhlavý lov březích samic.
1: A u mikrofonu už čeká kolega Martin Matějka, který pro vás dnes připravuje zprávy. Tady jsou.
5: Požár v Národním parku České Švýcarsko už nehoří, s dohašováním pomohl noční silný déšť. Jednotky hasičů se chystají k návratu na své základny. Místo požáru si dnes převezme správa Národního parku, bude ho dál monitorovat. Jaká je aktuální situace na místě, upřesnil mluvčí hasičů Petr Pelikus.
6: Stupeň popachu se snížil na druhý a na místě je 7 profesionálních jednotek, 4 dobrovolné. Do 1 hodiny budeme stupeň popachu snižovat na první. Zhruba na 10. hodinu máme naplánováno předání místa zásahu správě Národního parku.
5: Do Lotyšska přiletěly z ruského území 2 drony, jeden z nich se zřítil na sklad ropy. Podle hasičů poškodil 4 prázdné nádrže, ale větší škody nezpůsobil. Hasiče uhasili jen doutnající trosky. Po druhém dronu se stále pátrá, uvedla to lotyšská státní televize LSM. Zatím není jasné, komu drony patřily. Úřady ale i přesto varovaly obyvatele měst podél ruských hranic před vycházením z domu a ve městě Rezekne zůstanou dnes z nařízení úřadů školáci doma. Obyvatelům přišly notifikace na jejich mobil. Telefony. Přechodné období, kdy ještě nebude povinné používat národní geoportál územního plánování, se má prodloužit o rok. Malou novelu stavebního zákona ve zrychleném řízení schválila sněmovna. Systém tak budou muset samosprávy používat od 30. června 2027. Geoportál je podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO už funkční, není ale ještě plně otestovaný. To by podle ní mohlo při dřívějším spuštění způsobit úřadům komplikace.
7: Pokud by samosprávy a pořizovatelé byli nuceni plnit své zákonné povinnosti výhradně prostřednictvím geoportálu, hrozilo by zde reálné procesní riziko. V krajním případě i zpochybnění územně plánovací dokumentace z důvodu případných vad v postupu.
5: Podporu měla novela i o opozičních poslanců, teď ji projedná Senát. Maximální povolené ceny pohonných hmot se dnes změnily o několik haléřů. Litr benzínu čerpací stanice prodávají nejvíc za 44 korun 52 haléřů, to je o 6 haléřů víc než ve středu. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Naopak strop na litr nafty oproti včerejšku klesl o 8 haléřů na 44 korun 60 haléřů. Vládní opatření proti prudkému zdražování pohonných hmot budou pokračovat i v květnu.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Státy 27 by podle Evropské komise měly víc investovat do sociálního a dostupného bydlení a podporovat zdravotně postižené obyvatele. Unijní exekutiva k tomu vyzvala ve své historicky první strategii boje proti chudobě. Podle údajů Eurostatu je aktuálně 1 z 5 Evropanů ohrožený chudobou nebo sociálním vyloučením.
8: Komise také vyzvala země Evropské unie k intenzivnější pomoci nezaměstnaným, aby získali lepší přístup ke kvalitním pracovním místům se spravedlivou mzdou. Podle místopředsedkyně Evropské komise Roxany Minzatuové je totiž v Evropské unii celkem 50 milionů lidí, kteří by mohli pracovat, ale z různých důvodů zůstávají mimo pracovní trh. Cílem je snížit počet lidí ohrožených chudobou v Evropské unii o minimálně 15 milionů. Do roku 2030 a zcela odstranit chudobu do roku 2050. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
5: Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes navštíví papeže Leva 14. A cílem cesty je podle Washingtonu posílit vztahy mezi Spojenými státy a Vatikánem, a to v době, kdy hlavu katolické církve opakovaně kritizuje americký prezident.
9: Donald Trump se proti papeži naposledy ohradil v pondělí. Obvinil ho z toho, že schvalováním íránských jaderných zbraní ohrožuje mnoho katolíků. Že by Teherán měl mít atomové zbraně, ale Lev 14. nikdy neřekl. V souvislosti s americko-izraelskou válkou proti Íránu pouze opakovaně vyzval k míru. Marco Rubio se během třídenní návštěvy Vatikánu a Říma setká taky s italskou premiérkou Giorgio Meloniovou. Ta nesouhlasí s nedávným prohlášením amerického prezidenta, že by Spojené státy mohly z Itálie stáhnout své vojáky. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
5: Americký soud zveřejnil dopis, který měl napsat sexuální predátor Jeffrey Epstein na rozloučenou ve vězení. Vyhověl tak žádosti deníku New York Times. Epstein dopis údajně napsal v roce 2019 před prvním pokusem o sebevraždu.
10: Dokument, jehož pravozatím nebyla oficiálně potvrzena, byl dosud veřejnosti utajený. Novináři deníku jej objevili díky poznámce v Epsteinových složkách a soudně si vyžádali jeho zveřejnění. Epstein si v něm podle deníku stěžuje, že jej policie vyšetřovala celé měsíce bezvýsledně a že už život pro něj není žádná zábava. Vzkaz prý objevil jeho spoluvězeň v cele, a to poté, co tam Epsteina našli v bezvědomí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Česku přibývá lidí čekajících na transplantaci jater. Lékaři totiž pacienty posílají k transplantaci dřív než v minulosti. Aktuálně jich je na čekací listině necelá stovka, z toho 4 děti. Vypovídají o tom data koordinačního střediska transplantací. Důvodem k výměně orgánu je nejčastěji chronické nebo akutní selhání, u dětí pak vrozená vada žlučových cest.
11: Počet čekatelů na transplantaci jater se neustále o něco zvyšuje. To je dáno tím, že výsledky transplantací jsou velmi dobré a pacienti jsou zařazováni včas.
12: Popisuje ředitel koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec, podle kterého je v Česku v posledním roce průměrná čekací doba na nová játra 3 měsíce.
11: A když se podíváme dozadu, tak to nikdy nepřekročilo 4 měsíce. To je extrémně krátká doba, kdy se český pacient dočká transplantace jater.
12: Za loňský rok dostalo tento orgán 204 pacientů. Většinu z nich operovali chirurgové v pražském IKEMu. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Domašov. Na 176. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. Ta nesouvisle pokračuje do Brna, nakonec omezení ke sjezdu na Bratislavu na 196. Nárazově se brzdí i v levém pruhu. Na pražském okruhu směrem na D1 se zastavíte za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Fronta se táhne k Ořechu. Na 19. ucpaný je také příjezd z Plzně po D5 od 7. kilometru. V Praze v Liberecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Letňany do Nové Povltavské. Celé je to na 20 minut. Postojíte také v Povltavské od Čuprovy k Bulovce. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přeháníky a ojediněle i bouřky. A nejvyšší odpolední teploty 17 až 21 stupňů, na západě naměří 15 a na Moravě a ve Slezsku 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: tam někoho z nich sežere lev anebo tygr.
1: Je 8 hodin 11 minut, dospíval nám Pavel Čadek a my máme čtvrtek 7. května a to, co přinese, si právě povíme. Papež Lev XIV. Přijme dopoledne na soukromé audienci polského předsedu vlády Donalda Tuska a následně amerického ministra zahraničí Marka Rubia. V arcibiskupském paláci v Olomouci se uskuteční konference Dobrý správce. Zvolali ji iniciativa Františkova ekonomika a nadační fond Teovia pod záštitou předsedy České biskupské konference arcibiskupa Josefa Nuzíka. Má podpořit misijní proměnu a dlouhodobý rozvoj farností prostřednictvím odpovědné správy majetku a zdrojů. Svoji novou knihu Odlesky, kreativní meditace představí v Olomouci Klára Maliňáková z Institutu sociálního zdraví Cyrilometodějské teologické fakulty, členka řehodního společenství sester dítěte Ježíše. Setkání s autogramiádou bude v kafárně Ede, kterou provozují františkánky Marie Immaculáty. V kampusu Hybernská v hlavním městě zahájí česko-anglickou putovní výstavu portrétních fotografií Osudy Rómů za druhé světové války. Ukáže příběhy přeživších, kteří čelili rasovému pronásledování. Biskup Pavel Konzbul bude v kostele Nalezení svatého kříže v Brně slavit mši svatou, která připomene 370. výročí posvěcení tohoto kapucínského chrámu. Ostravsko-opavský biskup Martin David požehná dům svatého Jáchyma Charity Studénka. Slavnost zahájí bohoslužba v kostele všech svatých ve Studénce Butovicích. Ve Frenštátě pod Radhoštěm slavnostně uvedou novou cisternovou automobilovou stříkačku pro jednotu sboru dobrovolných hasičů. Těm, kdo ji budou užívat, požehná farář Sebastian Roman Jarčík. Na místě bývalého ženského koncentračního tábora ve Svatavě na Sokolovsku se otevírá interaktivní expozice s názvem Každá z nás měla v očích strach. Připomene osudy vězněných žen. U pomníku obětem tábora bude pietní akt a modlitba v protileteckém krytu komentovaná prohlídka expozice. Školské sestry svatého Františka v Hoješíně u Seče připravili první z cyklu májových čtvrtků s adorací františkánským růžencem a mší svatou. Hostem bude pater Michal Šramko. A na faře v Jablonci nad Nisou se chystá přednáška Martina Kvapilíka na téma křesťanství, AI a andělé. Bůh, věda a víra ve věku chytrých strojů.

0: Papež Lev XIV. Při včerejší generální audienci pro vatikánské poutníky pokračoval v sérii katechezí o dokumentu druhého vatikánského koncilu Lumen Gentium. Tentokrát se věnoval 7. kapitole, která nese název Eschatologický ráz putující církve a její spojení s církví nebeskou.
1: Církev je oblečena v toto poslání, abychom hlásali jasnými slovy a odmítali všechno to, co umrtvuje život a brání jeho rozvoji. A církev vždycky jedná ve prospěch chudých, vykořisťovaných, obětí násilí a války a ve prospěch všech těch, kteří trpí na těle nebo na duši. Znamení a svátostí království církev je boží lid, který putuje po této zemi a právě od svého posledního příslibu vnímá a interpretuje v základě evangelia dynamizmy dějin, odsuzuje zlo ve všech jeho podobách a zvěstuje slovy a skutky spásu, kterou Kristus chce uskutečnit pro celé lidstvo a také zvěstuje jeho království spravedlnosti, lásky a pokoje. Církev tedy nehlásá sebe samu, ale naopak v ní všechno musí odkazovat na spásu v Kristu. V této perspektivě církev je povolána, aby uznávala pokorně lidskou křehkost a pomíjivost vlastních institucí, které, i když jsou ve službě Božího království, nesou pomíjivý rozměr tohoto světa. Žádná církevní instituce nemůže být absolutizována. Přesně naopak, tyto instituce žijí v dějinách a v čase, jsou povolány k trvalému obrácení, k obnově forem a k reformě struktur, k trvalému znovuplození ve vztazích takovým způsobem, aby skutečně odpovídali jejímu poslání.
0: Tlumočil slova svatého otce pro televizi Noé pater Petr Smolek.
2: Ráno slunko tak nějak víc hřeje, ráno nám prostě přeje. Po ránu mám ještě 10 minut času, mám rád barvu tvého spalého hlasu. Ráno zdravím lidi, co jdou kolem, rád se bavím s paní, co vypadá jak golem. Má 2 tašky a ví, jak to chodí. Někdo tě postaví na nohy a jiný tě zhodí. Ráno je velvyslanec pohody, zastavím u Moravy a dám si nohy do vody. Ráno je velvyslanec pohody, zastavím u Moravy. Ráno mi hoří hlava i tělo, mám přece vzetí a nechci, aby uletělo. Pomáhám paní do tramvaje a na zastávce hudba z okna hraje. Ráno je valčík na 2 doby, po kávě voní a nevýjde z módy. Celý den přede mnou a 10 minut k tomu, beru si klíče a odcházím z domu. Ráno je velvyslanec pohody, zastavím u Moravy a dám si nohy do vody. Ráno je velvyslanec pohody, zastavím u Moravy. Ráno slunko tak nějak víc hřeje,

Zvířata z mraků táhnou, tam kam jdou, tak jdu, ukrytý ve stínu dračím, úplně sám.

Je tu 8 hodin a 30 minut. Vás všechny zdraví od mikrofonu Proglasu Daniel Blaške. Máme čtvrtek, 7. květen 2026. Je památka svatého Benedikta II., papeže ze 7. století. 125 let uplynulo od narození amerického herce Garyho Coopera. Zemřel v roce 1961. V bazilice svatého Petra ve Vatikánu před 15 lety přijal biskupské svěcení nově jmenovaný biskup královéhradecký Jan Vokál. 50. narozeniny slaví hlavní kaplan české armády, plukovník generálního štábu pater Jaroslav Knichal. 60. slaví zvonařka Leticie Vránová Dittrichová. 80 let se dožívá právník a politik slovenského původu Marián Čalfa, předseda vlády Československé federace z let 1989 až 1992. K svátku přejeme všem Stanislavům. Jméno znamená upevni slávu nebo ten, kdo získá slávu vytrvalostí. A budete-li vytrvalí i v poslechu Proglasu, máte naději na zachycení některých zajímavých pořadů, jakým je třeba přehled hitparády, kterou ve 16 hodin představí Milan Tesař. Také se můžeme vrátit k repríze pořadu Za 5-5 v 17.10, kde Petr Vizina s novinářem Tomášem Vlachem krátce poté, co mu ukrajinské úřady zakázaly vstup na Ukrajinu, tedy natočili pořád o tom, že napsal článek, který byl ve shodě s ruskou propagandou. Novináře se tehdy zastali i jeho kolegyně a kolegové v Česku. Více v hovoru samotném. V rámci pořadu Jak se vám líbí, ve 7:45 večer nabídneme další koncert z našeho studia. Představí se skupina V-Band, která se hudebně pohybuje na pomezí blues, funku, soulu, rocku a za sebou má úspěchy na domácích i zahraničních festivalech.

0: V Modré na Uhersko-Hradišťsku budují nové záchytné parkoviště. Poslouží návštěvníkům přilehlého archeoskanzenu a areálu Živá voda i poutníkům na sousední Velehrad. Práce začaly v zimě, s otevřením parkoviště počítá obec na přelomu května a června. Náklady činí 16,3 milionů korun. Z 55% je pokryje dotace od Zlínského kraje. A pokusím se ono repo, které to dokládá, ještě jednou načíst, abyste nebyli ochuzeni.
1: Zvolili jsme variantu celokamenného parkoviště, které splňuje všechny normy, samozřejmě je i propustné a ten materiál vydrží věky, takže myslím si, že je esteticky čistá stavba, která připomíná ve tvaru letícího ptáka. Dokonce je to podobné na dudka, kteří tady někde hnízdí, marně hledáme, kde, ale hnízdí tu někde dudci, takže je to ve tvaru letícího dudka, že to vyšlo tak akorát na ty normy všechny, když jsme optimalizovali prostě plochu z kamenné tvary, takže je to taková zvláštnost.
0: Informoval starosta Modré Miroslav Kovářík. Parkoviště nabídne 99 míst pro auta a 6 pro autobusy. Jeho součástí bude i točna. Při archeoskanzenu už jedno velké parkoviště funguje. Kapacita je hlavně o víkendech a svátcích v hlavní turistické sezóně naplněná. Parkovací místa v Modré a na Velehradě nestačí zejména při dnech lidí dobré vůle počátkem července. Na Cyrilometodějské slavnosti každoročně míří desítky tisíc poutníků.

Možná se k tobě někdo otočí, možná se k tobě někdo přidá a jedním bleskem přímo do očí se na tvém lístku změní třída. O každé výhře přijde odveta, odevzdáš tělo další válce, zasychá v poutě tvoje paleta.

Snad dobré jídlo někdo poručí, snad někdo omije ti dlaně, vymaní ruku z mého područí, se myšem přikryje si zbraně, postavím raketoplán do léta.

se neubráním představám, asi je tohle naše s Bohem. Zatím tě ale v noci potkávám, za každým rodě prašným rohem. Na modré zemi umře poeta a ty se ztratíš někde v dálce. Zasychá v koutě tvoje paleta, zakletá barvá

Federace židovských obcí v České republice a Židovská obec Praha vydali prohlášení k plánovanému koncertu Kanyeho Westa. Považují za nepřijatelné, aby v zemi, která prošla zkušeností holokaustu a je stále domovem přeživších, vystoupil člověk, který veřejně a opakovaně šířil sympatie k nacismu a nenávist nejen k vůči židům. Nepřejí si, aby komerční zájem převážel nad jednoznačným odmítnutím podněcování k rasové nenávisti. Píšou, že Velká Británie zpěvákovi v souvislosti s plánovaným vystoupením odepřela vstup do země. V Polsku a ve Švýcarsku byly jeho koncerty zrušeny a ve Francii se postavili proti jeho vystoupení představitelé státu i místní samosprávy a koncert byl odložen. Židovské obce u nás žádají příslušné instituce, aby zasáhly a nepřipustili podněcování jakékoliv rasové či náboženské nenávisti ve veřejném prostoru.

nebyly nic pro mě. Tak jsme se míjeli v našem malém domě. A já ti sliboval, že tu pro tebe budu.

0: Klášterci nad Ohří začala oprava Vébrova domu i přilehlých prostranství a historické pece. Johann Nikolas Weber stál u počátku klášterecké porcelánky. V závěru 18. století se opakovaně pokusil o vypálení porcelánových výrobků ze zeminy v okolí. Z této doby pochází nejstarší dochovaný zkušební kus porcelánu, koflík s nápisem Vivat Bémen, který je v expozici kláštereckého zámku. Opravy mají stát bezmála 59 milionů korun. Město na ně získalo 10milionovou dotaci od Ministerstva kultury, sdělil starosta Štefan Drost.
1: Co se týká Vébrova domu a nejen jej, ale i té přilehlé pece a všech těch prostranství kolem, tak po určitých spožděních, které vznikly z soutěží, tak jsme v březnu tohoto roku zahájili tuhletu stavbu velmi významnou pro ten vstup do té historické části města a předpoklad ukončení je přesně za rok, to znamená na jaře roku 2027.

živote něco vyhrát, uč se od dětí. Správný dříví hře třikrát, tohle už po třetí. Když to chceš v životě vyhrát, pust se do dětí.

0: Dnešní pořad Na stole je téma, k jehož poslechu vás zve Martin Weisbauer, bude mít téma mimořádně těžké. Jedná se o ztrátu dítěte a o to, jak se s touto situací rodina vypořádává a jakou roli zde hraje Boží vůle. Já doufám, že vás toto strhující sdílení posílí ve víře a lidem, kteří se dostali do podobné situace, poskytne i velkou naději a povzbuzení. S manželi Magdou a Pavlem Královými z Olomouce jsem se spojil v dubnu roku 2026 přes internetové linky, aby nám podali svědectví o své cestě v této zdrcující situaci. Já vás tady oba dva velmi vítám na našich internetových linkách. Jak jsem říkal v úvodu, vy sedíte v olomouckém studiu, já v královéhradeckém studiu. A pozvali jsme vás proto, abyste s námi a s dalšími posluchači sdíleli takový neobvyklý zážitek, který ovšem není úplně zřídkavý, a sice ztrátu dítěte, o které jste přišli, tuším, asi před rokem. Takže jestli můžeme začít nějak od začátku, když byste nám představili, co se vlastně stalo.
1: My zdravíme všechny posluchače z Olomouce a děkujeme za pozvání do tohle pořadu. My přicházíme s příběhem, který začal před 3 lety, kdy nám ze dne na den skolabovala dcera a zjistilo se, že má veliký nádor na mozku, což samotný ten moment nám změnil radikálně život. A v těch 4 hodinách operace toho obrovského nádoru, který už vlastně byl téměř neoperovatelný, jsme taky zažili obrovskou konverzi. No a dcera byla vlastně i slovy lékaře vlastně zázračně zachráněna. Ten nádor byl celý vyoperovaný. Sice byly veliké následky po té operaci, ale i potom ta rekonvalescence probíhala neuvěřitelně vlastně rychle a dcerka po hemiparéze a potom, co ztratila i řeč, do několika týdnů vlastně vstala, odešla z nemocnice a přes všechny prognózy lékařů rok a půl žila vlastně téměř normální život s čistými nálezy, chodila do školy a zase chodila do kroužku. No a toto jsme považovali za opravdu jako boží zásah do našeho života. A po roce a půl ten nádor se vrátil. Ona podstoupila další, druhou operaci. Zase se teda neuvěřitelným způsobem zvetila a pak se teda vrátil ještě po třetí. A to už byl nález takový, který byl fatální. Ale přesto všechno, vlastně to, co nám bylo dáno i v té poslední fázi té nemoci, a bylo vlastně neuvěřitelně jako velkým darem pro nás. Takže 3 roky je to zpátky, 2,5 roku jsme bojovali s tou nemocí a před 10 měsíci jsme z Díšenku, my jsme ji říkali Dídí, pochovali. Naše dcera onemocněla, když měla 10 let a 2,5 roku jsme žili s touhletou nemocí a s prognózou smrti a opustila nás v červnu roku 2025, když měla 12.
2: A půl.
0: Vy jste před chvílí říkala, že jste po té první operaci prožili konverzi. To znamená, že jste konvertité?
1: My jsme do té doby byli takový
2: normální katolíci. Já myslím, že to vypovídá vše ovšem. Byli jsme praktikující, doma se modlící, ale v podstatě jsme žili takovým způsobem, jak teda vnímám, asi je tak jako i pro věřícího člověka běžné. To znamená, v neděli chodím do kostela, prostě praktikuju tu víru, občas se pomodlím, ale jinak si ten život vedu, prostě bych řekl takovým způsobem, jak mi to vyhovuje. Já sám za sebe jsem to vždycky měl, že jsem říkal Pánu Bohu nevysloveně, postarej se o ty nebožáky, mě si vybavil mnohými hřivnami, já se o sebe postarám sám, takže si ten život taky zařídím sám. No a to, co manželka myslela, bylo to, když se člověk najednou z minuty na minutu dostane do situace, která se vymkne veškeré kontrole a není možno nic dělat, tak vlastně, já bych to možná jenom zpřesnil, když dcerka skolabovala, ona v tu chvíli už jako umírala, protože to byl přímo nádor v centrální části mozku, který byl neoperovatelný. A to, že oni operovali, bylo jenom proto, že vlastně kdyby to neudělali, tak ona by zemřela, takže vlastně nebylo co ztratit.
0: Jenom jí prodloužili život.
2: Jo. Takže to vlastně operovali a ono se to zázračně proti všemu očekávání zdařilo. Celý ho vyňali a dokonce se prostě jako zvetila potom. Takže, ale ta konverze jako byla v tom, že ty 4 hodiny, kdy byla na tom operačním stole, já jsem se nikdy tak jako vroucně v životě nemodlil a bylo to opravdu takové, že člověk najednou tomu Bohu stojí tváří v tvář a mluví s ním, jako kdyby, tak jak spolu teď tady mluvíme my. A není to jenom takové nějaké volání na dálku. A prostě modlil jsem se, říkal jsem, jako pane, jestli zachráníš, tak já ti dám svůj život. No a Bůh ji zachránil a já doteďka se snažím přijít na to, co jsem vlastně slíbil.
0: Asi pořád hledáme Boží vůli, to bychom měli hledat celý život. Pokoušíte se o to, nebo už si myslíte, že jste ji aspoň trochu našli, ten váš životní úkol takový?
1: Vlastně celá ta cesta tou nemocí, začalo to tím, co teď manžel vlastně popsal. My jsme potom hledali způsob, jak se k tomu postavit, jak se vlastně modlit za tu naši dcerku. Protože jsme věděli, že jsme opravdu jako závisíme na Boží vůli. A ona říkala, že je zdravá. A my jsme se za ní modlili, za její uzdravení a ona se vlastně na nás dívala a vždycky říkala, proč se takhle modlíte, vždyť já jsem zdravá. A tak jsme v tomhle kráčeli a aktivně jsme opravdu hledali. Já jsem vyšla na pouť ze svatýho kopečka na Velehrad, prostě jako začali jsme se setkávat jako s různými lidmi a vlastně na tom Velehradě se událo několik velice důležitých setkání pro nás. Byli tam lidé, kteří se za nás modlili a tam jsme prožili křest Duchu svatém. Všichni, celá naše rodina, bylo to jako velice požehnaný čas a tam jsme vlastně pochopili spoustu věcí. Tam jsme vlastně jako našli ten způsob, jak v té víře vlastně vyhlašovat nad naší dcerou prostě Boží království, jak v tom stát. Našli jsme veliký zdroj tady po těchto těch událostech a začali nám do života přicházet lidé, kteří byli nejenom z charismatického hnutí, ale vůbec prostě lidé víry. A to nás vlastně jako hodně nasměrovalo dál. Takže hledáme pořád dál, samozřejmě. Ale během té nemoci už se spoustu věcí tak velice silně pro nás formovalo. Co se týká víry, začali jsme chválit, začali jsme pociťovat velikou touhu vstupovat do služby chvál, do služby přímluvné modlitby. Začali jsme se vlastně jako formovat.
2: Abych to možná krátce doplnil, jenom v tom smyslu, že ta zásadní změna byla asi v tom, že pro mě do té doby víra byla spíš jako intelektuální záležitostí, kdy jsem měl svoje oblíbené autory a bylo to spíš přes tu otázku prostě porozumění věcem. No a ta zásadní proměna nastala, že Bůh nebyl jenom slunce, o kterém vím, že tam je a svítí a nelze ho samozřejmě prostě popřít, ale je jako velmi daleko a zcela nezávisle na tom, co já dělám nebo myslím si a najednou prostě ta Boží přítomnost vstoupila do téže místnosti a byla ve stejném prostě prostor doslova, jako by Bůh dýchal ten týž vzduch, jako dýchám já, tak to bych řekl, že asi byla ta radikální jako proměna, kterou nám ta zkušenost blízkosti smrti, ze které ta dcerka skutečně jako vstala jak vzkříšením. Ona popřela veškeré lékařské predikce, ona už teďka jako vstoupila do dějin jako medicíny, protože už i oni přednášeli na konferencích, protože oni všichni prorokovali i po té zdařilé operaci pár měsíců života. Ona žila ještě 2,5 roku.
0: Na Radiu Proglas sledujete pořad Na stole je téma, který věnujeme sdílení manželů Králových o tom, jak se vypořádávali se ztrátou své dcery. Když došlo k tomu křtu v Duchu svatém, to byla nějaká charismatická nebo duchovní obnova, nebo to byla obyčejná klasická pouť?
1: Ta pouť byla úplně nejklasičtější pouť, co si člověk dokáže představit. Je to pravidelná roční pouť, velice krásná, taková mariánská. Vede svatý kopeček Hostý na Velehrad. Moc doporučuji všem, kdo rádi putují ve skupině. s modlitbou na rtech. Na té pouti ale byl jeden člověk, kterého my jsme vlastně strašně potřebovali, a protože na pouti máte spoustu času a mnoho kilometrů před sebou, takže s tímhletím člověkem, nemocničním kaplanem z Brna, jsme, a hlavně teda manžel, jsme vlastně rozprávěli a ptali se, hodně se ptali, a on měl odpovědi.
2: Já ještě v tom okamžiku jsem stále Boha vnímal přes kanál jako rozumový, takže byla spousta otázek, které potřebovali odpověď, a byl ve mně jako obrovský zmatek. Dcerka v tu chvíli vypadala navzdory všem lékařským prostě prognozám, tak bylo jako, když se nikdy nic nestalo. Jo? Všechny předpovědi, jako že jí vypadají vlasy, ona nestratila ani vlasy, jo? Že se budou dít šilené věci, a ty věci se neděly. Ona sama o sobě prohlašovala, že byla uzdravená, a tak my jsme nevěděli, co se děje. No a teďka jsem potkal tady tohoto člověka, který měl teologické vzdělání. Já jsem měl v sobě takový jako velký hněv, tak jsem ho na té pouti bombardoval spoustou otázek, a on byl dostatečně fundovaný, aby mi na ně dokázal odpovědět. No a pak během toho říkal, víš co, dojdeme na Velehrad, a tam je taková skupinka lidí, se kterýma tě seznámím, a to byla skupina mladých lidí, kteří tam prostě jenom sloužili na Velehradě, starali se tam o děti, hráli si s nima, dělali pro ně aktivity, takže to vlastně nebyla žádná speciální duchovní akce. Oni měli prostě kratičkou přestávku tam mezi jednou hrou a druhou hrou, a tak ona za nima přivedla, řekla, hele, tihle lidé potřebují modlitbu. A tak se za nás prostě pomodlili, a pro intelektuála, jako jsem já, se zhroutili veškeré moje předchozí představy teologické, protože je něco jiného, když si o Bohu čtete, a něco jiného je, když vám promluvá do srdce napřímo.
0: Víme, že náhody neexistují, takže už tady z toho je jasné, že to bylo nějaké boží vedení, asi na základě i vašich předchozích modliteb, že?
1: Tak věříme. My jsme opravdu vlastně žili a stále se snažíme žít pod božím vedením.
0: A vy jste, paní Magdo, na tom byla, jak u mužů je velice časté, že chápou tu víru spíše intelektuálně. Jak to je u vás, jako u ženy?
1: Já jsem vlastně do té doby se takhle s živým Bohem ještě nikdy nesetkala. Samozřejmě to naše prožívání víry je odlišné, já to mám tak víc vztahově, ale přesto vlastně to zakoušení toho, že vlastně jsem viděla Boží tvář v té modlitbě, opravdu jsem se setkala s živým Bohem, s Ježíšem, to byl prožitek, který jsem prostě do té doby nikdy nebyla asi připravená takhle přijmout.
0: Tohle všechno se tedy událo po té první operaci?
2: Mm-hmm. Ano, tam jenom tu časovou linku tak jenom prostě načetneme, tak dcerka skolabovala 9. února 2023. Byl to sled událostí jak z nějakého lékařského thrilleru. Prodělala tu operaci, kterou vůbec neměla přežít. Poté teda byla ochromená na půl těla a nemluvila. Lékaři říkali, že to bude trvat nejspíš půl roku, a teprve po půl roce, kdyby se nic neměnilo, takže bychom měli mít obavy, že ten její stav je vlastně úplně normální. Ale ona byla 5 dnů v komatu teda, je třeba říct. A potom, když se teda probrala, tak byla v tom zdravotním stavu, jak jsem řekl. A ona ale za několik týdnů odhopskala z té nemocnice, jako kdyby se nic nestalo. Jo? A
1: potom následovala léčba v Brně na onkologické klinice dětské v Brně, takže tam jsme podstoupili sérii radioterapií i nějakých sérií chemoterapií.
2: Tohle bylo vlastně začátek léta, kdy teda ona byla zpátky na nohou, a my jsme hledali, co se nám to v životě vlastně stalo a co to teda znamená.
1: Ale dcerka se vrátila vlastně do života, jela na 14-denní skautský tábor, prožila prázdniny a v září nastoupila do školy.
2: A přitom lékaři stále říkali, je to gliom 4. stupně, neléčitelný nádor, který do několika měsíců zabije, vrátí se, rychle naroste. Že my jsme slyšeli mnoho prognóz, které se nenaplnily.
1: Ale s těmi prognózami jsme vlastně museli žít.
2: Tak.
1: A pro nás bylo zásadní, a to si myslím, že bylo jako silný duchovní boj tady v tom, nepřipustit, aby ta nemoc padla do naší duše. My jsme se prostě rozhodli, že pokud tohle to přišlo, a jako slovo rakovina byla samozřejmě jako to slovo, které popisovalo tu nemoc, tak jsme věděli dobře, tak pokud rakovina napadlo to tělo, tak my odmítáme to, že necháme rakovinu vstoupit do naší duše, vstoupit do naší rodiny, a že rakovina začne definovat vlastně náš život. A tohleto rozhodnutí jsme museli udělat na začátku Já jsem strašně vděčná, že jsme vlastně na to dva, ještě vlastně se synem tři, ten to tak přijímal podle nás, ale takhle jsme se vlastně do toho postavili a takhle jsme to žili až do konce.
0: Určitě nás poslouchá mnoho lidí, kteří se setkali s podobnými problémy, takže budou jistě rádi, když se s nimi podělíte o to, jak jste zařídili to, aby se ta rakovina nedostala do té vaší duše. Jakými praktickými kroky například?
2: Já myslím, že ty praktické kroky spíše jako vyplývají z postoje. Tam řekl bych, že ten obrat, který nastal, je, že jsme vlastně tu zkušeností i tím, jako za mě to byla jako vyslyšená modlitba mimořádných rozměrů. Jo, jako pro mě já v tu chvíli, když se zase vrátím k té jako první operaci, tak jsem si jako skutečně na dřeň zakusil jako takový ten jákobovský zápas s Hospodinem, kdy to není takové, že člověk buď to nějak formálně jede nějaké ty naše prostě katolické modlitby nebo se snaží dávat dohromady nějaká ukoptěná slovíčka, ale to byl prostě dialog, kdy já jsem na Boha křičel a když jsem ho konfrontoval a říkal jsem mu, ty mi ji nesmíš vzít, já ti to zakazuju. No a údajně se Hospodin tady k takovýmto modlitbám rád přiznává, protože to nejhorší, co člověk může ve víře dělat, je taková jako lhostejnost. No zkrátka, tak jak už jsem to řekl, jsem mu řekl, když ji zachráníš, tak já ti dám svůj život. A myslel jsem to takovým způsobem vážně. Říká se, že Hospodin zkoumá lidské srdce, tak asi to tam zahledl, že to myslím vážně. No tak ji zachránil. No a tím pádem nastal ten základní obrat v tom smyslu, že najednou to není jako víra, bych řekl, nějaký doplňující aspekt mého života, ale je to definující aspekt mého života. Takže vstáváte s modlitbou k Hospodinu a uléháte s modlitbou k Hospodinu. Uvědomujete si, že všechno, co jste, co máte, je z jeho ruky. A uvědomujete si tu vděčnost. Já bych řekl, že to je asi to klíčové slovo. Chcete-li tady praktické jedno slovo, tak vlastně vděčnost. Uvědomovat si to, že život je zázrak. Že vlastně, když člověk ráno vstane a vzbudí se a vidí, má hlad a může se najíst a vstane prostě jako posvíhá a tak dále. To jsou všechno vlastně neuvěřitelně zázračné věci, takže tou klíčovou ingrediencí pro nás byla vděčnost. Možná to spousta lidí bude brát jako nějaké klišé nebo tomu nebudou chtít věřit, ale pro nás toho 2,5 roku, od toho okamžiku, kdy teda dědinka skolabovala, až pak do toho okamžiku, kdy odešla, byly nejšťastnější roky našeho života. To bylo tak esenciální a intenzivní štěstí a každodenní vděčnost, že bych řekl, to je ta esence toho, jak jsme v tom kráčili ve vděčnosti za každý den, protože jsme žili v tom vědomí, že to tak být nemusí.

0: Sledujete pořad Na stole je téma, ve kterém si povídáme s manželí Magdou a Pavlem Královými o ztrátě jejich dítěte. Určitě ta vděčnost nebo ten postoj té vděčnosti a chvály je i z mé zkušenosti mnohem, mnohem důležitější a klíčovější než třeba prosby, což si mnoho lidí neuvědomuje, že?
1: Přesně tak. On vlastně ten postoj vděku, každý máme za co chválit, každý den. On vlastně pouští do srdce pokoj a umenšuje strach. A ten strach tam prostě naskakuje v těchto situacích. Máte strach o to dítě, co bude z budoucnosti. A my jsme si jako zakázali podléhat tomu strachu a hodně jsme se modlili novenu odevzdanosti. To jsme se modlili opakovaně a hodně. Vlastně věděli jsme, že nedržíme nic v rukou, že to je opravdu stojí na božím vedení, na boží vůli, která je vždycky větší a svrchovanější než ta naše. Učili jsme se to, to není ze dne na den. Opravdu jsme se učili odevzdávat všechno s tím přijetím. Takže ta cesta, my jsme potřebovali těch 2,5 roku, abychom to dokázali všechno zpracovat, abychom se do těch postojů opravdu, aby jsme v nich byli, jo, zakořenění, ale jde to. A ustáli jsme i tak těžké situace, kdy jsme třeba byli v těch speciálních místnostech, kde se oznamují ty neblahé zprávy a kdy si vás tam zavolají bez toho dítěte a vy už víte, že to bude nelehké, tak jsme v tom stáli. Jako s boží pomocí opravdu jsme to všechno jako překonali. A až se tam stávaly takové situace, kdy jsme dostali tady v té ordinaci třeba úplně zdrcující zprávy, které vám úplně podlomí kolena. A pak jsme přišli do čekárny, kde nás teda čekala ta naše dědinka a ona tam tancovala flamenko, úplně opravdu jako radostně. A teď já jsem přišla s těmi novinkami teda od lékařů a teď jí vidím plnou radosti a tak jsem si říkala, tak čemu mám věřit? A podívala jsem se na ní a viděla jsem, že věřím tomu, co vidím vlastně na tom svém dítěti, že Bůh dokáže přes to všechno naplnit toho člověka, kterého se to nejvíc týká, jeho opravdu čirou radostí ze života.
2: Já bych jenom pro kontrast jako doplnil, že to bylo v létě roku 2024, se ten nález jako nečekaně vrátil. Po té, co to bylo dlouho opravdu čisté, tak se pak vlastně vrátil. Naše dcerka tedy podstoupila druhou operaci, kdy nám říkali, jednou se vám ten zázrak povedl, dvakrát se operace nikdy nepovedla. Zase se povedla, zase to odstranili ten nádor celý, jo, prostě tam zůstal viset nerv oční ve vzduchu, ten nádor byl obrostlý kolem, se to zdařilo a ona po 6 dnech, oni váhali, jestli nás mají propustit, ale protože objektivně nebyl důvod nás zdržela, ona po 6 dnech odhopskala z té nemocnice zase i po té druhé operaci. To, co nám teda bylo vlastně sděleno, tak potom navzdory teda dalšímu léčení, ozařování a tak dále, se ten nádor pak vrátil vlastně ve třetí vlně a to tak jako drasticky, že opravdu to byly jako vícečetné nálezy, takže to, co my jsme slyšeli v té místnosti, bylo, jo, vaše dcerka má vícečetné nálezy, má prorostlý celý mozek, jo, ta prostě rakovina a už radši si oslavte Vánoce dopředu, protože jo, prostě takové, takový opravdu to bylo takový jako rozsudek smrti. Rozsudek smrti v místnosti, kde se tyto rozsudky udělují. No a potom vidíte v kontrastu tu dcerku, která tancuje.
0: Tak asi úplně klíčové a také nejtěžší pro většinu lidí, nebo skoro všechny lidi, je pustit ty opratě toho svého života a přenechat je Bohu, protože to se bojíme, že?
2: Jo, je to tak, ale já k tomu jenom krátce řeknu, že vlastně ten můj první krok byl v tom jako okamžiku, kdybych já měl vykreslit nějaký jako obraz, tak když se člověk dostane do této jako extrémní situace, kdy vám umírá dítě na operačním stole, tak najednou všechno ztratí svoji relevanci a vlastně nemáte o co přijít. Jako spousta lidí říká, vy jste stateční a vy to zvládáte, ale já říkám, to jako vůbec ne. To není žádná odvaha dostat se do krajní situace a vlastně je-li něco, tak jenom to, že jsem se k ní postavil čelem a ne zády, tak jako dobře. A říkám, já obdivuju ty lidi, kteří dokážou toto kráčet v pokoře bez těchto extrémních situací. Ale ta moje extrémní situace mě přivedla k tomu, já jsem člověk, který je z těsta neutíkacího. Takže co já jsem udělal, že před námi byla ta propast a já jsem se otočil, udělal jsem 10 kroků zpátky, rozběhl jsem se a do té propasti jsem skočil. No a Bůh mě uprostřed leto chytil. A na to se nedá vlastně nereagovat. Takže ta takovýmhle způsobem to vlastně začal, takže já jsem jako pustil ty opratě jakoby prostě kompletně. No a potom to muselo být samozřejmě v mnohem jako pokornějších a menších věcech. K tomu bych řekl asi to, že zejména člověk, kterému jako prostě Hospodin dá opravdu do klépky jako hodně jako hřiven, mě dal rozum, rozhodnost, schopnost velmi rychle analyzovat situaci, dobře se rozhodovat a tak dále, tak dále, tak dále. Takže jsem byl spokojený s tím, jak si svůj život prostě řídím a vedu. A ta představa, že bych ho měl odevzdat, je pro zejména člověka, který byl zvyklý to mít takto extrémně pod kontrolou, jako v podstatě nemyslitelná. Tak jako je asi nemyslitelná pro většinu lidí a zjevně i pro jako věřících lidí. Ale k tomu můžu říct jenom to, že když to člověk udělá, tak se stane, mě, aspoň mě se stala, budu mluvit o sobě, ta věc, že Bůh to jako s láskou přijme, kdy mu řeknete, jako úplně se ti dávám a jakože úplně bezvýhradně, prostě tady to máš, možná s trochou strachu, že teď ze mě bude ta loutka, jo, a on to neudělá. A on mě vzal a s láskou mě sama sebe vrátil zpět. Takže jako já jsem mu ty opratě prostě plně

0: identitu a naopak jí to ještě posílí, že?
1: Tak, jak říkáte.
2: Pro mě to bylo takové kráčení po vodě. Jak známe z biblického obrazu, opravdu my jsme při té první operaci ztratili vesla a ztratili i tu loďku. Takže ono, ta radikálnost sama o sobě nás vlastně osvobodila v tu chvíli. My jsme nemuseli postupně vystupovat, jo, odhazovat ty pádla. My jsme opravdu jako ztratili všechno a byli jsme uprostřed bouře. A učili jsme se celou dobu vlastně jenom hledět na Krista a jít krok za krokem, opravdu i umění malých kroků. My jsme neviděli za tu další vlnu. My jsme se učili ráno vstát a večer vlastně s vděkem usínat.
0: Tématem pořadu na Radiu Proglas je ztráta dítěte. Povídáme si o ní a o všem, co s tím souvisí, s manželi Magdou a Pavlem Královými z Olomouce. Vy jste zde, paní Magdo, zmínila před chvílí novénu odevzdání, kterou, jak jste říkali, jste se modlili. Mohli byste posluchačům přiblížit, o co se jedná?
2: Novena odevzdanosti je vlastně 9denní série velice krátkých a silných modliteb, které člověka učí odevzdávat svůj život, své problémy, své starosti, věci, které se zdají být nepřekonatelné, Bohu. Je to úplně srozumitelné každému. Je to vlastně velice krátké. Mělo by se to modlit opravdu jako za sebou, protože to má nějakou jako dynamiku, ta modlitba. Tak to má neuvěřitelnou sílu do vašeho života. A já jsem říkala, že jsme si jej modlili opakovaně, protože myslím, že některé situace vyžadují vlastně mnohem delší lekci odevzdanosti.
0: Jak jste se k této novéně vlastně dostali poprvé?
2: Já si myslím, že nám byla doporučena někým.
1: Já jsem si to tady v rychlosti vyhledal a momentálně to mám na stránkách Vojtěcha Kodeta, kde v sekci modlitby svědců je ta novéna odevzdanosti. A pochází vlastně z textů, byla se skládaná z takových rozjímavých textů Dona Dolinda Ruotola, nápolského kněze. Píšou tady, který žil a zemřel v pověsti svatosti, který v životě zažil veliká pokoření a utrpení, takže touto cestou si musel skutečně jako prokráčet k té odevzdanosti a k tomu odevzdávání. A je to opravdu velmi jednoduché pro ukázku. Tady je prostě první den, který má nadpis Přenechejte mi své starosti. A má to formu, kdy Bůh velmi láskyplně k člověku mluví a vlastně ho konejší. Proč se tak neustále znepokojujete a staráte? Přenechejte mi starost o své záležitosti a všechno se uklidní. Říkám vám popravdě, že se vyřeší všechny spletité situace, když se mi opravdově, slepě a úplně odevzdáte. Tímto to začíná kratičky text, kdy Bůh promluvá k člověku a je na to jednoduchá odpověď. Ježíši, zcela se ti odevzdávám, postarej se o všechno. A tak toto jde 9 dnů za sebou, obdobně.
0: Když došlo k té první operaci, bylo to v době, kdy jste se modlili sami za dceru, anebo už jste měli za sebou nějakou modlitební skupinu, nějaké další osoby?
2: My jsme v té době nebyli součástí žádného společenství. Jak manžel říkal, my jsme si v tom stáli sami, vystačili jsme si sami. Samozřejmě v tom manželství i předtím jsme se nemodlili společně. Toto odstartovalo i naše společné modlitby jako manželé. A potom i to odstartovalo naše společné modlitby jako rodinu.
1: Ta situace opravdu nastala, to bylo jako ze dne na den. Jo? Jeden den dcerka odešla ze školy s bolestí hlavy a druhý den prostě už se dělo všechno to, co tady prostě zaznělo.
2: Já bych řekla, že jsme byli modlitevně poměrně neskušení, že naše modlitby spíš se odehrávaly ve formátu Prosím, pane, dej, a ty základní katolické modlitby. Opravdu jsme byli úplní začátečníci.
1: 60 minut neděle a potom takové to, že člověk ráno vstane, tak když si vzpomene, tak tam něco střelného hodí. Snažili jsme se děti vést k tomu, že si modlíme u oběda, poděkujeme za jídlo. Já to nechci schazovat, protože to jsou hodnotné věci. Jako určitě člověk to jako hledá, snaží se, ale teďka zpětně, když se na to dívám, tak se na to dívám tak jako trošičku vlastně jako s úsměvem, že to je taková spíš

naděje. Ten, kdo si občas zapláče a sám sobě zasměje, kdo už dávno pochopil,

0: Nakolik si svoji nemoc nebo závažnost té prognózy uvědomovala ona sama?
1: To je docela otázka trefná. Já myslím, že na začátku tedy poté, co došlo k těm událostem, které jsme vlastně popisovali, to její zázračné prostě vzkříšení po té operaci, nemůžu to nazvat jinak, kdy sama říkala, ale proč se za mě modlíte, když já jsem uzdravená. Prostě ona to velmi, velmi přesvědčivě. To já jsem přesvědčen, že skutečně jako byla uzdravená a vlastně i všechny ty lékařské zprávy, které byly každé 3 měsíce čisté navzdory všem prognozám, ale potom, když se to vrátilo prostě po druhé, no tak to pro ní přijmout bylo jedno takové vlastně jenom v jednom rozhovoru, kdy vyloženě ona vyjádřila jako vlastně svůj vztek a jako frustraci a možná i jako trošku hněv a říkala prostě já prostě nechci umřít, jo. Já chci se dožít jako dospělosti, já se chci vdát, chci mít děti, jo. Ale potom vlastně, jak ta nemoc šla dál, tak už se to k tomuto tématu, takže to vědomí jako měla. To vědomí zcela jednoznačně měla o té vlastně fatálnosti té nemoci, ale nebyli jsme ani v režimu, že bychom to tajili a dělali, že to není, ale současně jsme se o tom ani nebavili ve smyslu, že bychom to kladli jako téma na stůl. My jsme s manželkou přesvědčení, že čím více se ta její situace přitěžovala, tak ona si byla velmi, velmi dobře všeho vědomá. Potom už od určitého okamžiku toho věděla v podstatě, jsem přesvědčen, mnohem víc, než jsme věděli my. Ona moc dobře věděla, kam jde. Moc dobře věděla, kdo jí stojí po boku. Takže to vědomí bylo, myslím si, maximální možné.
0: O vašich modlitbách a vývoji vašich modliteb jsme mluvili, ale jak na tom byla ona se svými modlitbami?
2: Předchozí otázka a to, na co se ptáte teď, spolu hrozně souvisí. U nás smrt nikdy nebyla tabu. My jsme se jako bavili vždycky otevřeně o těchto věcech. Děti jsme brávali na pohřby, prostě všechno jsme sdíleli v pravdě. Řeknu vám to tak, jak to vnímám a tak, jak si to sama vlastně vysvětluju. Ona, když přežila tu operaci první, tak se vrátila změněná. Ona byla 5 dní v umělém spánku. Když jsme u toho jejího těla byli těch 5 dní, tak já jsem vlastně si kladla tu otázku, a kde je ta její duše, co vlastně se teďka děje. A ona přišla, asi nejlépe se to tak dá říct, s takovým nebeským otiskem. A přišla velice tak jako smířená, velice jako pokojná. Taková vlastně ona byla po většinu času, nebo vlastně celý čas tou naší silou. Musím říct, že my jsme čerpali vlastně z jejího klidu, takže ona ty události opravdu přijímala s úplnou samozřejmostí. To je ještě vlastně věc, o které my přemýšlíme zpětně, protože ona jako kdyby věděla, co se děje. Ona jako kdyby přesně věděla a nedivila se tomu, co je teď a co je dál, hlavně v těch posledních fázích nemoci, až nám to potom připadalo, že si to všechno řídí sama, zvlášť ten její odchod. My jsme se cítili jako ti pozorovatelé, a to, jak ona odcházela, bylo opravdu v režii její a Boží. A její duchovní život byl vlastně neuvěřitelný. Ona byla tím hnacím motorem modliteb u nás doma. Ona začala prokazovat neuvěřitelnou jako duchovní sílu a hloubku. Takže ona začala vlastně lpět na některých částech modlitby nebo na některých modlitbách, které předtím jako dítě vnímala úplně standardně, ale uvedu třeba příklad, kdy měla opravdu, byla velice neklidná, pokud jsme na mši měli přijít pozdě a promeškat tu část mše, kdy se vyznáváme z vin. Jo. A bylo to pro ní vlastně nepřijatelné, že vlastně promeškáme to, že vyznáváme viny, je to má vina, má veliká vina. To i sama úplně spontánně dělala. V kostele fakt byla, a my jsme na tom vůbec nepracovali, to šlo jenom z ní, úplně takové ukázkové zbožné dítě, že ona opravdu jako poklekala a jako vroucně se modlila a my už jsme odcházeli z kostela, ona trvala na tom, že tam zůstane, že se ještě bude modlit. A když jsme potom museli udělat to těžké rozhodnutí, už jsme věděli, že se to blíží, bylo to v lednu, ona odešla v červnu, tak jsme pořídili hrobové místo a samozřejmě jsme ji tam vzali, chodili jsme tam a ona začala trvat na tom, že se vlastně na tom místě budeme modlit za všechny, kteří leží na tom hřbitově a za které už se nikdo nemodlí, Takže vlastně od té doby ona opravdu na to, že vždycky naléhala, nemohli jsme odejít a modlili jsme se za všechny ty mrtvé, kteří už jsou zapomenuti a jejíž spása je vlastně s velkým otazníkem. Takových věcí máme mnohem víc a proto víme, že ona jako duchovně prožila něco, kam my jsme jenom sotva nahlédli.
0: Většina lidí z komatu nemá žádné zážitky, ale část lidí ano. Myslíte si, že ona byla ten případ?
2: Já osobně i se za to třeba modlím, aby mi to bylo trošku vyjeveno, abych věděla. Si myslím, že ona opravdu se setkala jako s Ježíšem, že možná si i vyprosila ten čas navíc kvůli nám, kvůli tomu, co ještě tady měla, jak měla proměnit náš život. A nejenom teda život náš, ona proměňovala životy mnoha lidí, až zase my jsme byli pouze pozorovateli a byli jsme v úžasu. Takže já vnímám, že tam došlo opravdu k nebeskému setkání, že toto byl čas, který ona dostala jako dar, my jsme ho dostali jako dar a ona to poslání prostě naplnila a opravdu ho naplňovala s takovou samozřejmostí a i ten odchod byl s takovou samozřejmostí, že není nic, co by mi tohleto moje přesvědčení vyvracelo.
0: Pán jí k tomu dal speciální sílu.
2: Ano, ona měla opravdu jako velkou vnitřní duchovní sílu, která byla úplně v rozporu s tím jejím fyzickým stavem, zvláště ke konci, kdy zase ta polovina těla, která byla po té první operaci oslabená, se začala ozývat, začala ztrácet zrak, vlastně začala kulhat, pravá ruka ji nefungovala, ale ona prostě byla plná radosti. Lidé se jí ptali, jak se má, že ona říká, dobře se mám. A teď vy jste zase nevěděl, jestli máte věřit tomu, co vidíte, nebo věřit jí, to, co ona říká a co z ní vyzařuje.
0: Důkazem toho je možná i to, že měla tu sílu vlastně s vámi hledat společně své hrobové místo, že?
2: No, já jsem prostě šla se modlit na hřbitov a modlila jsem se, ať jako poznáme, kde to naše místo. Já jsem nechtěla hledat hrob pro dceru, já jsem si to prostě postavila tak, že hledám místo, kde naše rodina bude čekat na vzkříšení. A takhle jsme to vlastně i našim dětem řekli, vzali jsme je tam a ona to vzala zase s takovou absolutní samozřejmostí, jenom jako prohodila, že je tady fakt málo kytek, že bychom se měli trošku snažit, jak to místo vypadá. A často a ráda tam chodila.
0: Jak se vypořádávali se ztrátou dcery, nám v pořadu na stole je téma, líčí manželé Magda a Pavel Královi. Ještě bych se možná v závěru našeho pořadu zeptal na také důležitou otázku, jak se s tím vším vyrovnávalo vaše druhé dítě a jaký to mělo vliv na něj?
2: My máme vlastně staršího syna Dominika, který je o 2 roky starší než dědinka a je celkem introvertní, ale snažili jsme se celou dobu, aby byl součástí toho příběhu. A to i třeba za cenu, když jsme pobývali s dcerkou v Brně na radioterapiích a bydleli jsme tam na ubytovně, tak jsme se třeba s manželem uprostřed týdne střídali, přestože to bylo dojíždění Olomouc-Brno, abych i já část toho týdne mohla být se synem. A on část týdne zase mohl být s dcerou. Takže my jsme celou dobu vlastně se bránili tomu, aby ta nemoc rozdělila naši rodinu. A myslím, že našeho syna to pochopitelně hrozně moc ovlivnilo v tom, že se cokoliv, kdykoliv může stát a může se to týkat jeho zdraví. Veliká nejistota, on má teď 15 let a v 15 člověk většinou má pocit, že mu svět leží u nohou, že je...
1: Že je jako, nesmrtelný doslova.
2: Že je nesmrtelný a všecko vlastně se mu nabízí. Tak on tuhle tu iluzi ztratil, zároveň ale prokázal velikou vnitřní sílu a takovou jako vyváženost. Myslím si, že hodně čerpal z toho a čerpá z toho, jak si stojíme my. Takže se vždycky díval, jak si stojíme my, jak si stojíme my dva, jak se opíráme o sebe a když jsme byli v pohodě, tak on byl v pohodě. A musím říct, že vlastně mu i poděkovat, protože celou dobu chodil do školy, měl samé jedničky na vysvědčení, prostě chodil do všech kroužků, jako prostě toho udržovalo. Všechno zvládl výborně a při rozloučení s dědinkou jí hrál na trumpetu, vyprovodil ji až k tomu hrobu a vlastně prokázal velikou vnitřní sílu. Ale samozřejmě žije dál s tím, že život není samozřejmý.
1: Já jsem k tomu chtěl vlastně doplnit, že když člověk žije v takové situaci, tak to východisko, které jsme se v tom snažili najít, tak to jsme tady naznačili na té jako duchovní úrovni a na té praktické úrovni jako rodiče ve vztahu k dítěti jsme se snažili žít prostě v autenticitě a v pravdě. To znamená, v ničem jsme mu nelhali, z ničeho jsme ho nevynechávali. Byla i třeba situace, že tam s náma jako přespával, že na některá ta vyšetření šel prostě s námi. Když potom Dínka jak odcházela, tak jsme mu umožnili, aby u toho byl, když prostě se prolamovalo nebe do země, což je okamžik odchodu. Pokud ten člověk odchází prostě v pokoji, je velká škoda, že současná společnost se toho zřekla a zavřela to do skříně a institucionalizovala to, protože je to opravdu jako svatý okamžik. I spousta lidí nad tím možná v duchu prostě povytahovalo obočí, jako on byl u smrti přímo jako Dínka. Říkám, já si neumím představit, že by to bylo jako jinak. Byla to jeho sestra, tak proč my bychom ho měli o ten okamžik vlastně připravit. No, ale díky tomu, že jsme měli vlastně oporu jeden v druhém, tu cestu jsme kráčeli v jednotě, tak já to vnímám, že tam, kde ten strom stojí pevně, tak i ty prostě větve a ty jablíčka na tom stromě jsou prostě zdravá. Takže vnímám to, že tomto rodiče mají skutečně jako velkou moc. Že i ty extrémně těžké situace, ty děti mohou prostě přestát, pokud ti rodičové v tom stojí pevně.
2: Já ráda používám takovou metaforu pro to, co se stalo po odchodu naší dědinky. Přišlo mi to v modlitbě, v obraze, kdy jako čtyřčlenná rodina jsme byli jako židle, která má čtyři nohy a najednou jedna z těch noh se odlomí. A ta židle nemůže stát na třech nohách, nebo může stát, ale není stabilní a nikdo se na ní nemůže posadit, takže vlastně není funkční. A tak vlastně jsme hledali způsob, jak a hledáme stále, jak existovat a jak naši rodinu zase postavit tak, aby to byla židle, na které se dá sedět a která je pevná. A vnímám, že je to jako ze normální židle vytvořit trojnožku. Ale abyste vytvořili trojnožku, tak musíte odřezat ty zbylé tři nohy a musíte je jinak umístit pod ten podsedák. Musí být blíž a každá z těch noh musí jít trošku víc do šířky. Takže vlastně my teď usilujeme o to, abychom postavili stabilní trojnožku naší rodiny. Co mi ještě přijde důležité a za co jsem velmi vděčná je, že jsme díky manželům královcovým věděli, že nemusíme čekat nebo nemusíme spěchat s odevzdáním naší zdišenky po tom, co odejde. Že to je čas, který je posvátný a že si můžeme dovolit mít tolik času na rozloučení po jejím odchodu, co potřebujeme. Vlastně ona zemřela ve čtvrtek 5. června ráno. My jsme ji dochovali, odevzdali a potom přijela rodina rozloučit se, přátelé nosili květiny, bylo to vlastně nádherné a důležité. A ještě ten den jsme vůbec nevolali pohřební službu, byli jsme ponořeni do toho loučení. Nenechali jsme to ničím narušit. Nechali jsme si ji doma i přes noc. Vlastně jsme i spali kolem ní, jako v noci chtěli jsme být pořád blízko. Ještě jsme nebyli připraveni ji propustit z té náruče. A až druhý den odpoledne jsme vlastně začali řešit ty praktické věci. A byl to pro nás tak důležitý čas, nejenom pro nás, i pro tu rodinu, pro všechny, kteří se přišli rozloučit, že jsem moc vděčná, že jsem to věděla a že jsme to takhle mohli si dovolit.
1: Já jsem v průběhu toho našeho rozhovoru zmínil, že došlo u mě vlastně k radikálnímu obratu uchopení víry, kterou jsem nejdřív vnímal tím intelektuálním způsobem. No a jedna věc, ve které jsem teda radikálně změnil můj úhel pohledu, je vlastně koncept svatosti. Do té doby jsem to nedokázal moc dobře uchopit, i ten náš prostě katolický způsob postavený na legendách a leckdy na kultu osobnosti mi jako nebyl úplně moc blízky, ale skrze naši dceru a její statečnost, se kterou zvládala to všechno utrpení, všechnu tu bolest, kdy vlastně ona byla ten, který nám dodával energii a který nám umožňoval, abychom v tom kráčeli. Jsem vlastně viděl, že co to znamená, že každý jsme vlastně povolaní jako ke svatosti, tomu naplnit ten plán, ten účel, který nám Bůh dal, a my jsme naprosto přesvědčeni o tom, že ona za ten svůj krátký život 12 let, ono i ten 12 symbolizuje určitou plnost, a se jí to podařilo. A to nám dává velkou útěchu, protože, a mohl jsem to i vidět třeba, když umírala moje babička, že tohleto člověk nemusí dostat, nebo mu není dáno i třeba po 85 letech života. Takže ten její život, byť krátký, byl vlastně plný a jsme přesvědčeni, že ona to povolání, které dostáváme úplně každý, že ona ho naplnila.
0: Tak já vám velmi děkuji za toto sdílení a přeji vám, aby tento váš příběh ovlivnil a posílil nejen vás, ale i co nejvíce lidí, kteří tento příběh uslyší a kteří se s vámi také setkají. Tak ať vám Pán žehná.
2: Děkujeme.
1: Díky za vaši službu. Ať Pán žehná vašim rozhlasovým pořadům.
2: A posluchačům.
1: A posluchačům.

Končí pořad na stole je téma, ve kterém jsme hovořili s manželi Magdou a Pavlem Královými z Olomouce o ztrátě dcery a o tom, jak se s touto situací vyrovnávají. Doufám, že vám rozhovor poskytl také naději a povzbuzení. Pokoj a dobro vám ze studia Hradec Králové přeje Martin Weisbauer.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Blíží se k nám 10. hodina a to je opět čas pro to, abychom se informovali o zpravodajství, které nám nabízí kolegové z Českého rozhlasu Plus.
1: Deset hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Hasiči právě přidávají požářiště u Linartic na Děčínsku správě Národního parku České Švýcarsko. Český průmysl i stavebnictví v březnu meziročně vzrostly a povinnost používat geoportál se má odložit o rok. Schválila to sněmovna. Zprávy a Martin Matějka. Hasiči skončili se zásahem u Linartic na Děčínsku. V tuto chvíli přidávají požářiště správě Národního parku České Švýcarsko. Vydatný noční déšť jim pomohl s dohašováním. Stále ještě jsou ale v terénu a vyhledávají skrytá ohniska. Teď bude mít dohled nad oblastí Národní park, říká mluvčí hasičů Petr Pelikus.
3: Jednotky pomalu balí, budeme odjíždět, zbalíme štáb a postupně opustíme úplně místo zásahu. Národní park má nasmováno 6 jednotek hasičů, které budou provádět požární dohled po dobu 14 dnů.
2: Česká průmyslová a stavební výroba v březnu meziročně stouply, vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Ve stavebnictví produkce stoupla o 5,8%, sektor rostl hlavně kvůli výstavbě budov a rodinných domů. V průmyslu jde o zvýšení o skoro procento, k růstu přispěl hlavně kovozpracující průmysl, dodávky pro energetiku a výroba motorových vozidel. Povinné používání Národního geoportálu územního plánování se zřejmě odloží o rok. Ve zrychleném projednávání to schválila sněmovna. Přechodné období, kdy se geoportál ještě nemusí používat, se tak prodlouží do 30. června 2027. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO se ještě musí systém plně otestovat, aby při dřívějším spuštění nespůsobil komplikace. S tím souhlasí i opoziční poslanec Lukáš Vlček ze Starostů.
4: Tak přineslo by to určité komplikace, že právě v oblasti územního plánování by věci nemusely fungovat tak, jak by fungovat měly. Takže i z těch důvodů, že ten systém v mnoha ohledech je dokončen, ale je potřeba ho otestovat, tak právě proto, že my se snažíme vyslyšet názory města obcí, tak z toho důvodu my to i podpoříme.
2: Novelu podpořili poslanci všech poslaneckých klubů, proti nehlasoval žádný, teď ji projedná Senát.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Americký soud zveřejnil dopis, který měl napsat sexuální predátor Jeffrey Epstein na rozloučenou ve vězení. Vyhověl tak žádosti deníku New York Times. Epstein dopis údajně napsal v roce 2019 před prvním pokusem o sebevraždu.
5: Dokument, jehož pravozatím nebyla oficiálně potvrzena, byl dosud veřejnosti utajený. Novináři deníku jej objevili díky poznámce v Epsteinových složkách a soudně si vyžádali jeho zveřejnění. Epstein si v něm podle deníku stěžuje, že jej policie vyšetřovala celé měsíce bezvýsledně a že už život pro něj není žádná zábava. Vzkaz prý objevil jeho spoluvězeň v cele, a to poté, co tam Epsteina našli v bezvědomí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Aerolinky zatím obnovily 4 ze 14 linek z ruzinského letiště na Blízký východ. Lidé se tak z Prahy dostanou se společností Emirates do Dubaje, z Etihad Airways do Abu Dhabi a z Isair do Tel Avivu. Jiné spoje zatím kvůli konfliktu s Iránem nelétají. Ubytek pasažérů kompenzují letiště Václava Havla částečně třeba evropské destinace, říká jeho mluvčí Jiří Hanych.
6: Poptávka se přesměrovala například na tratě mezi Prahou a Jižní Evropou, což značí, že cestující aktuálně preferují dovolenkové destinace, které v současnosti považují za bezpečnější než Blízký východ. Vyšší poptávku jsme během března evidovali také u dálkových tratí z Prahy do Asie.
2: U těch ale Hanych myslí linky bez mezipřistání z Prahy se napřímo létá třeba do Jižní Koreje, na Tchaj-wan nebo Pekingu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vedení Brna chce nechat z pomníku na ústředním hřbitově odstranit podobiznu Josefa Vysarionoviče Stalina. Radní zadali úředníkům a správě hřbitovu, ať navrhnou, jak nenápadný reliéf Stalinovy hlavy zahladit na podstavci kamenného sloupu. A ten se od konce druhé světové války tyčí nad čestným pohřebištěm vojsk Rudé armády.
7: Já jsem přesvědčen, že tam zůstal nějakým opomenutím. Možná opravdu proto, že o tom ví velmi málo lidí, že tam tato podobizna je.
8: Zdůvodňuje zastupitel Martin Příborský z ODS. Připomíná, stejně jako ředitelka správy brněnských hřbitovů Alena Říhová, že vše budou muset schválit památkáři, protože pohřebiště je národní kulturní památkou.
9: A tady ten pilon určitě významně podléhá památkové péči, protože je dominantou a my nemáme právo do toho zasahovat, protože my jsme pouze správci.
8: Dodává taky, že povolit to musí i ministerstvo obrany, protože jde o válečný hrob. Pro ty se uplatňují striktnější a mezinárodní pravidla. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: Na D1 z Prahy ve směru do Brna pozorněte za sjezdem na Sázavu. Na 40. kilometru se zastavíte, následná kolona se sune na 46. a 5. kilometr. Tam řeší nehodu osobního auta s nákladním, zdržíte se bezmála půl hodiny. Na Pražském okruhu z letiště směrem na D1 zpomalíte za sjezdem na Karlovy Vary. Na 26. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje na 23. Tam vyšetřují nehodu dodávky s kamionem a zdržíte se asi 20 minut. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most stále trvá silný provoz od východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 a na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomalej nesouvisle od Spořilova k Průmyslové. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

trzeźwe, że a aby weszło do sinie, strakaty kocie, ornete, że

za dveřmi někdo čekal na naději, že nevydržím, že vstanu.

Vážení posluchači, jmenuji se Jaroslav Pokorný, jsem kazatelem Církve bratrské v Opavě a mám tu možnost s vámi tento rok sdílet úvahy nad biblickými texty. Čekáte rádi? Asi málo kdo z nás by dal kladnou odpověď. Buď proto, že se nám to může zdát ztrátou času, jako když čekáme na nádraží, protože náš vlak má zpuždění, nebo čekáme ve frontě v hypermarketu u pokladny. Možná ještě horší čekání je, když na jeho konci vyhlížíme něco potenciálně nepříjemného, jako třeba vstup do zubní ordinace či pracovny někoho, kdo nás bude zkoušet. Jiné je ale očekávat. Je tam přítomno napětí, protože nás čeká něco nového, například cesta do neznámé destinace, první rande, nová práce, ale zároveň se těšíme, pokud věříme, že to nové bude dobré. Novozákonní biblická kniha Skutků apoštolů, která dějově navazuje hned na evangelia, začíná právě takovým očekáváním. Čteme prvních 14 veršů první kapitoly této knihy. První knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit až do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha Svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po 40 dní ukazoval a mluvil o Božím království. Když se s nimi sešel, přikázal jim, neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem Svatým. Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali, pane, obnovíš už teď království Izraele? Odpověděl jim, není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří až na konec světa. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k ním dva muži v bílém rouchu a řekli jim, co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Tehdy se vrátili do Jeruzaléma od Olivecké hory, ležící poblíž města, na vzdálenost sobotní cesty. Když přišli, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Petr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub, syn Alfeův, Šimon Zélot a Juda, syn Jakubův. Ti všichni svorně setrvávali v modlitbách společně s ženami i s Ježíšovou matkou Marií a s jeho sourozenci. Těsně předtím, než se vzkříšený Ježíš vrátil k otci, vybízí své vyvolené učedníky, aby zůstali v Jeruzalémě a očekávali otcovo zaslíbení. Nepochybně tady odkazuje na předpověď daru Ducha Svatého pro celý Izrael, jak to můžeme číst u některých proroků ve Starém zákoně. Ve starozákonní době totiž Bůh dává svého ducha vybraným významným jednotlivcům, vůdcům národa, soudcům, králům, prorokům, ale třeba i řemeslníkům, a to proto, aby vykonali v rámci speciálního pověření úkol, který skrze ně chtěl Bůh vykonat. Nicméně už v této době zaznívají proroctví, která mluví o tom, že jednou bude darován Boží duch v nebývalém rozsahu a intenzitě. Ježíš svým blízkým vysvětluje, že tím otcovým zaslíbením, které mají očekávat, myslí křest Duchem Svatým. On sám své učedníky ještě za svého pozemského života vyučoval o působení Božího ducha, jehož jim chtěl darovat.
Přirovnává ho k živé vodě, která se v člověku stane pramenem tryskajícím k věčnému životu. A jindy k řekám živé vody, plynoucím z nitra člověka věřícího v Krista. Duch svatý je tedy ten, který přináší člověku hojnost Božího života a vnitřní proměnu. Když se už přiblížil závěr Ježíšovy pozemské služby, začal své učedníky, zejména podle evangelisty Jana, intenzivně vyučovat o daru Ducha svatého, zde speciálně označovaného jako parakletos, utěšitel, zastánce. Ten je tak vzácným darem, že je pro učedníky lepší Ježíšův fyzický odchod, aby parakletos mohl přijít. On je duchem pravdy, který v nich bude žít, on je naučí všemu a připomene jim všechno, co jim Ježíš řekl, bude o Ježíši vydávat svědectví, bude usvědčovat z hříchu, uvádět do veškeré pravdy a oslaví tím Ježíše. Možná toto vše z mistrova předchozího vyučování si učedníci mohli při posledním rozhovoru se vzkříšeným pánem připomínat. Oni však ještě přemýšlejí o fyzickém mesiášském království, ale Ježíš předestírá obraz Božího království, které je duchovního charakteru a má se postupně šířit skrze svědectví učedníků o Ježíši. K tomu potřebují moc Ducha svatého a právě očekávaný křest Duchem svatým je tou událostí, která učedníky zmocní a pomaže ke službě, zvláště ke službě svědectví o Kristu. Podle knihy Skutků jsou právě toto poslední Ježíšova slova na zemi vlastně jakýsi jeho odkaz, závěť. Ježíšovi nejbližší učedníci tedy uslyšeli výzvu svého mistra, aby po jeho odchodu k otci očekávali zmocnění duchem. Čím udržovali a rozvíjeli své očekávání? Dali stranou ostatní věci, protože byli poslušní Ježíšova příkazu a poddali se mu. Dali stranou své osobní rozdíly a modlili se svorně spolu. Český studijní překlad to vyjadřuje slovy, ti všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě. Také v tom byli vytrvalí. To je několik věcí, kterými udržovali své napětí a těšení se, které k očekávání patří. A to je něco, co můžou učit i nás, křesťany v 21. století, jestliže chceme očekávat a zakoušet naplňování a zmocňování Duchem svatým, tedy poslušnost a poddání se Kristu, modlitba, svornost a vytrvalost. Máme další text písma, který k tématu očekávání na Ducha svatého něco důležitého říká. Jsou to přímo Ježíšova slova, jak je zaznamenává evangelista Jan v 7. kapitole, verších 37 až 39. V poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal: kdo má žízeň, pojď ke mně a pij. Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví písmo. A to řekl o duchu, kterého měli přijmout věřící v něho. Neboť duch ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Proto mít a udržet si očekávání na Ducha svatého potřebujeme žízeň, touhu. Potřebujeme si přiznat, že hluboce potřebujeme Božího ducha. Proto, aby naplnil naši prázdnotu, proto, aby dával do středu našeho myšlení, slov i skutků Ježíše Krista, proto, aby nás vedl po Božích cestách, proto, aby nás uschopnil ke svědectví o Kristu, proto, aby nás připodobňoval Ježíši, proto, abychom byli schopni vycházet k druhým lidem a mohli vytvářet Božím životem pulzující společenství. A pokud nemáme tuto touhu mít více Božího ducha, tak může být povzbuzením slovo, které jsem kdysi slyšel. Pokud nemáš touhu, tak v sobě aspoň vzbuď touhu potom mít touhu. Další samozřejmou podmínkou očekávání na Ducha Božího
je víra v Ježíše Krista jako mého osobního zachránce a pána. A v této víře, která je vztahem, k němu přicházíme. Zajímavé je, že v textu ze začátku knihy Skutků je zmíněno ještě jedno očekávání. Očekávání Ježíšova fyzického návratu na naši zemi. To ale nemá být pasivním čekáním, až to přijde. Nějakým nic neděláním a lelkováním, ze kterého nás vytrhne slavný příchod našeho krále Ježíše. Spíše to má být jakýmsi trvalým pozadím v naší mysli, které nás povzbuzuje využívat svěřený čas a důvěřovat, že konečným vítězem je Ježíš. A na pozadí tohoto očekávání, které se jednou naplní, se mají uskutečňovat ta zaslíbení, která nám Bůh dává pro náš každodenní život. A k ním v první řadě patří právě dar Ducha Svatého a spolupráce s ním. A tak si, milí přátelé, nejen v čase před letnicemi, ale v každém čase připomínejme, jaký vzácný dar nám Ježíš vydobil a zaslíbil. Nejen to, že nám byly odpuštěny hříchy, ale že sám Bůh v Duchu Svatém v každém z nás chce přebývat, proměňovat nás a působit skrze nás na naše okolí. Určitě je každý z nás v trochu jiném stavu a situaci, ale věřím, že ať jsme teprve hledající Boha, nebo čerstvě věřící v Krista, nebo křesťané dlouho stojící ve stereotypech na místě, či služebníci toužící rozvinout a zefektivnit svou službu, všichni potřebujeme nový dotyk Ducha Svatého, jeho nový příchod, jeho svěží působení. A tak očekávejme s napětím a těšením se.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí: Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u čtvrteční voničky pro milovníky dechové hudby. Chutčická Mladá Chasa a obec Chutčice vás společně zvou na tradiční krojované hody v Chutčicích, které se konají již

tuto sobotu a neděli. Sobotní program začíná ve 14 hodin průvodem Chasy obcí s tančením besed a vrcholí od 20 hodin v kulturním domě tradiční krojovanou zábavou s dechovou hudbou Lácaranka. V neděli od 15 hodin hody pokračují opět v místním kulturním domě koštem vín a posezením s cymbálovou muzikou Pajtáš. Domácí i přespolní jsou srdečně zváni. A dechová hudba Lácaranka vám hraje i v dnešní voničce. Přejeme příjemný den a zůstávejte s námi u poslechu Rádia Proglas.

Na sobotu 16. května chystá město Kroměříž i místní dům kultury Hanácký den v Kroměříži. Bohatý celodenní program na Hanáckém náměstí otevře v 9 hodin dopoledne dechová hudba z Dounečanka, která bude mít ještě odpoledne od 14 hodin společný koncert s dechovkou Základní umělecké školy Kroměříž. O 9:45 dopoledne vyjde z náměstí krojovaný průvod vedený stárky a stárkami, krátce před 10:00 pak začne přehlídka vystoupení hanáckých folklorních souborů. Po celou dobu konání akce bude na náměstí tradiční hanácký jarmark.

Dechová hudba Šardičanka vás zve na své dva květnové hodové koncerty. V sobotu 9. května zahraje na hodech v Bošovicích, odehraje i dvoudenní hody v Lažánkách 30. a 31. května. Přijďte si zaspívat, zatančit a pobavit se u dobré dechovky.

0: Krásný čas na Proglasu po 11. hodině vám ve čtvrtek 7. května přeje Daniel Blaške. Nyní máme na programu čtení na pokračování z knihy Upřímná vyprávění poutníka svému duchovním otci, kterou pro vás přeložil Petr. Vítám vás. Máme 15. část, číst bude Libor Raclavský a já vám přeji krásný poslech.
1: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 15.

V tomto okamžiku je proud vyprávění našeho poutníka na několik dílů přerušen myšlenkami svatých otců o modlitbě srdce, které jsou vybrány jako taková nám nejdostupnější poučení o tajemství modlitby z knihy Dobrotolubie. V tomto dílu se dozvíme, co jsou to tři klíče k pokladnici vnitřní modlitby a dále si vyslechneme poučení svatého Simeona, nového teologa.

Jestliže každý člověk má své osobité vlastnosti, sklony a schopnosti, pak i dosažení jednoho a téhož cíle se uskutečňuje různými směry, různými způsoby vedoucími k němu. Také k dosažení vnitřní modlitby vede mnoho cest, jak čteme v radách svatých otců. Některé z obecných způsobů, jak dosáhnout úspěchu v modlitbě i v křesťanském životě, jsou tyto. Absolutní poslušnost, jak praví Simeon Nový teolog, dobročinnost a askeze, jak hlásá církev ve svých hymnech, vnější modlitba o modlitbu vnitřní, Pane, nauč nás modlit se, a nakonec působení zvláštní milosti. Jsou i jiné důležité způsoby, jak přímo získat vnitřní modlitbu. Tyto tři nacházíme u svatých otců. Za prvé, časté vzývání jména Ježíše Krista. Za druhé, soustředění na toto vzývání. Za třetí, ponoření se do vlastního nitra, nebo, jak se vyjadřují svatí otcové, ponoření mysli do srdce. Protože tyto způsoby obzvlášť rychle a příhodně odhalují Boží království v našem nitru a otvírají pokladnici vnitřní modlitby v našem srdci, je zcela na místě nazývat je klíči k té tajemné arše.

Jestliže množství může vést ke kvalitě, pak i časté, téměř neustálé vzývání jména Ježíše Krista, třeba zpočátku i nesoustředěné, může přivést k pozornosti a proteplení srdce. Poněvadž lidská povaha je schopna osvojit si určité nálady častým užíváním nebo zvykem. Abychom se cokoliv naučili dělat dobře, musíme to dělat velmi často, řekl jeden duchovní autor. A svatý Hesychius říká, že časté opakování působí návyk a mění se v přirozenost. Jak je vidět z rad zkušených mužů, vztahuje se to k vnitřní modlitbě takto. Kdo chce dosáhnout vnitřní modlitby, ať často, téměř nepřetržitě, vzývá jméno Boží. To znamená, ústy pronáší Ježíšovu modlitbu. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným. Nebo zkráceně, Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou. Jak učí svatý Řehoř Sinajský a dodává, že zkrácené vzývání je vhodné pro začátečníky. Avšak nezavrhuje ani jedno, ani druhé. Radí jen neměnit často slova modlitby kvůli návyku. A aby se ještě více povzbudil k neustálé modlitbě, má si ten, kdo se učí, určit pravidlo vzhledem k času. Určitý počet vzývání, to znamená, kolik set nebo tisíc modliteb podle modlitebních uzlíků odříká za den a noc. Ne ve spěchu, ale zřetelně napíná jazyk i rty. Po nějakém čase rty i jazyk cvičícího získají takový návyk, jakoby spontánnost, že se budou už bez zvláštního úsilí pohybovat a vyslovovat jméno Boží, dokonce i bez hlasu. Dále tomu pohybu jazyka bude naslouchat mysl a postupně se bude usebírat z rozptýlenosti a bude přicházet k pozornosti k modlitbě. Nakonec může následovat i sestup mysli do srdce, jak se vyjadřují svatí otcové. To znamená, že rozum, navracející se do srdce, je zahřeje teplem božské lásky a srdce bude již samo svobodně, bez nucení, s nevýslovnou sladkostí vzývat jméno Ježíše Krista, projevovat před Bohem své dojetí nepřetržitě, jak je řečeno. Spím, ale srdce mé bdí. O blahodárnosti častého vzývání jména Ježíše Krista v mysli se krásně vyjádřil svatý Hesychius. Jako déšť, pokud je vydatný, změkčuje půdu, tak i Kristovo jméno, pokud ho často vzýváme, činí půdu našeho srdce radostnou a rozveseluje ji. Tento způsob, založený na zkušenostech a radách svatých otců, je dostačující k dosažení vytouženého cíle. Vnitřní modlitby. Avšak jsou ještě i způsoby vyšší. Pozornost a uvedení mysli do srdce. Tento prvně uvedený způsob je vhodný zejména pro ty, kteří se ještě nepřiučili pozornosti a nejsou ještě způsobilí úspěšně pracovat se srdcem. Nebo může být uvedením a přípravou pro následující způsoby. Ostatně, ať si každý zvolí podle svých vlastností i schopností, pro koho co je vhodnější, jak říká svatý Nikefor Hesychasta.

Pozornost je střežení mysli, jak se vyjádřil Nikefor Hesychasta. Nebo pozornost je též usebrání mysli, její zaměření na nějaký předmět a opuštění postranních myšlenek a představ. Jak je nutná při modlitbě, o tom ujišťují svatí otcové Kalistos a Ignatý a uvádějí slova ctihodného Nila, že pozornost hledající modlitbu ji jistě nalezne. Neboť modlitba následuje pozornost více než co jiného. Oni se sluší usilovat. Obdobně píše i svatý Hesychius. Pokud budeš velmi dbát o mysl, potud se budeš modlit k Ježíši s touhou. Srdce se plní upřímnou radostí a klidem. Krajní pozorností, která je pro modlitbu tak nezbytná jako knot pro světlo lampy. Také Nikefor Hesychasta při výkladu o vnitřní modlitbě nakonec uzavírá, že nepodaří-li se vejít do srdce podle jím ukázaného způsobu, je třeba všemožně usilovat o pozornost při modlitbě, která bez veškerých pochyb otevře vchod do srdce a rozvine vnitřní modlitbu, což, jak ujišťuje, je ověřeno zkušeností. I Písmo svaté potvrzuje tuto pravdu, že bez pozornosti není možné sjednotit se s Bohem. Říká, umrtvěte se a rozumějte, neboť já jsem Bůh. A tak ten, kdo chce pozorností dosáhnout vnitřní modlitby, musí se, jak jen možno, držet v samotě. Stranice rozhovorů s lidmi, modlit se pomalu a nepříliš najednou, ale s určitým rozvržením. Soustředit mysl na slova modlitby jako při pozorné četbě, podle možnosti odhánět rušivé myšlenky a všemožně naslouchat Ježíši, kterého vzývá, a jeho milosrdenství, o které prosí. Jindy, po jediné modlitbě, ať chvíli setrvá v mlčení, jako by čekal Boží odpověď a snaží se udržet pozornost, i když je rozptylován. A vždy pamatovat, že se kvůli Pánu rozhodl žít v neustálé pozornosti modlitbě, v očištění mysli od rušivých myšlenek.

Klíč třetí. Třetí klíč je ponoření do vlastního nitra, do srdce. Nebudu zde rozšiřovat vlastní úvahy. Uvedeme si líčení a učení svatých otců o zahloubání se a ponoření do srdce. Způsoby, které oni vyzkoušeli, jako věrní průvodci k pravé duchovní vnitřní modlitbě.

Poučení svatého Simeona, nového teologa. Snaž se, dokud neucítíš Pána. Když nakonec mysl tam, uvnitř srdce zakusí a srdcem pocítí, jak dobrý je Pán, tehdy už se nebude chtít ze srdce vzdálit. Tehdy řekne, tak jako svatý apoštol Pavel, je dobré, že jsme zde. A už vždycky zůstane hledět tam, dovnitř srdce. Bude se tam stále vracet a odhánět všechny myšlenky zasévané ďáblem. Těm, kteří o té věci nemají žádné ponětí a neznají ji, se z velké části zdá poněkud namáhavá a násilná. Ale ti, kteří zakusili slast, kterou působí, a těšili se jí v hloubi svého srdce, ti říkají se svatým apoštolem Pavlem. Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovi? Proč naši svatí otcové, i když slyšeli slova Pána, že ze srdce vystupují špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, krádeže, křivá svědectví, rouhání, věci, které člověka poskvrňují, a slyšeli také, jak na jiném místě evangelia se nám přikazuje očišťovat vnitřek číše, aby byl čistý i vnějšek, zanechali veškeré jiné duchovní činnosti a zcela se oddali té jediné. To znamená střežení srdce v přesvědčení, že touto činností získají všechny ctnosti. Avšak bez ní nemohou prospět ani v jedné. Všichni se v ní zvláště cvičili a psali o ní. Kdo chce, ať čte jejich spisy. Ať si přečte, co o tom napsal Marek Poustevník, co řekl Jan Klimak, ctihodný Hesychius, Filotej Sinajský, otec Izajáš, Barsanofí Veliký a jiní. Jestli se chceš naučit, jak se to má dělat, to znamená vstoupit do srdce a být tam, vysvětlím ti to. Tři věci bys měl zachovávat především jiným. Zbavit se všech starostí, dokonce i o dobré věci, nejen o nedobré a světské, neboli zemřít všemu. Mít ve všem čisté svědomí, aby tě z ničeho neusvědčovalo. Dokonale se oprostit ode všech vášní, aby tvá mysl netíhla k žádné věci. Seď o samotě na nějakém odlehlém a tichém místě. Zavři dveře, odvrať svou mysl od veškerých časných a světských věcí, svoji hlavu skloň na prsa a pozoruj své nitro. Ne hlavu, ale srdce. Obrať sem svoji mysl i svůj zrak a poněkud zadrž svůj dech. Tam měj svoji mysl a snaž se jí všemožně najít, kde je srdce, aby až ho nalezne, tam zcela setrvala. Zpočátku tam uvnitř najdeš jen samotu a neotesanost, ale potom, budeš-li pokračovat v tomto pozorování bez přestání ve dne i v noci, nalezneš neustávající radost. Mysl oddaná té činnosti vyhledá místo srdce a tehdy tam uvnitř spatří takové věci, jaké nikdy neviděla a nepoznala. Od té chvíle zažene každou myšlenku, ať by přišla z kterékoliv strany dříve, než by vešla dovnitř a rozvinula by se, a zničí ji vzýváním Ježíšova jména. Rozhněvá se na démony, začne je vyhánět a porážet. Další poznáš s Boží pomocí sám, ze své zkušenosti, když budeš zachovávat pozornost a mít Ježíše k tomu, aby zůstal. To znamená pomodlit se, Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou.

0: Libor Raclavský četl další díl z knihy Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny knihu přeložil Petr Vítám vás, vydalo ji nakladatelství Refugium, zvuková spolupráce Miloš Švábek.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Zrýt záhonek, ostříhat stromy, naklepat kosu, uklidit kůlnu, zasít, zalít, přesadit, zasadit, vyplít, uklidit, sestavit, oprášit, ostříhat, přivázat, zrýt, okopat, hnojit, hrabat, zametat.
1: Na Proglasu. Už je jaro v plném proudu.
2: Až jednou budu stará, vystoupím z vlaku na zastávce

11 hodin 30 minut. Na Proglasu jste už s Alenou Rubášovou ve čtvrtek 7. května 2026, tedy čtvrtek 5. velikonočního týdne. Katolický kalendář připomíná svatého Benedikta II., papeže ze 7. století. Připomínáme si i 165. výročí narození velikána moderního indického umění Rabindranáta Thakura, bengálského básníka, dramatika, hudebního skladatele, malíře, učitele a myslitele. Na věčnosti je tento laureát Nobelovy ceny od roku 1941. V americkém hlavním stanu generála Eisenhowera ve francouzské Remeši byla před 81 lety podepsána bezpodmínečná kapitulace Německa. V Evropě oficiálně končila druhá světová válka. 50. narozeniny dnes slaví hlavní kaplan české armády, plukovník generálního štábu, pater Jaroslav Knichal. 60. má zvonařka Leticie Vránová-Dittrichová. 80 let se dožívá právník a politik slovenského původu Marián Čalfa, předseda vlády Československé federace z let 1989 až 92. Svátek mají všichni muži a chlapci se slovanským jménem Stanislav. Znamená upevni slávu, případně ten, kdo získá slávu vytrvalostí, tak to přejeme nejen Stanislavům. V dopoledním proudu už zbývá jenom několik písní a zpráv, než zazní myšlenka na den Daniela Ženatého a také polední modlitba s pracovníky Proglasu. Popolední dostane prostor klasická hudba, a sice díla Antonína Vranického, Františka Vincence Kramáře a Josefa Haydna. Příjemný poslech.

Holešovského faráře umučeného na jaře 1620 svatého Jana Sarkandra, jehož památka byla včera, připomene v sobotu 9. května pouť z Holešova na svatý Hostýn. Letošní ročník bude už 10. Tentokrát se zaměří i na další kněze mučedníky, brzy blahořečené oběti komunismu z 50. let, Jana Bulu a Václava Drbolu, oznámila starostka pořádající jednoty Orel Holešov Lenka Karhanová. Účastníky čeká přibližně 15 kilometrů dlouhá trasa. V čele procesí tradičně ponesou kříž a Sarkandrovy ostatky.

dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znovu.

τόξε μου η αμυλά. Řekl ti aspoň znova, tak dobře.

Přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.

0: Poslouchali jsme duet Tamary a Tomáše Klusových. Novým provinčním ministrem českých františkánů je Bonaventura Ondřej Čapek. Zvolili ho včera ze svého středu bratři, kteří se v těchto dnech společně modlí a jednají o budoucím směřování komunity na kapitule v centru Prahy. 45-letý rodák z hlavního města Bonaventura je konvertita. Křest přijal ve 14 letech. Do řádu vstoupil v 21. Studoval matematicko-fyzikální fakultu, teologii a na řádovém institutu v Benátkách ekumenismus. Působí jako farní vikář v Praze u Panny Marie Sněžné a vyučuje na střední odborné škole sociální svaté Zdislavy. Dosavadní provinciál Jakub František Sadílek bude v příštích 3 letech jeho nejbližším spolupracovníkem, tedy provinčním vikářem. Ve službě střídá Jeronýma Františka Jurku, který se stal nově provinčním definitorem neboli rádcem. Dalšími jsou Šimon Jaroslav Zuska, Jan Kapistrán Ondřej Gajdoš a Bernard Ondřej Mléčka. Tento náš bývalý redaktor natočil s novým provinciálem Bonaventurou Čapkem bezprostředně po volbě rozhovor.
1: Když jsem s nima, tak se většinou nemodlívám. A když odcestuju někam pryč, tak se modlívám. A chápu to tak, že když jsem s nima, tak ta modlitba jakoby jede úplně automaticky. Tím, že jsme spolu s Hospodinem a spolu s bratry, tak tam ta modlitba je jakoby sama od sebe.
2: Co tě zaujalo na kapitule?
1: Tam mě moc zaujalo, jak byla duchovní, a to bez legrace, že prostě, když jsme se modlili, tak to vždycky byly takový jako hned hluboký ponory. Když jsme jednali, tak jedním z hlavních kritérií, co máme dělat, bylo to, co by si přál Pán. Že tam byl pokoj, jednota, tak to byla pecka.
2: Čím tě oslovuje svatý František?
1: Oslovuje mě mnoha věcmi a hlavně mě oslovuje takovou živostí, přímostí vztahu s Bohem. To je něco, co prostě se neomrzí.
2: Kdy vidíš roli františkánů dneska?
1: No, roli nás bratří vidím jako takovou tu sůl země, že tenhle svět prostě jede teda rychle kupředu, technologický pokrok je takovej, že z toho máme závratě a myslím si, že ale tomu světu jakoby něco chybí, takový asi jako když je jídlo bez soli. A připadá mi, že to naše charisma je tak krásný a autentický, že tu sůl dáváme, že dokud tady budeme, tak ten náš svět bude mít ještě nějaký jako jiný rozměr a že to bude takový jakoby celý chutnější ten život.
2: Máš nějaký vzor?
1: Já jsem měl na tuhle otázku připravenou podlou odpověď. Chtěl jsem říct tebe. Ale tak vzorů by bylo víc. Tím, že jsem teda starší, dokud mě bylo 20, tak jsem měl různý vzory. A pak jsem pochopil, že musím jít hodně svojí cestou. Ale vzor bych přímo neřekl. Je hodně lidí, kteří jsou pro mě inspirativní. A třeba právě odstoupivší bratr Jakub je jedním z nich.
0: Tolik od provinciála českých františkánů Bonaventury Čapka v rozhovoru, který s ním vedl po včerejším zvolení v Praze spolubratr a staronový člen provinciální rady Bernard Ondřej Mléčka. Františkánská provincie svatého Václava má kláštery v Praze a v Hájku, v Plzni, Liberci, v Moravské Třebové, v Brně a v Uherském Hradišti.

0: 11 hodin a 57 minut. Nyní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den Daniela Ženatého, která nese název Když jsem byl mlád.
1: Nebolí vás to? Ptala se mě hlasem plným účasti mladá sestřička, když mě při kontrole u lékaře brala krev. A hned dodala, že se to teprve učí, tak abych měl trpělivost. Ta chvíle při odběru krve je vlastně velmi důvěrná. Někdo, koho vůbec neznáte, vám z těla, které stále patří vám, saje vaši nejvzácnější kapalinu a té, jak víme, nemáme neomezené množství. Tak mě v té důvěrné chvíli popadalo pokušení být trochu vtipný. Možná jsem tak chtěl překlopit ve svůj prospěch věkový rozdíl asi 50 let, který mezi sestřičkou a mnou byl. A už jsem měl na jazyku, že to přece vůbec nebolí, protože já, na rozdíl od sestřičky, pamatuji doby, kdy jehly na odběr krve byly pořádné. Stěny jehly silné, často tupé, vyvařovaly se v takovém hezkém skleněném kastrulku s pěknou pokličkou. V poslední chvíli jsem si to však rozmyslel a neřekl jsem nic. Nebyl jsem si totiž jist, zda by to tu mladou sestřičku zajímalo. Ona je to pro nás starší totiž děsná dřina poznat, kdy mluvit a vzpomínat a kdy raději mlčet. Kdy se trefíme a v oku mladšího člověka vidíme zájem a kdy se netrefíme a oko mladšího člověka se zatáhne tupou clonou. Nedávno náš syn nakládal na náš krásný opravený trakař těžká dřevěná polena a já mu velmi decentně a citlivě radil, ať je naloží co nejvíc dopředu, pak, že to bude lehčí. A on jen mezi zuby procedil, to už si mi říkal asi 100krát. Tak vám nevím. Nějak se přece ty nahromaděné zkušenosti sdělovat musí. Ale jak? Nevíte, milí posluchači, kudy na to? Pěkný den vám přeje Daniel Ženatý.

0: Dobré poledne z Proglasu. V dnešní modlitbě chceme pozdravit do obcí Liteň, Svinaře a Halouny. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

0: Modleme se.
1: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, si naplnil celý svět
0: radostí.
1: Na přímluvu jeho rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radostí života věčného, skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné, dej zemřelým Pane,
1: a světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Svatý Františku, náš bratře, ty, který si před 800 lety šel stříct sestře smrti jako smířený člověk, přimlouvej se za nás u Pána. Ty, který si v ukřižovaného u svatého Damiana našel pravý pokoj, nauč nás hledat v něm pramen veškerého smíření, jež boří všechny zdi. Ty, který si neozbrojený překročil hranice války a neporozumění, dej nám odvahu stavět mosty tam, kde svět staví hranice. V této době sužované konflikty a rozdělením pros, abychom se stávali tvůrci pokoje, neozbrojenými a odzbrojujícími svědky pokoje, jenž pochází od Krista. Amen. Svatý Benedikte II.
1: Oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží.
1: Orodujte za nás.
2: Pán s vámi.
1: I s tebou.
2: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
2: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Ve 12 hodin a 4 minuty začíná na Proglasu hudební siesta. Zahájíme ji hudbou k jezdeckému baletu Karosel pro dva dechové soubory Antonína Vranického. Kolegium Musicum Pragense diriguje František Weinar.

Dozněla hudba k jezdeckému baletu Karusel pro dva dechové soubory Antonína Vranického. Kollegium Musicum Pragense dirigoval František Vajnar. Hudební siesta na Proglasu nyní pokračuje koncertem S-dur pro dva klarinety a orchestr Františka Vincence Kramáře. Na klarinet zahrají Walter a Anne Buykens, doprovází nový belgický komorní orchestr s dirigentem Janem Keyersem.

Vyslechli jsme koncert Es-dur pro dva klarinety a orchestr Františka Vincence Kramáře. Na klarinet hráli Walter a Anne Buykens, doprovázel nový belgický komorní orchestr, provedení řídil Jan Keyers. V závěru hudební siesty na Proglasu budeme poslouchat

0: Na vlnách Proglasu dozněla symfonie A dur Josefa Haydna. Soubor Symfonia Mikuláše Esterházyho Budapešť řídil Béla Drahoš.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Je 13 hodin a začínají zprávy, které pro vás připravila Lenka Pekařová. Dobré odpoledne. Františkáni mají nového provinciála. Odstartoval rodinný festival. Hasiči uhasili požár v Českém Švýcarsku. Novým provinciálem českých františkánů se včera stal 45-letý Bonaventura Ondřej Čapek. Zvolili ho bratři na pražské kapitule, kde jednají o budoucím směřování komunity. Bonaventura Čapek, původem matematik a teolog, dosud působil jako vikář v Praze u Panny Marie Sněžné. Ve funkci střídá Jakuba Františka Sadílka. Bezprostředně po volbě se nového provinciála spolubratr Bernard Mléčka ptal, jakou roli mají františkáni v dnešním přetechnizovaném světě hrát.
1: No, roli nás bratří vidím jako takovou tu sůl země, že tenhle svět prostě jede teda rychle kupředu, technologický pokrok je takovej, že z toho máme závratě. Myslím si, že ale tomu světu jakoby něco chybí, takový asi jako když je jídlo bez soli. A připadá mi, že to naše charisma je tak krásný a autentický, že tu sůl dáváme, že dokud tady budeme, tak ten náš svět bude mít ještě nějaký jako jiný rozměr, že to bude takový jakoby celý chutnější ten život.
0: V 10 městech Česka dnes odstartoval 3denní rodinný festival Rozsviť tmu, který potrvá do soboty. Akce pořádaná organizací Christ for All Nations nabízí široké veřejnosti bezplatný program plný živé hudby, koncertů a aktivit v dětských zónách. Kromě zábavy festival na náměstích otevírá prostor pro sdílení osobních příběhů, svědectví a rozhovory o víře či naději. Cílem je propojit generace a nabídnout smysluplný společenský čas v přátelské atmosféře pod širým nebem. Po více než 10 letech se dnes pro veřejnost otevřela Hartigovská zahrada Pražského hradu. Prostor, který je součástí komplexu jižních zahrad, bude přístupný zdarma od března do konce října, tedy stejně jako ostatní zahrady hradu. Zpřístupnění zahrady je podle ředitele správy Pražského hradu Pavla Vyhnánka součástí snahy o to, aby byl hrad vlídný, přístupný a přátelství, řekl.
2: Krásné místo uprostřed hlavního města Prahy, kde k vám nedolehne jediný hluk z města okolo vás, ale ani hluk z návštěvnického provozu, který umí být na Pražském hradě intenzivní. My proto věříme, že si sem najdou cestu obzvláště ti, kteří hledají chvilku klidu.
0: Do konce roku chce správa Pražského hradu v Hartigovské zahradě opravit veřejné toalety a obvodové zdi. V plánu je také postavit novou konstrukci pro popínavé rostliny. Hasiči uhasili požár v Národním parku České Švýcarsko, kde v sobotu splál les. Poté, co dnes vyhlásili likvidaci požáru, předali požářiště správě Národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Oheň se rozhořel v sobotu na 100 hektarech lesa. V jednu chvíli zasahovalo přes 540 hasičů a 8 vrtulníků. Požářiště bude pod dohledem po dobu 14 dnů, a to 24 hodin denně. Správcům parku pomohou kolegové ze Šumavy a sjednání dobrovolní hasiči. Ředitel krajských hasičů Martin Laníček dnes řekl.
3: Požár považujeme za zlikvidovaný, zásah to byl náročný, jako je v podstatě každý požár v tomto terénu na území Národního parku. Ten požár byl svojí rozlohou samozřejmě menší, takže jako úplně ho nemůžeme srovnávat. Samozřejmě my jsme získali některé vědomosti, od té doby jsme se posunuli v rámci nějaké taktiky zásahu na ten požár, posunuli jsme se jak ve vybavení technikou, takže a posunuli jsme se například i v oblasti dronové služby a schopnosti monitorovat ten požár ze vzduchu, což nám samozřejmě ušetří tu lidskou sílu a dává nám to mnohem lepší přechod.
4: Zpravodajství na Proglasu.
0: I papež Lev XIV. Musí řešit běžné pozemské starosti, jako jsou trable se zákaznickou linkou. Krátce po nástupu do úřadu volal do své americké banky, aby změnil své údaje. Přestože správně zodpověděl bezpečnostní otázky, operátorka trvala na osobní návštěvě pobočky. Když se jí svatý otec pokusil vysvětlit svou situaci otázkou, zda by pomohlo, kdyby řekl, že je papež, žena mu prostě zavěsila. Úsměvnou historku potvrdil pro The New York Times papež papežův blízký přítel a biskup Tom McCarthy s tím, že situaci musel nakonec vyžehlit až zásah u prezidenta banky.
4: Počasí.
0: Nadále bude většinou oblačno, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Na severu a západě Čech kolem 15 stupňů, na jihu Moravy až 23, v tisíci metrech na horách kolem 8 stupňů Celsia, v Jeseníkách, v Beskydech a na Šumavě kolem 12. Vane mírný jihozápadní až západní vítr, který bude večer slábnout a v Čechách se měnit na severozápadní. Tlak vykáže setrvalý stav, večer mírný vzestup. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Večer místy mírně nepříznivé. V noci a zítra bude oblačno až zataženo, zpočátku v severní polovině území místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů Celsia, na jihu a jihozápadě Čech místy až 3 stupně a ojediněle mrazíky. Zítra vyšplhají teploty na 15 až 19. Ze zpráv pro Glasu je to vše. Od mikrofonu se loučí Lenka Pekařová. Naslyšenou.

Máme 13 hodin 9,5 minuty a od mikrofonu na Proglasu vám hezké čtvrteční odpoledne přeje Alena Rubášová. Společně nás čeká odpolední proud písní a zpráv a také souhrn dnešních výročí. Připravila ho Kateřina Vitouchová a odvysíláme jej zhruba od 13:30. Od 14 hodin pak nás čeká hudební kompas, v jehož rámci vás budeme zvát na festival Ponava Fest do Brna. Zůstaňte s Proglasem.

0: Poslouchali jsme íránskou zpěvačku Farnaz Ohady. Největší knižní veletrh v Česku se za týden vrátí do hlavního města. Od čtvrtka do neděle nabídne besedy s autory, stánky nakladatelů a mnoho doprovodných programů. Letošní 31. ročník Světa knihy představil jeho ředitel Radovan Auer.
1: My jsme letos vybrali dvě témata, je to historie a Evropa. Musím se přiznat, že ze začátku nám to vlastně připadalo takové hodně obecné, ale čím déle vlastně s tím pracujeme a tím, jak se svět vyvíjí, tak nám došlo, že vlastně dneska přihlásit se k evropským idejím a k tomu, že člověk by měl znát svou historii, aby ji nemusel opakovat, vlastně není zas tak banální sdělení, jak se nám zdálo na začátku. Těch programů tam bude více než 600, takže je těžké z toho vybrat něco, nicméně co se týče těch témat, tak máme určitě radost, že dorazí historik Timothy Snyder, který je opravdu kapacitou, co se týče historie i Evropy jako takové. Vedle toho zase na ten mainstream myslíme tím, že dorazí takové trio podle mě nejvýznamnějších autorů thrillerů v Evropě, Bernard Minier, Helen Fieldsová a Robert Brinza, ale těch autorů zahraničních je zhruba 80 a těch domácích asi 400 a to bych tady musel vyjmenovávat hodně dlouho. My vlastně v letošním roce opět rozšiřujeme ty místa pro vystavovatele, protože se nám jich hlásí čím dál více, takže přibudou dvě menší haly pro vystavovatele. Vedle toho vlastně tolik novinek nechystáme, protože ta největší novinka nás potom čeká příští rok, kdy se budeme celým veletrhem zase stěhovat po rekonstrukci zpátky do Průmyslového paláce.
0: Zhrnul Proglasu Svět knihy Praha jeho ředitel Radovan Auer.

Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem. Díky.

0: Hrála nám pražská kapela Nasycen. Síň Jana Amose Komenského v Brandýse nad Orlicí bude mít od konce května modernější podobu. Město pracuje na multimediální výstavě. Starosta Roman Buchtel Proglasu řekl, že expozice potřebovala nové provedení, protože už nebyla pro návštěvníky dostatečně zajímavá, a dále nám popíše, na co se mohou těšit.
1: Stávající expozice byla ve dvou místnostech, teď jsme se pokusili k tomu přidat ještě jednu. V té jedné místnosti tam bude povětšinou jenom promítat, takže návštěvník bude mít možnost si vybrat z několika dokumentů, ať už pojednávají o Janu Amosi Komenském, nebo o labirintu, nebo případně i souvislost s Brandýsem nad Orlicí, pobytem Jana Amose Komenského. Takže to je ta jedna místnost. V té druhé místnosti, v té vlastně hlavní, tam by měl být takový model labirintu, do kterého návštěvník bude mít možnost hodit kuličku, a ta kulička se vždycky zastaví asi na 3 nebo 4 zastaveních, a poté, co on splní nějaký úkol, tak ta kulička zase pustí dál a poběží až do cíle. Plus tam zůstane kopie manželské smlouvy, když se Jan Amos Komenský, tam by se na to řící, po druhé oženil Dorotou Cyrilovou. Na stěnách pak bude to, jakým způsobem Jan Amos Komenský cestoval po světě, kam všude se podíval, pak nějaká časová osa. A v té třetí místnosti, tam jsme mysleli tak víc na děti, tam budou dva velké stoly a měla by tam být možnost si vyzkoušet třeba psát nějakým brkem nebo ingoustem. Zamýšleli jsme třeba na vytištění cedulek z citáty Komenského, takové předtištění tím fontem, jak se psalo dřív, aby si to děti mohly vyzkoušet a mohly si třeba i něco odnést sebou.
0: Přiblížil multimediální výstavu starosta Brandýsa nad Orlicí Roman Buchtel a dále vysvětlil, co by měla návštěvníkům předat.
1: Jan Amos Komenský v Brandýse napsal Labirint světa a ráj srdce. Z této myšlenky, z této knihy, nebo by to mít možná trochu duchovnější přesah, nekončí to nějakým fatalismem Labirint, ale končí to nějakým setkáním se sám ve svém srdce, setkání se s Bohem. Nicméně úkolem nebylo přinášet jakoby známé informace, spíš tu myšlenku smyslu života a toho, co opravdu stojí za to.

Krátce po půl druhé je tu souhrn dnešních výročí, který pro vás připravila Kateřina Vitouchová. Prožíváme čtvrtek 5. velikonočního týdne, 7. květen 2026. V americkém hlavním stanu generála Eisenhowera v Remeši byla právě před 81 lety podepsána bezpodmínečná kapitulace Německa. Její podmínky vstoupily v platnost podle středoevropského času 8. a podle letního času až 9. května 1945. Kvůli sovětskému vůdci Stalinovi se vše opakovalo o den později za přítomnosti sovětské generality v budově učiliště v Berlíně Karlshorstu. Událost znamenala oficiální konec druhé světové války v Evropě. Místní boje však trvaly až do 15. května. Podle katolického kalendáře se dnes připomíná papež zesnulý v květnu 685 svatý Benedikt II., znalec Bible, prý trpělivý, skromný a zároveň štědrý. Do Petrovského úřadu byl zvolen na sklonku života. Přes 11 měsíců čekal na císařské potvrzení, jeho pontifikát pak netrval ani rok. Zasloužil se o rekonstrukce některých římských kostelů a upravil hierarchický řád tamního duchovenstva. A 7. května 973 zemřel Ota I. Veliký, první císař svaté říše římské národa německého. Tu založil roku 962 ve východní části bývalého státu Karlovců. Následoval myšlenku Karla Velikého na křesťanské mnohonárodní impérium. Pochován je v Magdeburském domu. Obnovené západní císařství za Oty I. Velikého osvobodilo papežství z područí italské šlechty a vytvořilo podmínky pro jeho univerzální působení.

Poslouchali jsme Hanu Ulrichovou a Matěje Metoděje Štrunce. Pokračujeme ale v dnešku v kalendáři. Bůh si z lásky přisvojil, co je vlastní lidské přirozenosti – utrpení. Dobrovolně, s radostí ho přijal a přemohl ho. To je podstata křesťanství. Citovali jsme Rabindranátha Thákura, bengálského básníka, dramatika, hudebního skladatele, malíře, učitele a myslitele, narozeného v Kalkatě právě před 165 lety. Velikán moderní indické kultury psal anglicky i bengálsky a bývá označován za zprostředkovatele mezi východem a západem. Roku 1913 dostal jako první Aziat Nobelovu cenu za literaturu. Na věčnosti je od roku 1941. 105 let by se dnes dožil někdejší duchovní správce v Šaraticích a ve Vážanech nad Litavou, vyhlášený organolog, hudebník a organizátor pater Antonín Láník, člen třetího řádu premonstrátů v Nové Říši. Zemřel roku 2014. A 100 let by dnes oslavil matematik s prestižní vědeckou cenou Česká hlava, profesor Jaroslav Kurzweil. Odborník na teorii obyčejných diferenciálních rovnic, byl po pádu komunismu ředitelem Matematického ústavu Akademie věd. Předsedal jednotě českých matematiků a fyziků.

0: Po písni turecké zpěvačky Derji Yildirim je tu závěr dnešku v kalendáři. Před 3 lety odešla legendární operní pěvkyně a herečka Soňa Červená. Ve vzpomínkách spolupracovníků mimořádná umělkyně a výjimečný člověk. Hudební publicista Petr Weber z portálu Klasika Plus označil v nekrologu činorodost a šarm Soni Červené za nezapomenutelné. S poukazem na její roli kněžny Ludmily v oratoriu Nádech věčnosti Jana Zástěry napsal: jen někdo pamatuje její roky v plné pěvecké síle před rokem 1968. Málo kdo mohl osobně zažít její světové úspěchy, ale návrat z exilu po roce 1989 a její druhý umělecký život, realizovaný v Činohře, byl neméně impozantní. Věřící katolička Soňa Červená pokládala za největší luxus umění mlčet a za svoji kondici čisté svědomí. Ke svým posledním rolím prozradila: když jdu na jeviště, jdu tam jako Milada Horáková, ne jako Soňa Červená, která hraje Miladu Horákovou. Ovšem, když v Toufarovi hrají Klementa Gottwalda, přiznávám se, že se mu tou rolí mstím. Za nás, za všecky. A ještě si připomeňme dnešní oslavence. 50. narozeniny slaví hlavní kaplan České armády, plukovník generálního štábu, pater Jaroslav Kníchal. 60. má zvonařka z Brodku u Přerova Leticie Vránová Dittrichová. A 80. let se dožívá právník a politik slovenského původu Marián Čalfa, předseda vlády Československé federace z let 1989 až 92. V občanském kalendáři najdeme slovanské jméno Stanislav, znamená upevni slávu, případně ten, kdo získá slávu vytrvalostí. Vytrvalost přejeme nám všem. Dnešek v kalendáři pro vás připravila Kateřina Vitouchová.
1: Dámy a páni, jsem anjel strážník, čo si ako u vás dole mestský policajt vynesiem náklad.

0: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
1: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
2: Je 13 hodin 53 minut a my si pojďme prozradit, jaké pořady vám Proglas nabízí k poslechu dnes večer. V rámci pořadu Jak se vám líbí, vám ve 19:15 nabídneme další živý koncert z našeho studia. Představí se skupina V-Band, která se hudebně pohybuje na pomezí blues, funku, soulu a rocku a za sebou má úspěchy na domácích i zahraničních festivalech. A už před více než 4 lety rozpoutalo Rusko na Ukrajině největší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války. Nejen dobročinné organizace se snaží pomáhat těm, na které válečné utrpení dopadá nejvíc. Náš redaktor Antonín Žolnerčík si k mikrofonu pozval patera Leoše Ryšku, který se z cesty na Ukrajinu vrátil před několika týdny. Jejich rozhovor nabídneme v Radioreportu dnes ve 20:15.

Je tu 14. hodina a s ní odpolední hudební kompas na čtvrtek 7. května. Hudba různých žánrů, divadlo, filmy i poezie budou na programu festivalu Ponava Fest, který se bude konat v parku Lužánky v Brně od 22. do 24. května. Podrobnosti najdete na www.ponavafest.cz. A něco si o festivalu také řekneme za chvíli v rámci našeho hudebního kompasu. Na festivalu vystoupí například skupina Dunaj se zpěvačkou Janou Vébrovou a my si v jejich podání poslechneme píseň Slova v ledu.

Ponava Fest je festival nezávislé kultury, který se koná v parku Lužánky v Brně a spojuje hudbu, literaturu, divadlo a další formy umění. Vznikl v roce 2016 z iniciativy kavárníka Víta Kalvody a postupně se stal výraznou součástí brněnské kulturní scény. Letošní ročník se bude konat od 22. do 24. května. Festival se vyznačuje žánrovou pestrostí. Vedle alternativní, jazzové a experimentální nebo world music nabízí i poezii, různé performance, filmové projekce a program pro děti. Důležitou součástí dramaturgie je kombinace známých jmen a nových objevů z Česka i ze zahraničí. Dramaturgie festivalu dlouhodobě sází na objevování méně známých, ale umělecky výrazných projektů, které se běžně na českých pódiích neobjevují. Vedle hudby je důraz kladen i na mezioborové propojení, například spolupráci s filmovým festivalem Anifilm nebo prezentaci mladé básnické generace. V rámci hudebního programu festivalu se letos představí například skupina Čočka, akordeonista Radim Babák, jazzový Janoušek Vrublevský kvartet, Dunaj s Janou Vébrovou, kterou jsme právě poslouchali, skupina Bladderstones s Vladimírem Václavkem, herec Tomáš David s kapelou Naiv Kolektiv, Martina Trchová, Prún anebo řecká zpěvačka Savina Janatu se svým novým albem Watersong. Právě Savinu Janatu si teď poslechneme ve skladbě Wait in the Water a la Musau. Na závěr nám bude zpívat Martina Trchová píseň Zvíře.

Poslouchali jsme interprety, kteří letos vystoupí na Ponava Festu v Brně od 22. do 24. května. Rozhovor s řeckou zpěvačkou Savinou Janatu, jejíž píseň jsme si také pustili, uvedeme v repríze v sobotu v 15.05. Zítra ráno si v hudebním kompasu představíme francouzsko-irsko-britské trio Shadowlands a zítra odpoledne pak duo francouzského violončelisty Vincenta Courtoisa a švýcarského pianisty Colina Vallona. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

To byla maďarská skupina Bašelán a teď píseň ze druhého alba francouzského dua Ireke. Jmenuje se Ayo Dele a představuje stylově pestrou fúzi afrosoulu, afrobeatu, dabu, funku a dalších vlivů. Texty jsou v několika jazycích, včetně francouzštiny, jorubštiny, kreolštiny, angličtiny a španělštiny. Název alba znamená v jorubštině Radost přichází ke mně a dobře vystihuje jeho uvolněnou pozitivní atmosféru. Takže francouzské duo Ireke.

Máme 14 hodin a téměř 31 minut. Stále ladíte Proglas s Alenou Rubášovou a společně prožíváme čtvrtek 7. květen 2026. Na našich vlnách vám momentálně nabízíme odpolední proud

Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.

0: Ve 14 hodin 39 minut jsme tu s první pozvánkou. Tuto sobotu se v Českém Krumlově, stejně tak jako na mnoha dalších místech, konají oslavy 81. výročí od osvobození města americkou armádou. Bližší informace o tom, co se bude dít, dodala manažerka kultury města Tereza Školová.
1: 10 hodin na náměstí vystoupí kapela Dixie Outsiders, potom je v 11 hodin vystřídá slavnostní pietní akt, kde zaspívá pěvecký sbor Bellaria a čekáme vzácné hosty nejen z americké ambasády. Následně vystoupí kapela Bryce. Na jak hosty, tak veřejnost čeká občerstvení v americkém stylu právě na náměstí. A následně ještě jednou vystoupí kapela Dixie Outsiders a kolem 1:30 čekáme první vozidla veteránů, protože ve 2 hodiny tady odstartuje vlastně start do druhé etapy 55. ročníku mezinárodní soutěže historických motocyklů a automobilů Veterán Rally Křivonoska. A po celé odpoledne od 12 až do 10 hodin večer bude probíhat festival Na dlažbě v ulicích Masná, Dlouhá a Široká.
0: Do Českého Krumlova pozvala manažerka kultury města Tereza Školová.

0: Na Proglasu se nám představil íránský kytarista a zpěvák Shahab Tolui. A já už vás pozvu do Tuchlovic a Nového Strašecí. Od pátku do neděle tam bude probíhat jeden z největších středočeských folklorních festivalů – Tuchlovická pouť. I letos se můžete těšit na bohatý program plný melodických zpěvů a dynamických tanců, lákají organizátoři.
1: Ta kostra zůstává stejná jako posledních 30 let. Neměníme ten systém, protože diváci už jsou zvyklí. Nicméně přece jenom jedna novinka tam bude, a to, že páteční pořád nebude probíhat pouze v Tuchlovicích, ale i v Novém Strašecí, a to tentokrát po loňské zkušenosti na náměstí. A ten program bude probíhat zároveň. V Tuchlovicích začne zahajovací koncert v kostele, a zároveň už začne probíhat i program na Novostrašeckém náměstí, kde vlastně domácí soubor Čtyřlístek přivítá ty hosty festivalu vzdálenější a bude ještě navazovat koncert skupiny Neres a Lucia. A pak už to poběží, jak jsme zvyklí, sobotní dopoledne na Tuchlovické návsi, poté průvod na hřbitov a poté už se všechno děje až do nedělního odpoledne v areálu letního kina, kde je krásný amfiteátr.
0: Říká na Proglasu ředitelka festivalu Tuchlovická pouť Tereza Mlynaříková a přidává svůj osobní programový tip.
1: Vzhledem k tomu, že celý tento ročník se ponese ve jménu štěstí a je to dáno hlavně tím, protože pořádající soubor Čtyřlístek letos slaví 50. výročí a Čtyřlístek znamená štěstí, takže vlastně celý ten festival se ponese v tom duchu štěstí. Tak já se asi nejvíce těším na sobotní večerní program, který bude začínat v 19 hodin a ten bude právě věnován souboru Čtyřlístek pod názvem Půl století plné štěstí. Nicméně ten program bude nabitý a velikou lahůdkou asi pro diváky a milovníky folkloru bude Mladina z Plzně. A ta vlastně i v neděli bude mít krásný gala pořád 15 hodin a uzavře celý festival.

Ve farnosti Stěbořice na Opavsku se zítra uskuteční další ročník memoriálu otce Jošky. Hlavním celebrantem mše svaté v 9 hodin a 30 minut bude biskup Martin David. Prezentace účastníků proběhne v době od 12 do 14.30 v areálu kostela a start závodu je naplánován na 15. hodinu.

věže středověkýho hradu, chce se stát malířkou a módní návrhářkou a taky farmářkou a nejvíc květinářkou, čas zrajících malin a her.

0: zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Je 15 hodin, čtvrtek 7. května, pokračuje Odpolední Plus. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
1: Na co se zaměříme v další půlhodině? Velká část Británie, včetně Londýna, si dnes vybírá nové zástupce do místních samospráv. Zemi čekají také volby do skotského a velšského parlamentu. Jak to ovlivní další osud premiéra Keira Starmera? Německá vláda chce zrušit termín pro přechod na ekologičtější vytápění budov. Odsouvá se tím dosažení klimatické neutrality. Může se na návrhu zákona v Bundestagu ještě něco měnit? A oblíbené nákupy ze zahraničních e-shopů od července zdraží. Evropa ruší bezcelní limit pro zásilky do 150 eur a za každou položku se budou nově platit 3 eura navíc. Ochrání to tuzemské e-shopy a spotřebitele před nekvalitním zbožím? To jsou otázky pro následující půlhodinu, kterou uvedou zprávy s Martinem Matějkou.
3: Základní úroková sazba dál zůstane na úrovni 3,5%, rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba se už rok nezměnila. Od sazeb centrální banky se odvíjí úroky bankovních vkladů a úvěrů. A podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Nástroje umělé inteligence umožňující vytváření sexualizovaných snímků skutečných lidí budou v Evropské unii zakázané. V noci na dnešek se na tom dohodli zástupci Evropského parlamentu a rady. Zákaz má začít platit 2. prosince. Unijní instituce ho ještě musí formálně schválit.
4: Europoslankyně a zpravodajka návrhu Arba Kokalariová z Evropské lidové strany připomněla kauzu nástroje Grok na sociální síti X, který bez souhlasu vytvářel sexualizované fotografie skutečných žen a také dětí. Takové jednání je podle ní v Evropě nepřijatelné. Zakázané tak bude uvádět na trh Evropské unie nástroje, které vytváření takového obsahu umožňují, nebo nemají dostatečná bezpečnostní opatření, která by tomu zabránila. Evropský parlament a rada se shodly také na odkladu a zjednodušení některých povinností pro firmy v oblasti umělé inteligence. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Maximální povolené ceny pohonných hmot o prodlouženém víkendu klesnou. Cenový strop na benzín bude poprvé vyšší než u nafty. Jeden litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 42 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes, vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Litr nafty bude moct stát maximálně 44 korun a 15 haléřů oproti dnešku o 45 haléřů méně. Tyto ceny budou kromě zítřka a víkendu platit i pondělí. Zákaz rozdělování ohňů vyhlásili v Otrokovicích na Zlínsku. Reagují tak na mimořádná opatření kvůli suchu a riziku požárů ve Zlínském kraji. Zákaz se vztahuje na i veřejný grill v přístavišti u řeky Moravy a další ohniště. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
5: Také v Otrokovicích je na celém území zakázáno rozdělávání ohňů na volném prostranství, a to i na místech, kde je to běžně povolené, včetně veřejných grillů. I zdánlivě bezpečná místa mohou být v těchto dnech velmi riziková.
3: Opatření se vztahuje také na používání dalších tepelných zdrojů, jako jsou vařiče nebo hořáky. V Kroměříži zase bude kontrolovat veřejná ohniště městská policie.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Všichni tři nově obvinění v bitcoinové kauze podali stížnost proti trestnímu stíhání. Rozhodovat o nich bude nejvyšší státní zastupitelství, informoval o tom náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Podle zdrojů Českého rozhlasu je mezi nově obviněnými bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Za praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby jim hrozí až 12 let vězení. Americký soud zveřejnil dopis, který měl napsat sexuální predátor Jeffrey Epstein na rozloučenou ve vězení. Vyhověl tak žádosti deníku New York Times. Epstein dopis údajně napsal v roce 2019 před prvním pokusem o sebevraždu.
6: Dokument, jehož pravozatím nebyla oficiálně potvrzena, byl dosud veřejnosti utajený. Novináři deníku jej objevili díky poznámce v Epsteinových složkách a soudně si vyžádali jeho zveřejnění. Epstein si v něm podle deníku stěžuje, že jej policie vyšetřovala celé měsíce bezvýsledně a že už život pro něj není žádná zábava. Vzkaz prý objevil jeho spoluvězeň v cele, a to poté, co tam Epsteina našli v bezvědomí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Gynekologové budou od příštího roku častěji používat HPV testy na odhalení rakoviny děložního čípku. A teď se pro odhalení karcinomu používá hlavně cytologický stěr, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Modernější HPV test dosud mohly využít ženy jen třikrát za život. Podle mluvčí rezortu Nadichatové budou moct lékaři používat testy častěji.
7: Nově se počítá s jeho prováděním jednou za 5 let u žen ve věku 25 až 65 let, doplněným jedním vloženým cytologickým vyšetřením mezi HPV testy. U mladších žen zůstane zachována cytologie, u žen nad 65 let se bude postupovat individuálně.
3: Cílem těchto testů je odhalit přítomnost viru, který rakovinu děložního čípku způsobuje. Podle ministerstva by měly ženy chodit ke gynekologovi na pravidelné kontroly jednou ročně. Podle ministerstva se změní taky screening rakoviny plic nebo tlustého střeva a konečníku. Česká armáda má 16 nových plukovníků a 4 plukovnice. Do nejvyšší důstojnické hodnosti je povýšil náčelník generálního štábu Karel Řehka. Armáda na pražském Vítkově slavnostně jmenuje plukovníky vždy den před výročím konce druhé světové války.
8: Jmenuje do hodnosti plukovníka. Plukovnici Veroniku Bodnárovou.
9: Jednoznačně to vnímám jako vrchol kariéry, když jsem jako v podstatě mladá žabka v roce 2000 byla braná za vojáka, tak bych vůbec nepomyslela na to, že to dotáhnu do této hodnosti. Mám na jednu stranu vyšší kompetence, ale váže se s tím samozřejmě i větší zodpovědnost.
10: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky je povýšení do nejvyšší důstojnické hodnosti plukovníka vyjádřením důvěry armády.
11: Plukovníci už jsou významní hybatelé a spolutvůrci vlastně toho směřování armády, takže každý, kdo dosáhne plukovnické hodnosti, tak je to nějaký závazek.
10: Řehka udělil taky odznaky za zásluhy a plakety za záchranu lidského života. Armádní vyznamenání dostalo asi 50 vojáků. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno začíná nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu. U sjezdu na Velogou Bíteš na 162. kilometru a pomalu se jede až k omezení u Brna na 196. Osobní auta se zdrží hlavně mezi Kývalkou a Brnem. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 popojíždí kolona od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení je 20 až 25 minut. Na jižní spojce směrem na Štěrboholi v Praze vjedete do kolony za podjezdem magistrály a pomalu se jede až na Štěrboholskou spojku ke sjezdu na Dolní Počernice. Je to na více než 20 minut. Kolona popojíždí také na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od dálnice D11 k Průmyslové pojedete asi 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně častěji pouze na horách na severu. Nejvyšší páteční teploty 15 až 19 stupňů na jihu Moravy naměří kolem 21. Tolik zprávy Martina Matěj.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Nebe nad námi hoří, dohrála kapela Lautrec na Proglasu v 15 hodin a 12 minut. Přednáška s názvem Duchovní dějiny Kroměříže v 17. a 18. století se uskuteční příští úterý 12. května od 19 hodin na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Přednáší Vladimír Maňas, historik a pedagog z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Akci moderuje učitel Arcibiskupského gymnázia Štěpán Bekárek, který přiblíží podrobnosti.
1: Téma by se mohlo zdát velmi speciální a specifické, ale uvědomíme-li si, že jde o období, kdy byla Kroměříž prakticky zničena během 30leté války po vpádu Švédů a kdy biskup Lichtenstein z Kastelkornu prakticky celou obnovil, tak jde o téma, které je nepochybně velmi zajímavé, nabízí celou řadu paralel s mnoha jinými historickými obdobími.

0: Annikki.
1: Poslúchali sme finskou spievačku Vilmu Talvitie. Vokální trio Makabara vystoupí v Olomouckém Červeném kostele příští středu 13. května od 17:30. Koncert se koná v rámci 32. ročníku festivalu Dny umění nevidomých. Pořádá jej Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky spolu s Vědeckou knihovnou Olomouc. Více za organizátory sdělí Kateřina Géblová.
2: Makabara je vokální trio, jsou to interpretky s těžkým zrakovým postižením, které se daly dohromady na začátku roku 2004 a daly se dohromady na Dejlově konzervatoři. Jsou to vlastně tři interpretky a název skupiny Makabara je složen z jejich začátečních jmen. Kateřina, Marie a Barbora. Je to a kapela a věnují se interpretaci hebrejských písní.

0: Přednášku o brzy blahořečeném knězi Janu Bulovi připravilo na 13. května Salesiánské středisko Salesko v brněnské Líšni. Co bude její náplní, vyjasnila pro Proglas za pořadatele Renata Lorencová.
1: Promluví historik František Kolouch o příběhu kněze, který byl popraven, přestože s událostmi neměl nic společného. Dozvíte se víc o jeho životě, kdy jeden vykonstruovaný proces zasáhl celé rodiny a rozšířil strach napříč regionem. Přijďte se zaposlouchat do silného lidského příběhu a připomenout si, jak snadno může být spravedlnost zneužita.

jsem vítr a to je nic, které zbouří oceán. Co ustrnulo, do pohybu dává čerstvý vzduch a co je víc, když ti koně osedlá.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé Hory, z Mladcové ve Zlíně.

připomínáme i 165. výročí narození velikána moderního indického umění Rabindranatha Thakura, bengálského básníka, dramatika, hudebního skladatele, malíře, učitele a myslitele. Na věčnosti je tento laureát Nobelovy ceny od roku 1941. 125 let uplynulo od narození amerického herce Garyho Coopera. Zemřel v roce 1961. A rovnou stovku by dnes oslavil matematik s prestižní vědeckou cenou Česká hlava, profesor Jaroslav Kurzweil. Ten zemřel v roce 2022. V americkém hlavním stanu generála Eisenhowera ve francouzské Remeši byla před 81 lety podepsána bezpodmínečná kapitulace Německa a v Evropě oficiálně končila druhá světová válka. 50. narozeniny dnes slaví hlavní kaplan České armády, plukovník generálního štábu, pater Jaroslav Kníchal. A 80 let se dožívá právník a politik slovenského původu Marián Čalfa, předseda vlády Československé federace z let 1989 až 92. Svátek mají všichni muži a chlapci se slovanským jménem Stanislav, které znamená upevní slávu či ten, kdo získá slávu vytrvalostí. Blahopřejeme. No, jak to bude u nás na Proglasu dál? Už v 16 hodin se na našich vlnách přihlásí hitparáda Milana Tesaře. Její 1521. kolo, abychom byli přesní. Od 17 hodin a 10 minut reprízujeme pořad Petra Viziny za 5.5. Má podtitul Zákaz vstupu na Ukrajinu pro novináře Vlacha. Od 18 hodin se pak uskuteční přenos mše svaté z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Příjemný poslech všech našich pořadů.

0: Poslouchali jsme opavskou skupinu Dobrozdání. Pouť rodin proběhne v sobotu 9. května na Maria Hill v U Zlatých hor v Jeseníkách. Hlavním celebrantem mše svaté se začátkem ve 14 hodin bude biskup Martin David.
1: Bude to celoodpolední program pro všechny generace, na kterém se podílí Centrum pro rodinu a sociální péči, takže budou připravené dílničky pro děti, divadlo a herna a další zajímavosti. Připraveno bude samozřejmě také občerstvení a další věci, které udělají z toho sobotního odpoledne čas velmi příjemný.
0: Upřesnil tiskový mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbl. Slavnost zakončí v 16 hodin 30 minut adorace a svátostné požehnání.

Díváte se někdy na hvězdy? Malý princ tam hlídá a zalévá svou růži svým nevinným hlasem, tak jako mi ptá se. Růže mlčí, odpověď mu dluží. Díváte se někdy na hvězdy? Stačí krok zastavit a zaklonit hlavu. Jsou tam anežené, ve tmě zavěšené, třpitky vysypané z ruka.

díváte se někdy na hvězdy? Je v nich řád, snad Bůh, snad nějaké vysvětlení. Čím déle se dívám, je mně jasné i vám, že tady nic k vysvětlení není. Stačí.

jen on ví, co sil stálo, než se kuře vyklubalo z moře a ne ze slepice. Viděli, když po dni osmém stvořitel si létal kosmem, slepí jsou, kdo chtějí více. Ježíše i hříchy znají, jeho slavné

díváte se někdy na hvězdy. Přítel tvůj se trápí malicherným steskem, jsme jen jednou steček, jak slza, co steče, končí to, jak začalo velkým třeskem.

0: Píseň Hvězdy z alba Když chlap svléká tmu nám zpíval Igor Orozovič. V sobotu 9. května se koná také druhý ročník festivalu Schindlerova archa v Brněnci v rámci Meeting Brno. Brněnec je místo, kde se odehrává druhá polovina filmu Schindlerův seznam, místo, kde Oskar Schindler zachránil 1200 židovských vězňů. Milan Šudoma, jeden z organizátorů, Proglasu popsal, co návštěvníky v tento den čeká.
1: My si tuhle tu událost každý rok chceme připomenout. Následující víkend po výročí konce druhé světové války bude tam zajímavý program. V rámci toho programu budeme představovat i kopii původního prstenu Oskara Schindlera, který se ztratil, ale díky muzeu v Melbourne se nám podařilo vytvořit a odlít kopii toho prstenu, takže vlastně se vrátí na to místo, kde byl vytvořen. Bude tam program včetně prohlídky toho areálu, budeme tam odhalovat venkovní expozici s panely informačními a bude tam poměrně bohatý kulturní program včetně koncertu Pražákova kvarteta a potom ještě vokální skupiny Sixpence.

0: Tak to byla kapela Páni času. A s poslední zprávou dnešního odpoledního proudu míříme do Jeseníků. V Karlově Studánce na Bruntálsku proběhne v neděli 10. května zahájení lázeňské sezóny. O programu slavností žehnání pramenů informuje tiskový mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbl.
1: V 10 hodin v kostele Panny Marie uzdravení nemocných bude biskup Martin David slavit mši svatou, po které požehná místním pramenům a potom poběží program v režii lázní až do večera. Více informací najdete na webových stránkách Lázní Karlova Studánka.

0: Uplynul přesně týden od chvíle, co jsem v hitparádě jako novinky představoval písně od Jirky Čevely, souboru Yiddish Glory a skupiny Terrible Twos. Jak se jim dařilo, se dozvíte za několik desítek minut. Posloucháte 15.21. kolo hitparády na Proglasu s Milanem Tesařem. Že hitparádu vytváříte vy svými hlasy, víte, pro osvěžení pouze zopakuji základní pravidlo. Vyberte si z naší nabídky tři písně. Jedné z nich dejte tři body, jedné dva a jedné jeden bod. Vybírat můžete jak z nových skladeb na místech 12 až 10, tak z 9, které postoupily z minulého kola. V pořadu ani dnes nebudou chybět různé informace a vyhlásím také novou anketní otázku. Nevím, jestli mají v Tokiu kapelu s názvem Zlín, ale silně o tom pochybuji. Nicméně ve Zlíně působí kapela Tokio a právě ona se uchází o vaše body na 12. místě. Píseň Na nebi četná znamení.
1: Na nebi četná znamení a oblaka jak vata, my na provázích vodění jak z hader pimprlata. Tak nediv se, občas se to stává, že víno vůbec nepiješ, ale stejně bolí hlava. A země nemá rotaci, je bezbarvá a plochá. A tělo mé se kymácí, jak moje socha. Už vím, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím, tak to bude dál, to bude dál.

zastavil a čeká. Nebe dělá přemety, zázraky se dějí a všude plachtí komety, jak puky na hokeji. Ale pro nás dva zastavil se čas, tak uhýbám ti pohledem a v hlase kryju třas. A ty nebeská znamení už dosahují k horám, to my jsme tady ztracení, jak v poušti Karákoram. Už vím, že náš soudný den se stál,

0: zastavil, čeká.
1: Do naší ankety, která se týkala hybatelů hudební scénou, přispěl například posluchač Marcel, který napsal: jako první z lidí, kteří toho v životě hodně udělali pro hudbu, mi naskočil hudební publicista, novinář Jiří Černý. V mládí jsem se vždy těšil na jeho příspěvky, hlavně recenze v časopisu Melodie, později Rock a Pop, kde byl šéfredaktorem, a taky ve Folk a Country. Měl jsem tu čest několikrát navštívit jeho antidiskotéky, kde se člověk dozvěděl mnoho nového a rozšiřoval si tak hudební obzory. Obdivoval jsem jeho široký hudební záběr, přehled, nadhled a také jeho podmanivý hlas. Já moc děkuji, ostatně Marcel nebyl jediný, kdo Jiřího Černého vzpomněl. Před pár dny vyšlo nové album sdružení osamělých písničkářů s názvem 16 odstínů Dada. Písně s absurdními texty zde zpívají například Kitchen, Anna Beata Háblová, Jiří Konverzek, Martin Kišperský, Jiří Dědeček nebo Jan Jeřábek. A právě jej si poslechneme na 11. místě. Jan Jeřábek a Mravenci.

Venec dlouhý 20 metrů s čapkou a v hrozně krátkém svetru.

0: kmen.
1: Z novinek na hudebním trhu bych vás rád upozornil na EP zpěvačky Sáry Lagové, nazvané Vidím tam. V polovině května vyjde nové album Markéty Foukalové a Martina Brunera s názvem Zábrana a v červnu vydá novinku třebíčská skupina Lucky Mary. Na 10. místě vám dnes nabízím nový singl slovenské křesťanské zpěvačky Evy Hreškové. Znát ji můžete z rockové kapely Chrystalinus a v písni Rúcho se představuje jako sólová interpretka. Rúcho.

Nové písně nám nabídly skupina Tokio, Jan Jeřábek a Eva Hrešková. Hlasujete pro 3 písně z celé dnešní nabídky. Uzávěrka je ve středu v poledne. Po sečtení vašich hlasů se ukázalo, že slovenská skupina Hrdza padá z prvního místa na 9. Zatím vás tedy píseň Beťar dívka nezaujala tolik jako divo bijící hromy.

To byla Hrdza a píseň Beťar dívka. Co to znamená Beťar, případně co je to Hrdza, si můžete dohledat, ale dostáváme se k dnešní anketě. Čeština a slovenština jsou velmi blízké jazyky, zvlášť pro nás, kdo jsme ještě zažili Československo. Zajímalo by mě ale, jestli existuje nějaké slovenské slovo, kterému jste dlouho nerozuměli nebo které vám přišlo zvláštní. Případně budu rád za jakoukoliv příhodu se slovenštinou. A protože máme pravidelné posluchače i na Slovensku, tam to platí opačně, které české slovo přijde zvláštní nebo málo srozumitelné vám. Po dvou slovenských písních pokračujeme v češtině. Roman Dostál a Utiš nás.

Zvu vás na koncerty. Zpěvák reggae Michal Šeps vystoupí 9. května u Kouřícího králíka v Brně. Španělská rocková skupina Montana Stomp má 11. května koncert ve Valašském Meziříčí. V Brně na Flédě vystoupí 11. května gruzínské trio Mandily. V pražském klubu Jazz Dog zahraje 11. května americko-izraelské Os Noi Trio, 12. května americký pianista Aaron Parks s projektem Little Big a 19. května dánská baskytaristka Ida Nielsen. Mario Bihari vystoupí s programem Podsta Zuzaně Navarové 12. května v Cargo Gallery v Praze. Společný projekt skupiny Leto s Monikou a Čáry života se koná 13. května v Brně v kabinetu Mus. Duo Hlas kontrabas má koncert v Chodovské tvrzi v Praze 13. května. Skupina Asonance vystoupí 15. května v Brně na Musilce. Na Trchově zahradě v Brně Obřanech se v sobotu 16. května koná Ženfest pod třešní. Mezi účinkujícími budou Beata Bocek, Bára Zmeková nebo Iva Bitová. V kabinetu Mus v Brně má 18. května koncert skupina Corben Dallas. V Brně na Musilce vystoupí 19. května Karel Plíhal. V ten týžden hraje v Brně ve Staré pekárně kapela Trombenik. Brazilský akordeonista Roger Correa se svým kvartetem vystoupí ve velkém sále Novoměstské radnice v Praze 27. května. V Bílině v severních Čechách se bude 6. června konat 19. mezinárodní Roots and Blues Festival. Zahrají na něm například Mark Slide and 108, Dobré ráno Blues Band, Petra Bernerová band nebo Steve Arvy Trio. V pražském popmuzeu v kulturním centru Kaštan je až do 26. září přístupná výstava s názvem Schellingerovi. Taková normální rodinka. V naší hitparádě je dnes 7. Jirka Čevela a píseň V nebi nad polem.

Hostem pořadu Jak se vám líbí bude v pátek 8. května jazzová zpěvačka Petra Vlková. V pondělí nám Miroslav Vepřek představí nové album své kapely Alibaba. S hercem a písničkářem Šimonem Bylinou budeme hovořit v úterý večer. Ve středu bude hostem našeho hudebního deníku Aleš Macenauer, neboli Zapomněl jsem. A ve čtvrtek, 14. května, v našem studiu zahraje živě kapela Něco si přej. V pořadu Slyšte lidé se budu 9. května ohlížet za jedním příjemným jazzovým festivalem, který jsem zažil v březnu v Budapešti. Teď posloucháte hitparádu. Před chvílí zpíval ze 7. místa Jirka Čevela. 6. je Igor Orozovič s Anetou Langerovou a píseň Je to dávno.

lodičkách plula s životem, je to dávno. Líbal jsem pihu nad loktem, je to dávno. Třpitivou slzami potem, já přikryl tě svým šepotem.

Mám tu ještě další pozvánky. V kabaretu Depeche v Brně zahraje 12. května americko-izraelské Osnoy Trio. Festival Zush Open zahájí 13. května benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené Rytíři talentu, který se uskuteční na Pražském hradě. Pod taktovkou dirigenta Jana Kučery na něm vystoupí na 300 účinkujících jak z řad žáků základních uměleckých škol ze všech krajů republiky, tak i profesionálních umělců. František Skála se skupinou Třaskavá směs vystoupí v čítárně Unijazz v Praze 15. května. Zdeněk Vřešťál bude slavit 70. narozeniny 18. května v Brně na Musilce. Vystoupí tam s kapelami Neřeš Trio a Neres a Lucia. V kafe Prah v Brně se 21. května koná kafe Open Mic. Účinkují Vlna, Jenoféfa Beta, Láďa Zitka, Duffy a Andy Minet. Druhý večer open micu pak bude probíhat 26. května. Účinkují Mandal Banda, Adéla Václavová, Pavel Špirka a Tonda Jarůšek. Ponava Fest se bude konat od 22. do 24. května v Brně v parku Lužánky. Na festivalu vystoupí například Dunaj s Janou Vébrovou, Martina Trchová nebo řecká zpěvačka Savina Janatu s projektem Primavera en Salonico. Izraelský trumpetista Itamar Borochov má koncert 1. června v Praze v Jazz Doku. Festival Respekt se bude konat v Praze na ostrově Štvanice 13. a 14. června. Vystoupí na něm například Sheikh Lo ze Senegalu, The Zavose Queens z Tanzánie, kurdská zpěvačka Meral Polat nebo gvinejsko-malijská skupina Gitary Baro. Londýnský bubeník a producent Tom Skinner má 21. května hned dva koncerty ve Vodojemech v Brně na Žlutém kopci. Večer pro duši se Štěpánem Rakem se koná 26. května v Šumperku. Festival Colors of Ostrava bude letos probíhat od 15. do 18. července. Vystoupí na něm například IMT Smile, Lenka Dusilová, Ondřej Ruml, Pokáč nebo Rozálie. Na 5. místo v naší hitparádě postupuje kanadská formace Yiddish Glory a píseň Dívka z Kyjeva.

Vladimír Merta, kterého vnímám nejenom jako písničkáře. Je to pro mě člověk mnoha talentů, který je navíc ochoten se o ně dělit s ostatními, učit je a předávat dále. I díky tomu v české hudební krajině po něm zůstane, myslím, hodně otisků, díky nimž jeho stopa nevybledne, i když už nahrávat a koncertovat nebude. Já děkuji Zbyňkovi, čtvrté místo Vladimír Merta a po šesti kolech výměna písně z alba Nejisté jistoty 4, Nech nebo ber, to nově bude skladba Nedotýkati se.

Hvězdy mizí rotmy, ty ostatní dál klidně svítí. Nedotýkejte se drátů ani padlých na zem,

Z vás, kdo jste se zapojili do ankety, jsem vylosoval Terezu z Brna, která napsala: napadli mě nejen všichni neúnavní pořadatelé festivalů, přehlídek a koncertů různých žánrů, kteří obětavě organizují hudební akce, ale také hudební kritici, mediální hudební publicisté a tvůrci všech hudebních pořadů a tak dále. Abych však jen neshrnula obecně známé, tak pro mě konkrétně je důležitá osoba producenta a hudebníka Petra Ostrouchova s jeho hudebním vydavatelstvím Animal Music. Dále mě těší práce a všestranná činnost Slávka Janouška, kterou podporuje mladé písničkáře a umělce. Velmi důležitá mi také přijde pedagogická a organizační práce Viléma Spilky nebo Štěpánky Balcarové. Výčet lidí, kteří něco důležitého dělají pro hudbu, její vznik a život je spousta. A obrovský dík

patří vám a vašemu rádiu za podporu a šíření úžasné hudby. Já moc děkuji za všechny jmenované a Terezu prosím, aby se u nás na Pelikově 20 v Brně zastavila pro výhru. Ze všech hlasujících jsem vylosoval Vladimíra Breburdu, který se také může těšit na odměnu. Trojka Terrible Twos ze Slovenska a Ulica Láka.

Budu rád, když vedle hlasování připíšete reakce na hudební pořady Proglasu, které se vám líbily. Nejen, že nás taková zpětná vazba směruje, pomáhá nám v plánování dalších témat, ale často na základě těchto reakcí zařazují noční nebo prázdninové reprízy. Druhé místo Poutník a skupina Poslední vagón.

Do tohoto kola hitparády nepostoupily zpěvačky Dorota Nuotová a Tereza Richtrová a vypadl také Petr Lipa s AMC Triem. Vítězem 15. 21. kola hitparády na Proglasu jsou Žamboši a píseň Skrýš. Při té příležitosti rád ocituji z dopisu posluchače Pavla, který napsal, kde jsou ty časy, kdy Žamboši jednoznačně drtili ostatní interprety na první příčce. Možná proto, že písně Jana Žambocha jsou čím dál více expresivní a není možné si nějak úplně představit příběh. Dnes jsou tedy Žamboši na prvním místě.

městě kryt. Kryty prý jsou, jen je to tajné. A ať se nebojí, jen musí počkat, tak raději nečekají.

0: Před chvílí jsem četl z příspěvku Pavla z Ostravy. Pavel z jižních Čech napsal na téma hybatelů hudební scénou toto. Musím zmínit Pavla Filipa z Tábora. Ač ho řada lidí nemá ráda, pro zdejší kulturní dění toho dělá hrozně moc. Nejdříve provozoval nejen hudební produkci ve zdejší univerzitě. Po ukončení nájmu si našel prostory v kempu Malý Jordán. Vložil do toho spoustu vlastních investic a má další plány. Nebojí se pozvat jak méně známé hudebníky, tak i ty velmi proslulé, nebo i lidi, kteří vyprávějí o zajímavých tématech. Já děkuji Pavlovi za tip na výlet do Tábora. Do hitparády prosím hlasujte do středečního poledne. Vybírejte z těchto skladeb.
1: Že jak to bylo prozatím, tak to bude dál.
0: 12. místo, skupina Tokio. Na nebi četná znamení.

0: čtvrtý je Vladimír Merta, kterému se mění píseň Nedotýkati se.
1: Ve světozoru letí Buena Vista.

0: září. Místo první, Žamboši, píseň Skrýš. Hitparádu pro vás připravil Milan Tesař. Zvuk měli na starosti Šimon Vítek a Tomáš Hlávka. Hlasujte e-mailem na adresu hitparada@proglas.cz nebo přes formulář, který najdete na webu hudbaproglas.cz/hitparada.
1: A v tuto chvíli Proglas přebírá zprávy z Českého rozhlasu Plus.
2: Výdaje na obranu a vyplnil závazek 2% hrubého domácího produktu. Na to se zeptá Vladimír Kroc.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,5%. Izrael podle lékařů bez hranic cíleně vyvolal vlnu podvýživy v pásmu Gazy. Mezinárodní olympijský výbor doporučil zrušit omezení pro běloruské sportovce. Kolony popojíždějí na silnici 35 u Hodkovic nad Mohelkou v obou směrech. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, večer se začne vyjasňovat a teploty většinou do 19 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Základní úroková sazba dál zůstane na úrovni 3,5%. Jednomyslně o tom rozhodla sedmičlenná bankovní rada České národní banky. Sazba, od které se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů, se nezměnila už rok. Podle guvernéra centrální banky Aleše Michla je potřeba zachovat relativně přísnou měnovou politiku, a to kvůli hrozbě rostoucí inflace.
5: Cílem tohoto našeho rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz v ekonomice, aby zůstal přiměřený.
4: Česká národní banka taky zhoršila výhled růstu české ekonomiky. Hrubý domácí produkt letos podle ní vzroste o 2,5%. V únoru přitom čekala skoro 3% růst. Izrael podle zprávy organizace Lékaři bez hranic cíleně omezuje přísun pomoci a potravin do pásma Gazy a kriticky tak zhoršuje podvýživu Palestinců. Vychází to z dat 4 zdravotnických zařízení, která organizace do letošního roku spravovala. Krize dopadá hlavně na novorozence, těhotné a kojící ženy. Lékaři v uplynulých letech zaznamenali rostoucí počet úmrtí novorozenců i předčasných porodů. Podvyživné děti navíc často kvůli nucenému vysídlování nemůžou dokončit léčbu. Podle Lékařů bez hranic před začátkem války v pásmu Gazy podvýživa prakticky neexistovala. Organizace proto vyzvala Izrael i jeho spojence, aby umožnili neomezený přísun pomoci a zásob do oblasti. Nové materiály, metodika a hry mají dětem ve školkách pomoct k lepšímu zvládání emocí. Připravila je a pilotně ověřila organizace SOFA. Dětem pomůžou v komunikaci, vztazích i celkovém fungování v kolektivu. Pozitivně se to má projevit i při nástupu do škol. Podle Hany Splavcové z Národního pedagogického institutu jsou na novém přístupu založeny i vzdělávací plány pro vzdělávání ve školkách.
6: A tyto metodiky mohou učitelům ukázat velmi dobře tu cestu a tu významnost toho socioemočního rozvoje pro prospěch toho dítěte. Protože zase tím poznají, že jestliže toto budou mít děti zvládnuté, tak potom krásně navážou těmi kognitivními věcmi, tedy to, aby získávali nové poznatky, nové dovednosti.
4: V Hůrkách u Nové Bystřice na Jindřichohradecku je další ohnisko ptačí chřipky. Onemocnění se objevilo v nekomerčním Malochovu, potvrdil to mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
7: Chovatel nahlásil postupný úhyn několika kusů drůbeže, z celkového počtu více než 140 kusů hrabavé drůbeže. Vyšetření následně potvrdilo ptačí chřipku. Protože se jedná o nekomerční malochov s více než 50 ptáky, byla okolo ohniska zřízena uzavřená pásma.
4: Jedná se o 19. letošní ohnisko ptačí chřipky u nekomerčních malochovů. Nákaza se objevila taky v 9 komerčních chovech a v Zoo Praha.
8: Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním svazům, aby zrušili omezení pro start běloruských sportovců. Ta platí od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, při které je Bělorusko spojencem Ruska. Pokud budou jednotlivé sportovní federace souhlasit, Bělorusové budou smět reprezentovat pod vlastní vlajkou i hymnou. Omezení pro ruské sportovce zůstávají platná. A v maďarském Segedu začne zítra světový pohár v rychlostní kanoistice. Na tratích dlouhých 500 a 1000 metrů se představí olympijský vítěz, kajakář Josef Dostál. Ten si pro první zastávku seriálu, který se nově počítá do žebříčku pro olympijskou kvalifikaci, dává dva cíle.
9: Snažit se vjet co nejvíc bodů do žebříčku, budu se snažit samozřejmě na obou disciplínách. Tím, že si myslím, že by mi to asi mohlo jít na té pětistovce, tam mi většinou jde líp. No a co se týká toho druhého, tak doufám, že první mezinárodní závody jako rodinka tříčlenná zvládneme dobře a že synáček neutrpí žádnou úhonu.
10: Kolony na D1 u Brna a komplikace u Nové Vsi. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy stále kolony. Kamiony od sjezdu na Domašov, osobní od 182. kilometru od Kývalky. Osobní se zdržíte asi půl hodiny u Brna. Na D1 dejte pozor i za Prahou. Na 15. kilometru sjezdu na Popovice stojí v prostředním pruhu nepojízdná dodávka. Pomalu pojedete pak i dál až ke Šmejkalce k omezení a zdržíte se okolo 20 minut. Kolony je stále i na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1. Popojíždějí od Zličína ke sjezdu na Ořech a je to na půl hodiny. Nic nepřekáží, pouze silný provoz. Silnice 16 z Mělníka na Slaný je ucpná u Nové Vsi před kruhovými objezdy u dálnice. Kolona se tam tvoří i na dálnici D8 ve sjezdu na Novou Ves na 18. kilometru. Pozor, prší, tam vznikají dost nebezpečné situace. Silnice 35 z Prahy do Liberce se ucpává před omezením u Hodkovic nad Mohelkou. Větší je kolona z Liberce, asi na 20 minut, od Prahy postojíte kolem 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, večer se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů, na severu Čech kolem 12 a na jihu Moravy až 23 stupňů. Tolik zprávy.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
2: Válka na Ukrajině trvá už třetím rokem. Evropané mluví o únavě z války. Z napadené země chodí fotky a záběry vojáků bez rukou a nohou a vojenských hřbitovů. Putin je na návštěvě Severní Koreje, kde si s Kim Jong-unem válku pochvalují. Pozornost se upírá k Bílému domu ve Washingtonu. Kdo usedne do křesla prezidenta Spojených států, bude pro Ukrajinu možná rozhodující. V Česku, kromě extrémistů, stále udržujeme přesvědčení, že napadená země má právo se bránit a že jí v tom musíme pomáhat. Žijí s námi děti a ženy z Ukrajiny, které válka vyhnala z domova. Válečná matematika má zároveň neúprosnou logiku. Ukrajině docházejí vojáci a možnost, že by jí Rusko vrátilo Krym a okupovaná území ve východní části, se mnohým zdá nepravděpodobná. Že je Česko o dění na Ukrajině dobře informované, je zásluhou tuzemských novinářek a novinářů. Jeden z nich je hostem dnešního Za 5-5. U jeho poslechu na Proglasu vás vítá Petr Vizina. Hostem pořadu je Tomáš Vlach, novinář a reportér. Tomáši, vítej a děkuji, že jsi přišel.
3: Já také děkuji.
2: Tomáši, začneme aktualitou. Ty jsi člověk, který se na Ukrajinu, přestože tam jezdíš už 10 let, hned tak nepodívá. Máš oficiální zákaz. Ten zákaz je ze strany ukrajinské civilní kontrarozvědky a postavilo se za tebe zhruba 20 českých novinářů, kteří se Ukrajině věnují a jsou to taková jména jako třeba Josef Pazderka, šéfredaktor Plusu a tak dál. Jak rozumíš té situaci a jak to vypadá s tebou teďka?
3: Vypadá to tak, že mám stále zákaz. Nemám úplně pocit, že kromě českých novinářů, že by tuto věc třeba na politické úrovni někdo nějak moc řešil, ale sám o tom moc nevím, takže si netroufám říci, jak to vypadá s řešením právě tam v těch sférách, kam nevidím. Ale fakt je ten, že ačkoliv bych na Ukrajinu chtěl, asi bych už tam dávno byl, asi bych už dávno byl někde kolem Charkova, kde teď se v podstatě dějí věci ohledně bezskrupulózního bombardování z ruské strany a jsou to si myslím věci, které by novináři měli sledovat a mluvit o tom, ale bohužel o tom nemůžu.
2: Tomáši, jestli se nepletu, tak je to tříletá stopka nebo je to stopka až do odvolání?
3: Je to stopka, zatím je to prezentováno jako stopka tříletá, jsem se o tom taky dozvěděl, dost krkolomně, jenom prostě při tom klasickém tradičním prodlužování akreditace, které bylo v poslední době vždy po půl roce, teď už je akreditace na rok, tak jsem se dozvěděl, že mi nebyla udělená a pak jsem dál se pídil po tom, proč. A až teprve na mé dotazy přes českou ambasádu po 3 měsících jsem se dozvěděl, že to je kvůli jednomu, údajně kvůli jednomu článku a je k tomu, je s tím spojen tříletý zákaz vstupu na Ukrajinu. Jestli ten zákaz vstupu je skutečně tříletý, nebo jestli to znamená třeba nějakou doživotní stopku, to nedokážu posoudit. Tam také bude záležet na tom, jak se bude situace vyvíjet na samotné Ukrajině a kdo bude v čele politického vedení a zejména i třeba té civilní kontrarozvědky, zda se tam mění lidé a zda se tam třeba nějak dojde ke změně postoje k novinářům. Vlastně může tam do toho zahrát řada faktorů a je dokonce i možné, že se ten výsledek nebo se ten zákaz nějak zvrátí, prostě buď díky iniciativě, prostě nebo to ukrajinská strana přehodnotí. Já to v tuto chvíli nemůžu říct, já můžu říct jenom, že dost dobře nechápu, proč ten zákaz byl udělen. Prostě zdá se mi to teda nepochopitelné a přísné.
2: Já budu citovat ze serveru Hlídací pes. Ten je konkrétně a říká, že ten text, o který jde, si napsal o ukrajinském bojovníkovi, který se říkal Da Vinci. Jmenoval se Dmitro Kocjubalj. A je to vlastně text, který pro Ukrajinu, nebo alespoň pro nějaké ty úřady, které ho sledovali, byl vyprávěním toho ruského narrativu. Ty bys si s tím souhlasil?
3: Tak tam je otázka, co je ruský narrativ. Vlastně ruský narrativ může být jakákoliv kritika té ukrajinské strany, protože Rusko Ukrajinu ve všem v podstatě kritizuje, takže když se novinář připojí, nebo když novinář nějakým způsobem kritizuje, nebo ani nemusí kritizovat, ale prostě třeba jenom zmíní nějaké věci, o kterých mluví Rusko, tak potom může být v tom ruském narrativu právě v podstatě šíření takzvaných narrativů a svoboda slova na těch dvou stranách, tak je to takové velice ošemetné a je potřeba mezi tím najít nějakou rovnováhu a novináři třeba jsou skupina, kterou tyto věci postihují nejvíce. Ale konkrétně k tomu článku, v tom článku je jasně řečeno, že tak Da Vinci, jak zněla jeho přezdívka Kočubalia, tak že byl sice autonomní velitel, že byl sice nacionalista, on patřil takovému tomu jádru nebo k té skupině lidí, kteří byli velmi nadšení bojovníci, velmi přesvědčení vlastenci, ale dokonce i už tak přesvědčení, že když jsi se ptal, za co bojují, tak oni bojovali za Ukrajinu, oni v tom měli naprosto jasno, bojujeme za Ukrajinu, za svůj národ, viděli jako své vzory, předchůdce, příslušníky ukrajinské povstalecké armády, ctili Stěpana Banderu a když třeba přišla řeč na Evropskou unii, tak oni k tomu měli velmi takový rezervovaný vztah, říkali, že co vy tam v té unii pohledáváte a proč vlastně jakoby se necháte od té Evropské unie zacelánět vlastně ten vlastní národ. Těchto diskuzí jsem tam byl několikrát. A oni se zcela jasně vymezovali proti tomu, že by měli bojovat za nějaký západ, ale že vlastně oni bojují za tu Ukrajinu a vlastně děkujeme západu, že nám pomáhá a bez západu bychom vlastně byli v podstatě už asi poraženi, tak to vnímali, ale nebyly tyto západní hodnoty a ten západ, za co oni bojovali. No a to je tam vlastně taky zmíněno, nevím, jestli tato skutečnost vadí, ale je tam jasně zmíněno, že vlastně ten narrativ toho venkovského nacisty, který šíří Rusko, takže je to prostě nesmysl, že tak to brát nelze a je to jenom a jenom ruská, nebo je to v podstatě ruská propaganda, takhle to tam bylo řečeno a já bych čekal, že dostanu stopku za nějaké jiné články, které se zabývají jinými věcmi, jako třeba rozebírání počtu ztrát na té ukrajinské straně, anebo tomu, že ta aureola vítězství šířená od začátku, že v podstatě úplně tak neodpovídá realitě, ale to je, si myslím, velké a složité téma, ale ne zrovna za tento článek.
2: Když říká, že to je velké a složité téma, já mu rozumím tak, že země, která je napadená, si nemůže, alespoň z těch oficiálních míst, dovolit žádné pochyby, musí vlastně dodávat tomu obyvatelstvu přesvědčení, že je možné zvítězit. Jinak by to mohli lidově řečeno zabalit, je to tak?
3: Přesně. A to si myslím, že bylo velice správně praktikováno z té strany ukrajinské zpočátku, ale tam si myslím, že došlo k určitému přehrátí. Prostě tam se tento narrativ tlačil i přesto, že už bylo očividné, že to tak není vlastně, že na jednu stranu tady bylo to ta oficiální linie, řekněme, ukrajinské vlády, prostě, kterou tlačilo vedení, že podívejte se, my tady vítězíme a na druhou stranu tady byla fronta a zprávy z fronty, vlastně každá rodina na té frontě někoho měla a vojáci zcela očividně říkali, ono to zase, to, co říkají v televizi nebo to, co říkají v rádiu, v podstatě tomu zase tak úplně nevěřte. Ta situace je taková, že my jsme tady prostě v podstatě jedna ku jedný proti Rusům, což bylo tady myslím rok a půl zpátky, někdy kolem zimy 2022-2023. Potom ta situace se pro ukrajinskou stranu ještě trochu zhoršila. Tam se očekávala, z velkolepě jsme očekávali ukrajinskou ofenzívu, ale to očekávání už byl ten moment, kdy už to bylo tak trochu přepísknuté a v podstatě jsme očekávali něco, co potom úplně nepřišlo a v podstatě ani nemohlo přijít, protože bylo jasné, že s těmi silami, které na ukrajinské straně jsou, že s tou hrstkou západní pomoci, která byla tedy velmi velkolepě deklarována, že země dostane tanky Leopard, v podstatě kolem stovky západních tanků, že dostanou obrněnou techniku, obrněné transportéry a tak dále, byly to věci, které byly naprosto nutné, aby Ukrajina dostala proto, které by měla dostat proto, aby se udržela. Ale bylo toho, dle mého názoru, málo na to, aby mohla spustit proti Rusku, které se do té doby velmi pilně připravovalo a vybudovalo několik obranných linií, tak bylo to málo na to, aby mohla tu obranu prolomit a udělat nějakou zásadnější ofenzivu. My jsme si tady mysleli, že během pár měsíců Ukrajina dobyde Krym a vyžene okupanty, což by bylo určitě správné, ale myslím, že na to prostě ty síly chyběly, ale tam se asi mělo říct, že to být nemusí, že to tak být nemusí, ale potom to očekávání se překlopilo v jeden moment a to byl podzim 23 do naprosté skepse a už zase si myslím, že teď ta skepse, která kolem toho vládne, je občas přehnaná.
2: Ten důvod, proč se tě novinářské kolegyně a kolegové, proč se tě novináři zastali, si vysvětluji dvojím způsobem, jednak protože jsme přátelé, jsme z jednoho cechu, ale také, protože to znamená určitou situaci, kdy vlastně člověk si začne dávat takzvaně pozor na jazyk. Kdy vlastně neslouží svému čtenáři nebo divákovi, ale tak trochu hraje na obě strany, aby mu to ještě na Ukrajině prošlo a mohl tam odtud reportovat. Říká se tomu autocenzura. Rozumíš tomu taky takhle, nebo jsou ještě nějaké jako jiné důvody, o který jste se třeba s kolegy a kolegyněmi, kteří na Ukrajinu jezdí, bavili?
3: Ti, co to podpořili, tak byli vesměs lidi, kteří tu situaci znají, kteří tam jezdí, kteří o ní nemají žádné iluze a kteří, a já jsem se tím taky cítil svázaný, tak trochu vlastně, že jsem si rozmýšlel, o čem budu mluvit, kteří to vidí jako určité varování z té strany Kyjeva, že by se jim mohlo stát něco podobného a kteří si myslím to do značné míry vnímali tak, že je to výzva určená jim, dejte si pozor, nebo dopadnete jako vlach.
2: Je to specifikum války, že prostě válka je střet a prostě když se kácí les, tak lítají třísky a tyhle ty drobné ohledy na novinářskou vyváženost a na poctivost novinářské práce hold musí jít stranou?
3: Já to takhle i chápu. Vím, že i třeba na straně Severoatlantické aliance, prostě tam třeba i na straně, řekněme, velmi demokratických zemí západu, kde vlastně svoboda tisku je naprosto vžitá, je naprosto samozřejmá, tak i tam v podstatě existuje určité zásady komunikace, které třeba dělí novináře na spřátelené a nespřátelené a podobně. Jasně, je to účelné, je to prostě součást informační války, je to přirozené, je to strategická komunikace, ale pochopit se to rozhodně dá. Tam je otázka, prostě pokud se budou informace filtrovat, pokud prostě se budou umlčovat novináři nějakým způsobem, tak jestli to neudělá potom medvědí službu v dnešní době, protože prostě lidi, kteří chtějí, tak si ty informace najdou. Prostě dneska nejsme jako v roce, řekněme, 20 let zpátky a nejsme už vůbec někde v roce 1945 nebo nevím kdy. Prostě dneska ty informace se šíří prostorem a když a ani zablokování nebo umlčení někoho v podstatě neznamená to, že ty informace nebudou, protože těch možností jsou miliony, jak je šířit.
2: Napadá mě, že to by teprve bylo vítězství toho narrativu, jak říkáme, nebo vyprávění té ruské oficiální propagandy, že totiž lžou všichni a lžou obě strany a vlastně ničemu se nedá pořádně věřit. To je potom jako to vítězství celé té ruské hybridní války, není to tak?
3: No, já si to zase úplně až takhle nemyslím. tady jednoznačně ruská strana tlačí ty svoje narrativy a funguje to tak, že se snaží z určitých věcí, které mají pravdivý základ, které můžeme jmenovat i třeba ten takzvaný teror proti obyvatelům Donbasu, to ostřelování, které třeba tady svého času bylo, skutečně, ano, ostřelovaly se na Donbase obě strany, občas trpěli civilisté na obou stranách a Putin z toho udělal genocidu ukrajinského národa na Donbase, takže vlastně a takových příkladů existuje spousta. I třeba, když se bavíme o tom nacismu, který teda což jsme asi neřekli, kde jsem vlastně píchnul do tématu,
2: které je hlavním Putinovým vysvětlením, proč vlastně vtrhl na Ukrajinu.
3: Ano, které je na té ukrajinské straně něčím, jak se ukázalo, se nesmí člověk ani dotknout. V podstatě nesmí ani o tom psát, byť o tom píše vlastně ve smyslu pozitivním pro Ukrajinu, ale je to téma, který je tabu, podobně jako v Turecku, třeba Atatürk a podobně. Jo. Ale prostě Rusko tlačí nějaké ty narrativy, které chce prostě prosadit a samozřejmě chce, jenom kdyby vyvolávalo chaos, tak tím už tak úplně moc nezíská. To vyvolávání chaosu tam samozřejmě je jako nějaká, řekněme, další, jako nějaký další směr té informační války, ale předně je to, jako je to protlačování těchto narrativů, to je pravda, no, že vlastně jakoby z těch pravdivých věcí dělá ty důvody pro, nebo je povyšuje na ty oficiální důvody, prostě proč válčí a vzhledem tomu, že to má nějakou, že to má v sobě nějakých 20%, 10% nějaké pravdy, tak už se to potom velmi špatně vyvrací. V podstatě už to těm lidem, kteří jsou o tom přesvědčení, tak na základě racionálních argumentů už to v podstatě nevyvrátíte.
2: Pořadu za 5.5 se bavím s novinářem, reportérem Tomášem Vlachem. Tomáši, ty jsi říkal, že kdybys mohl teď jet na Ukrajinu, že bys jel k Charkovu. Říkal jsi, že tam se teď děje něco, co je důležité. Můžeš to přiblížit?
3: Tak je to o tom, že na Charkov Rusko v současné době hodně tlačí a tlačí i tak, že se nejedná jenom o tu vojenskou ofenzivu, která si myslím má asi zřejmě nějaký účel vytvořit, jak Putin řekl, nějaké nárazníkové pásmo, protože ze 45 tisíci vojáky se takové město druhé největší na Ukrajině v podstatě úplně dobít nedá, pokud tedy někdo nezradí a to město se nepředá dobrovolně, což tady bylo na začátku války, třeba s Chersonem a podobně. Ale spíš jde o to tady vyvolávat strach v lidech, obyvatelích Charkova, to město bombardovat. Viděli jsme tady naprosto nepochopitelný útok na ten supermarket vlastně ve 4 odpoledne, kdy tam bylo nejvíc lidí, kdy ho zasahla řízená bomba, což je teď takový nejnovější druh munice, které Rusko používá, protože ty bomby jsou levné, ty kluzákové bomby jsou levné, svrhávají se z letadel a Ukrajina nemá v současné době i třeba dost kapacit ohledně protivzdušné obrany, aby ta letadla se střelovala. Ono by se to dalo, ale prostě jsou potřeba kapacity, je potřeba mít jako přikrytou tu linii, kde se to svrhává. Takže tak. Ale vlastně tam, jak aspoň to vnímám, tak je to nějaké terorizování toho civilního obyvatelstva mimo jiné a o tom by se mělo mluvit. Já si myslím, že tohle to by mělo být jedno z témat, které by rozhodně nemělo zapadnout, ačkoliv už třeba chápu, že lidi u nás válka na Ukrajině moc nebaví, ale prostě mluvit se o tom musí.
2: Teď jsi promluvil jazykem mediálních, řekněme takových jako ostřílených mediálních hráčů, kteří mluví ve smyslu baví, nebaví a myslí tím nějakou atraktivitu pro čtenáře nebo posluchače. Ti Ukrajinci nemají takovouhle volbu, ale řekni mi, Ukrajina byla nedávno taky tématem eurovoleb. A je tady pestrá taková škála všeho možného, pokud jde o názory. Já už jsem zmínil na začátku, že my víme, že Ukrajina prostě nemá nekonečné množství mužů, které může povolat jako vojáky. Ukrajina taky samozřejmě tahá za kratší konec, pokud jde o výzbroj. Co myslíš, že teďka důležité jako v tom konfliktu? Co je podstatné sledovat? Jak já jako laik se můžu zorientovat? Protože mě, nemůžu říct, že mě to téma baví, ale připadá mi důležité.
3: Jistě je to o tom, jestli to takzvaně baví, nebaví. Ono to je spíš o tom.
2: My takhle v médiích říkáme, to je to jasné.
3: To je, že už to tu pozornost...
2: Tak, že když
3: neláká,
2: válka trvá třetím rokem, to prostě, tak prostě to není
3: přesně,
2: takový
3: je to přirozený jev, no. Hlavně teď, o co jde, tak je vlastně podpora spojenců Ukrajiny. Já si myslím, že to je v tuto chvíli asi nejdůležitější, protože tak kdyby nebyla, a to bude velké téma třeba i amerických voleb, protože Donald Trump, který má nakročeno k výhře, jasně říká, že v takové míře prostě Ukrajinu podporovat nechce. Jaká bude realita, to se uvidí.
2: Není to pochopitelné, když Trump vidí bohatou Evropu, která spoléhá na Spojené státy, které mají dost starostí se všemi možnými ekonomickými aspekty, například s Čínou a tak. Tak není to logické, že Trump říká, no tak nechť Evropa, kde se to odehrává, je víc účastná v tom boji?
3: Jo, logické to určitě je a já si myslím, že Evropa by účastná být měla a já bych tomhle byl vlastně jenom za, aby prostě Evropa převzala dominanci v té pomoci a takové ty návrhy, se kterými přichází třeba Estonsko, že dávat na Ukrajinu určitou část HDP, tam si myslím, to bylo 0,2, což by dalo zhruba 100 miliard eur ročně ze strany Evropské unie, když se sečtou ty HDPčka, tak já si myslím, že to by byla velmi citelná pomoc, ale zase tady jde, si myslím, o možnosti

0: limity zbrojovek, jsou tady limity zbrojovek i třeba v Evropě, které nestačí ani tomu ruskému tempu. A je tu i obrovská konvenční síla té Ameriky. V podstatě taková konvenční armáda, jako mají Američané, tak prostě nemá Evropa ani dohromady. Já myslím, že v tomto Evropa zaspala a Evropa asi je bohatá, dokáže pomáhat finančně a bude muset prostě se s tímhle vyrovnat, protože přijde Trump a já si myslím, že to potom, že ta americká pozornost se sníží a ty karty se můžou úplně vlastně převrátit. No.
1: Když jsme u těch narrativů neboli vyprávění, tak ta válka se někdy vypráví tak, že to je válka, v které už Západ je tak jako tak a že tedy by dávalo smysl, kdyby se k ní postavil víc čelem. Jindy se říká, že to je proxy válka Spojených států o světovou hegemonii a že Ukrajinci jsou jenom vyzbrojováni Američany, aby bojovali za jejich zájmy, to je ten putinovský takový, to je ta putinovský této putinovské vyprávění, ale asi se shodneme, že jestli jsme nebo nejsme ve válce, je relevantní otázka. Jestli my jako dva Češi, když tu sedíme, tady je klid, sedíme v klidu ve studiu, vnímáš to, že jsme ve válce nějak jako nejenom přeneseně, ale opravdu aktuálně?
0: Já bych to zase až tak nepřeháněl. V podstatě my jsme v nějaké hrozbě a to nám, jak jsme třeba viděli, tak nám i hrozí reálné věci ohledně nějakých faktických teroristických útoků iniciovaných Ruskem. Ano, to nám asi hrozí, ale prostě ta reálná válka, tak to vypadá naprosto jinak. A kdyby ta válka tady byla, tak ta situace je diametrálně odlišná, protože nám tady začnou padat prostě určité demokratické svobody, prostě...
1: Já myslel bomby na hlavu taky.
0: Není to, no to si myslím, že asi ne v tu současné době, ale nic není vyloučeno a já tady jakoby nechci úplně strašit, ale ta reálná válka vypadá jinak. To prostě znamená omezení občanských svobod, checkpointy na silnicích, nevím, i to, že se začnou lidé, že se začne víc formovat armáda. Nemyslím si, že bude armáda rovnou povolávat lidi, protože jich asi má v tuto chvíli pro své účely dost, ale prostě ta společnost se vlastně tím obrátí na ruby a v té situaci zatím ještě nejsme.
1: Kdyby se směl na chvíli možná vcítit do toho ukrajinského vojenského a politického velení, jak ti to vychází? Analytici upozorňují, že ten plán znovu se vrátit do těch hranic před tím obsazením Krymu a východních oblastí je nereálné, že na to Ukrajina prostě nemá reálné síly. Zároveň je potřeba to takto aspoň deklarovat. Co ti vychází jako racionální strategie pro Ukrajinu, jako racionální plán?
0: Já docela dobře rozumím těm požadavkům, vlastně, které znějí. To znamená, ten návrat do hranic před rokem 2014, nebo do toho stavu před tím 14. rokem, to znamená, aby Rusové se stáhli z Krymu a z Donbasu, je to naprosto pochopitelný požadavek z hlediska mezinárodního práva. Prostě nelze požadovat nic jiného, nelze prostě říct, no tak dobrý, tak to udělejme takhle, tak tady zůstaneme na těch frontových liních, které jsou. Ale zase je tu otázka té reality a toho, co je v současné době možné dosáhnout. Takže vlastně tento rozpor vlastně tvoří ten pad, který tady je a ze kterého podle mého názoru není teď žádného úniku. A zatím ta mírová jednání byla koncipována tak, že spolu nejednají konkrétně ty dvě strany, které by jednat měly. Prostě to, když se tady baví Západ o tom, jak teda by ten mír měl vypadat, je prostě hezký, když se scházejí lídři týden co týden na nějaké konferenci, která mimochodem stojí spůru peněz a dohodnou se tam jenom nějaké dílčí závěry, že to musíme udělat takhle, že to musí být takto, tak to já nevím, jestli kvůli tomu pořád ty konference, jo? Já už jsem vzhledem tomu trochu skeptický. A prostě k tomu, k nějakému průlomovému jednání, kdyby tedy byli, skutečně by tedy, kdyby nějak seděli vedle sebe, naproti sobě, nebo v každý v jiný místnosti, prostě ty dvě strany, a kdyby si vyříkávali to, co je možné a nemožné, tak k tomu ještě nedošlo. Já jsem velice zvědavý, jak to vlastně bude vypadat dál, protože na jednu stranu úplně chápu, že vlastně nelze ustoupit od požadavku mezinárodního práva. Prostě to bychom potom stavěli svět na hlavu a nějaké jiné silné země.

0: jako tady máme problém Čína, Tchaj-wan, ta situace na Tchaj-wanu prostě zraje podobně. Tady Tchaj-wanci se jezdí dívat do Evropy, jak fungují domobrany u nás a podobně. Takže já si myslím, že oni mají úplně stejný pocit a prostě už z toho hlediska to nelze úplně udělat, prostě, protože potom někdo jiný jako to takhle udělá. A na druhou stranu prostě tady je vojenská síla, karty jsou vojensky rozdány a prostě v současné době a s perspektivou několika příštích let zatím nevím, jestli existuje prostě nějaké řešení. No.
1: Čili i ty se kloníš k tomu, že to bude táhlý konflikt a vlastně to, co jsi naznačoval, že to taky věc vyjednávačů, například Číny, která je takovým tichým společníkem, by se možná dalo říct Ruska, kdy možná to, co s Ruskem je pojí, jsou nesympatie vůči Spojeným státům. Že jsou to vlastně takový spojenci z nutnosti, ne přímo z nějaké veliké lásky. Čili máš dojem, že ta situace bude zabetonovaná do chvíle, než se něco dramaticky promění?
0: Já myslím, že to je zase na mě trochu vysoká liga, prostě o tom mluvit, jo.
1: Tam se reportér, to
0: ale,
1: je pravda.
0: Ale tady vidíme prostě z té ruské strany, jak se snaží přetahovat na svou stranu ten třetí svět, jak je velice aktivní diplomaticky v Africe i jinde.
1: To čemu dneska říkáme globální.
0: Celku se to daří, protože jsou tam samozřejmě lidi naštvaný na ty globální velmoci, byť třeba neprávem. Ale prostě má s tím celku úspěch, no. Takže já bych ještě k tomu tedy do konfliktu, ano, jako zatím to vypadá, a pokud by ty volby v Americe dopadly tak, že se udrží stávající administrativa, tak samozřejmě jako to vypadá na dlouhý konflikt, ale ten Trump s tím může docela slušně zamíchat.
1: Zahýbat. Je tam nějaká proměna, prostě, která může změnit tu hru. Tomáš, já tu vysokou hru půjdeme do nižší letové hladiny. Ty jako reportér, jako člověk, a teď vemu tvůj profil na LinkedInu. Máš v něm položky, které bych velmi rád zmínil, ale nejdřív začneme tím, že jsi pracoval pro Člověka v tísni na Donbasu. Jako reportér, když mluvíš o Charkovu, že by tě zajímala teďka situace tam, tak na co by se soustředil? Šel bys co nejblíž třeba vojákům, nebo tě zajímá dopad, jaký má válka na civilisty?
0: Mě by teď zajímali civilisti hlavně, protože vojáci samozřejmě ano, ale tam je to spojeno jednak s celou řadou obtíží se k ním dostat, ale v zásadě to jde a je to věc, která neříkám, že ji rozumím, to ne, ale která je mě třeba bližší, protože jsem v armádě sloužil dřív, ale já si myslím, že v první řadě teď tady je potřeba mluvit o těch civilistech a o tom, jak to co to pro ně znamená a jak ten konflikt vlastně po té době, po 2,5 letech, oni sami vnímají.
1: Jaké máš zprávy? Jaké máš takové aktuální zprávy z ukrajinské společnosti?
0: Já si myslím, že je rozpolcená trošku v tom, jo, že jako část společnosti jako je opravdu velmi přesvědčená o tom, že Rusku nelze ustoupit ani opít, ale objevují se samozřejmě i názory, že prostě to může dopadnout nějakou plichtou na stávajících hranicích. Jako mezi lidmi se o tom mluví, mluví se o tom dokonce na západní Ukrajině. A ano, jsou tam i názory a objevuje se to, jsou tam i názory čistě proruské, samozřejmě, jakoby ta společnost není příliš homogenní, je to v té společnosti to doslova vře a to nakonec k nám probleskuje i ze zpráv, že ne každý chce jít bojovat na fronty, sloužit v armádě a padnout za vlast, že to období toho nadšení, kdy se čekaly fronty před těmi vojenskými komisariáty a lidé se hlásili dobrovolně, tak to už dávno pominulo, to byl začátek války, ale teď spousta lidí i v tom mladém vojenském věku vlastně vidí jako svoji účast nebo to, že by měli jít a obětovat svůj život za svoji zemi, tak to vidí jako nesmyslné a podobně z různých důvodů. A takže si myslím, že tam ta situace v tomhle je hodně taková turbulentní a je, právě to je, proto je dobré prostě o tom mluvit a prostě s těmi lidmi mluvit a udělat si obrázek, ale stále si pořád myslím, že většinově prostě tam ta vůle bránit zemi rozhodně je.
1: Tomáš, ty už to zmínil, že jsi sloužil v armádě a já teď přidám trochu takový osobní tón možná, když jsem tě prvně potkal, což myslím, že bylo na ČT24, kde jsme oba pracovali, tak mi někdo říkal, tamhle ten chlápek, ten umí pilotovat vrtulník. A já jsem si myslel, že to je nějaký obrat, že to je jako nadsázka a legrace, ale když se podívám na tvůj profil na LinkedInu, tak se píše 1992 až 97 pilot helikoptéry MI-24 u českého letectví.
0: Check in Force.
1: Přesně, Check in Air Force. Tak ty umíš opravdu pilotovat vrtulník.
0: Tak jsem ten obor studoval hnedka po střední škole. Vlastně jsem nastoupil v 18 letech do armády. A
1: proč, ne, proč teda nepilotuješ vrtulník?
0: Ne, to je poměrně jednoduchý. Vlastně já jsem byl v té armádě v 90. a ta situace tam tenkrát byla taková, že to, že vlastně, že vůbec to, co se dělo, tak to mnohé odrazovalo, protože v podstatě jsme byli naprosto odstavení na vedlejší kolej, jako vojáci vlastně jsme necvičili, nelétali a mě to jako přestalo bavit. Možná jsem měl vytrvat, ale prostě nevytrval jsem. Místo toho jsem šel se zabývat žurnalistikou, studovat žurnalistiku. A nevím, možná to byla chyba, možná kdybych u toho vytrval, tak bych dneska asi bych nebyl generálem a velitelem vzdušných sil, jako někteří moji spolužáci, ale mohl bych prostě mít jako v celku dobrou kvalifikaci, zajímavé povolání jako pilot vrtulníku, protože jich moc není. A ale zase bych prostě nebyl tam, kde se tvoří dějiny v několika případech, to je druhá věc. No, ale obecně, proč jsem toho nechal, tak bylo to, že v těch 90. to byla doba, kdy se vlastně zoufale sedělo na zemi, kdy se nedělalo vůbec nic v té armádě, kde se prostě jako nebyl ani žádný náhradní program, nebo nebyla žádná, a ne, hlavně nebyla žádná perspektiva, že se to změní. Sice potom vyvstala perspektiva vstupu do Severoatlantické aliance, k čemu už ani tehdy nikdo pořádně nevěřil, nakonec se tak stalo teda. A ještě i dlouho potom bylo české letectvo do značné míry prostě takovou popelku, bych řekl, jako zvlášť teda to naše bojové vrtulníkové, jsem lítal na MI-24. A samozřejmě jako ti nepřidá rozhodně na motivaci to, že když se hlásíš do anglických kurzů a pošlou tam místo tebe nějakého plukovníka, který má 3 měsíce před důchodem nebo před výsluhou z armády a pošlou ho tam proto, aby si prostě zajistil nějakou kvalifikaci, aby do civilu něco uměl, prostě ty věci se tam děly, že jo, v těch 90. běžně, takže rozhodně to jako spousta mladých kluků otrávilo.
1: Otradilo a ty jsi byl jedním z nich. Já jsem si nikdy nevšiml, že by si letectvu nebo specificky vrtulníkům se nějak jako věnoval ve svých textech. Je to tak, že ses odstřihl natolik, že jsi řekl, že to pro tebe jako pro novináře nebude téma, protože ty vlastně velmi často popisuješ jako reportérsky vojáky, civilisty, ale nikdy jsem si nevšiml, že bys tuhle tu kvalifikaci, která je pro mě jako dost vzácná, nějak vtělil do té žurnalistické práce.
0: Já jsem psal texty třeba pro letectví a kosmonautiku, ale to byly takové ty 90. vlastně takové ty rana, ještě ty rané začátky v žurnalistice, a, ale jako proč ne? Já bych jako, tam to vlastně není, si myslím, nevychází to ze mě, spíš to vychází z toho, co, jaká je poptávka, ale tady rozhodně není příliš poptávky jak věnovat se tomu v žurnalistice, jak se lítá s vrtulníkem. V podstatě mě to jako někdy je i docela užitečné to vědět a samozřejmě, když člověk vidí jako i třeba záběry z té ukrajinské fronty, kde se vrtulníky tak trochu omezeně kvůli protiletadlové obraně používají, tak si myslím, že i trochu vím, o co tam kráčí, o co jde, ale není to věc prostě, která by byla gro i té války, takže se tomu věnovat i třeba z objektivních příčin úplně nemůžu.
1: Nemůžeš. Je něco z té tvojí formální tedy průpravy letecké armádní, co ti pomáhá v tom reportování? Už třeba jenom to, že čteš úplně jinak, jak zjišťuju ty fotky a obrázky z bojiště?
0: Já si myslím, že jo, že vlastně jako jsou to věci, které, kde je člověk takzvaně doma. V zásadě je víš dobře, jak na jakých principech ty vojáci fungují a o co tam vlastně na tom bojišti jde. A jako jo, když vlastně ten reálný konflikt, jak probíhá teď, tak už zase je někde úplně jinde, než my jsme se učili na vojenské škole za mých začátků. Jo. Vlastně teď tady vidíme, jak pokrok jde obrovským způsobem dopředu vlastně. A co třeba tady mě fascinuje hlavně, tak je to, jak už technologie dokáží sami řídit ty letající stroje, jak prostě už se rozmáhají věci, jako jsou drony. A jako bylo, řekněme, za první světové války, prostě když se objevilo letadlo, nejdřív to bylo průzkumné letadlo, pak na to letadlo někdo namontoval kulomet, pak si někdo vzpomněl, že z toho je možný házet bomby. Tak vlastně úplně stejně to teď probíhá z drony, že jo. A já si myslím, že teď tady se nám vůbec ta sféra té války posunuje zase někam úplně jinam. A já už tomu taky, jakoby z hlediska toho, co jsem se učil, jako do značný míry přestávám rozumět, snažím se nějak udržet v tom a není to jednoduchý. A máme tady jako jedna, tady tu fyzickou válku, pak samozřejmě tu válku, o který jsme mluvili, tu válku informační a po hybridní a všechny ty věci kolem.
1: No, k tomu válčení, když to člověk sleduje, tak samozřejmě máš pravdu. Je to válka informací o frontě, válka taky umělé inteligence, válka dronů, programování, ale na druhou stranu se přece pořád říká, jaké překvapení je, že nástroje konvenční války nezastaraly, že vlastně v jistém smyslu Putin vede válku dost konvenčním způsobem a vidíme ty záběry s těmi náboji, takové to, co jsme vydávali kdysi z těch starých válek. Tak jak se to proměnilo podle tebe? Je to jenom, že to má jakoby nové prvky, ale v zásadě pořád jde o to, kolik vojáků je v munduru a kolik děl mám?
0: Já si myslím, že to je takový mix toho všeho vlastně, že ono se třeba učí se takové základní věci, jako je pohyb vojáka na bojišti a podobně. To znamená, že jak se chodí v rojnicích, jaké jsou pochodové tvary vlastně na tom bojišti a podobně. A teď se najednou ukazuje vlastně, že sice máme bojiště, kde se reálně střílí, kde reálně vlastně jako jsou ty zbraně jako i na úrovni první světové války a do toho teď zasahují ty zbraně vlastně, které jsou současné, což jsou drony a podobně, takže z toho vychází zase naprostá změna té taktiky, naprostý obrat v tom, že už se třeba, že se nemusí chodit, by se nemělo chodit v těch tvarech, protože jsou snadno zjistitelné a snadno prostě rozbombarovat zničitelné dělostřelectvím, ale že se někdo od kolegy naučí z GoPročka prostě kudy vede cesta na pozice, kde má střídat nebo podobně a jde podle té naučené cesty prostě z GoPročka nebo podle nějaké autonomní navigace nebo podobně a že prostě jde třeba sám a jako naprosto, jako by máme tady prvky, jak říkám, té staré prostě klasické 100 let staré války a do toho ty prvky nové a vlastně je to všechno úplný mix a je to třeba zajímavé v tom, že jsme tady někdy v těch kolem roku 2010 a podobně, nebo ještě vlastně před rokem 2010, když byla válka v Afghánistánu, tak Česko vlastně mělo takové tendence budovat armádu jako expediční sbor, který bude zasahovat v misích. Ty představy byly takové, že vlastně už ta klasická válka s tanky a dělostřelectvem, že už to nebude, to už se prostě nestane. Ačkoliv vojenští bardi věděli své samozřejmě, takže se nějaké tyhle síly udržely a teď najednou Bůh, prostě měli jsme 14. rok, měli jsme tady válku na Donbase a tam zase prostě se už bojovalo klasicky, typicky s tanky a zase jsme se jako armáda vlastně vraceli k tomu konceptu, tedy mít jakoby tanky, transportéry, ale hlavně i lidi, kteří by běhali po bojišti, což už jaksi jakoby na to se
1: tak se nepočítalo.
0: S tím se nepočítalo se s tím, že bude třeba i třeba do budoucna obnovit vojenskou službu, prostě těch lidí bude potřeba hodně, že nebudou bojovat jenom profíci, ale prostě jako na Ukrajině, kde 3/4 nebo 2/3 armády jsou prostě záložníci, dobrovolníci a podobně, takže to bude taky potřeba.
1: Tomáš, já jenom doplním, že GoPročko, o kterém jsi mluvil, je malá kamera, kterou můžeš mít jako voják na helmě třeba nebo v kapse. Máme poslední 2 minuty. Mě zajímá vlastně, bavili jsme se o technologiích, které promění svět válčení, ale technologie taky proměnily svět žurnalistiky. Je v něm méně peněz, méně příležitostí, protože prostě internet úplně změnil tu naši hru. Nekoukáš se na žurnalistiku, o které jsme si v tomhle pořadu říkali, že vlastně může za to, že Češi vlastně jsou dost dobře zorientovaní v tom, co se děje na Ukrajině, čili je nepominutelná, ale přesto tvůj výhled není skeptický?
0: No, není radostný, protože v poslední době já se tady potkávám s tím, že prostě v žurnalistice nejsou lidi, což tady nikdy nebylo, protože každý chtěl prostě dělat třeba novinařinu v televizi, prostě dělat redaktorskou práci a podobně. A teď najednou i na těchto pozicích prostě nejsou lidi a třeba i zoufale nejsou lidi. Prostě není možné nikoho pořádně sehnat. A to taky o něčem svědčí vlastně. A i o tom, že vlastně jakoby ti lidi by třeba to i rádi dělali, ale nejsou, nikdo je není schopen dobře zaplatit. No. Takže já jsem v tomto skeptický. Na jednu stranu tady máme vlastně obrovské množství informací, které se hrne a což je dobré, vlastně i nějaké zákazy, prostě podobné tomu, co se stalo mně a různé blokování stránek, mimochodem nemá smysl, jako nevidím vůbec jako efektivní nějaké blokování nebo zákazy a tohleto druhu, tak prostě to vždycky si ty informace cestu najdou, takže tohle je dobře. Tady vlastně se informace šíří, ale na druhou stranu jakoby tady selhává ta selekce těch informací, jako ta novinářská práce, prostě práce s informacemi a pro mě, takže se to řítí někam trošku punk, no, živelně.
1: Trošku punk, živelně, konstatuje Tomáš Vlach, reportér, novinář. Já ti moc krát děkuju za tvůj čas.
0: Já taky děkuju.
1: To byl pořad Za 5.5 s reportérem Tomášem Vlachem. Za pozornost děkuje Petr Vizina.

0: Myšlenka na den se jmenuje Když jsem byl mlád a pochází od Daniela Ženatého.
1: Nebolí vás to? Ptala se mě hlasem plným účasti mladá sestřička, když mě při kontrole u lékaře brala krev. A hned dodala, že se to teprve učí, tak abych měl trpělivost. Ta chvíle při odběru krve je vlastně velmi důvěrná. Někdo, koho vůbec neznáte, vám z těla, které stále patří vám, saje vaši nejvzácnější kapalinu a té, jak víme, nemáme neomezené množství. Tak mě v té důvěrné chvíli popadalo pokušení být trochu vtipný. Možná jsem tak chtěl překlopit ve svůj prospěch věkový rozdíl asi 50 let, který mezi sestřičkou a mnou byl. A už jsem měl na jazyku, že to přece vůbec nebolí, protože já, na rozdíl od sestřičky, pamatuji doby, kdy jehly na odběr krve byly pořádné. Stěny jehly silné, často tupé, vyvařovaly se v takovém hezkém skleněném kastrulku s pěknou pokličkou. V poslední chvíli jsem si to však rozmyslel a neřekl jsem nic. Nebyl jsem si totiž jist, zda by to tu mladou sestřičku zajímalo. Ona je to pro nás starší totiž děsná dřina poznat, kdy mluvit a vzpomínat a kdy raději mlčet. Kdy se trefíme a v oku mladšího člověka vidíme zájem, a když se netrefíme a oko mladšího člověka se zatáhne tupou clonou. Nedávno náš syn nakládal na náš krásný opravený trakař těžká dřevěná polena a já mu velmi decentně a citlivě radil, ať je naloží co nejvíc dopředu, pak, že to bude lehčí. A on jen mezi zuby procedil, to už si mi říkal asi 100krát. Tak vám nevím. Nějak se přece ty nahromaděné zkušenosti sdělovat musí. Ale jak? Nevíte, milí posluchači, kudy na to? Pěkný den vám přeje Daniel Ženatý.
0: V tuto chvíli se přesouváme do kostela Panny Marie Sněžné v Praze, kde mši svatou bude celebrovat pater Filip Jan Radouský.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Bratři a sestry, drazí diváci, drazí posluchači, jak mnozí jistě dobře víte, v tomto týdnu jsme měli kapitulu, provinční kapitulu, kde se volilo nové představenstvo a novým naším provinciálem se stal otec Bonaventura. A tak vám chceme také poděkovat, kteří jste byli s námi spojeni v modlitbě právě za tu spoluúčast. Je to Bůh, který si vede nejenom františkány, ale celou církev. Je to Bůh, kterému chceme naslouchat, chceme mít otevřené srdce. A i když některé věci třeba nejsou jednoduché, přesto chceme věřit, že Bůh je s námi. Tak to máme každý ve svém životě. Nejsme lidi dokonalí a proto potřebujeme Boží milosrdenství, Boží lásku, Boží vedení. Vyznejme, že jsme hříšníci a prosme, ať nám Pán odpustí naše slabosti a hříchy, naši někdy malomyslnost. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám naše hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Tvá milost, Bože, činí z hříšníků spravedlivé a z ubožáků lidi šťastné. Upevňuj, co jsi v nás vykonal a co jsi nám daroval, abychom ospravedlněni na základě víry měli sílu vytrvat až do konce. Skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení ze Skutků apoštolů. Když se o obřízce na sněmu dlouho tak a ona krokovalo, vstal Petr a promluvil k apoštolům a starším. Jak víte, bratři, Bůh už dávno mezi vámi rozhodl, aby pohané uslyšeli slovo evangelia z mých úst a tak, aby přišli k víře. A Bůh, který zná srdce, dosvědčil jim svou přízeň tím, že jim udělil Ducha Svatého právě tak, jako nám. Nedělal tedy žádný rozdíl mezi námi a mezi nimi, když jim vírou očistil srdce. Nuže, proč pokoušíte Boha tím, že učedníkům navlékáte chomout, který nedovedli snést ani naši otcové, ani my? Vždyť jsme přesvědčeni, že spásy docházíme milostí Pána Ježíše, my stejně jako oni. Celé shromáždění mlčelo a poslouchalo Barnabáše a Pavla, když podrobně vypravovali, jak veliká znamení a divy vykonal Bůh jejich prostřednictvím mezi pohany. Když přestali mluvit, ujal se slova Jakub. Bratři, poslyšte mě. Šimon vypravoval, jak Bůh udělal první krok, když si chtěl z pohanů získat lid pro sebe. S tím souhlasí slova proroků. Je totiž psáno. Potom znovu postavím rozpadlou Davidovu chýši, z trosek je zase vystavím a do výše vyženu, aby i ostatní lidé hledali Pána a všechny národy, které nesou jméno po mně. Tak praví Pán, který to vykoná. Je to rozhodnuto od věčnosti. Proto já soudím toto. Nenakládejme pohanům, kteří se obracejí k Bohu, žádná zbytečná břemena. Jenom jim písemně nařiďme, abyste vyvarovali všeho, co je poskvrněno modlářstvím, dále smilstva, masa z udušených zvířat a požívání krve. Neboť Mojžíš má od dávných časů po městech své kazatele v synagogách, kde se předčítá každou sobotu. Slyšeli jsme slovo Boží.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům, jak Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. Slyšeli jsme slovo Boží. Já jsem rád, že jako lidé jsme nemohli Pánu Bohu radit, co má vytvořit za zákony, přikázání a ustanovení. Navíc před desaterem Božích přikázání, tak vlastně dá se říct, žádný jako takový zákon nebyl. A přesto Abraham je vlastně vyzdvižen, protože věřil a nechal se Bohem vést. A to je možná takové to největší a nejdůležitější pravidlo pro náš život, že máme toužit potom být blízko Bohu, poslouchat jeho hlas, jeho vedení, jeho, dá se říct, nauku, protože Bůh nás má stále čemu učit. Nikdo z nás není hotový a nikdy by byl sebezralejší věkem. Bůh, jak je nekonečný, tak dává člověku veliké možnosti, schopnosti. Dává, protože chce se o ty věci podělit, ale potřebuje někoho, kdo má srdce otevřené. Kdo si nebude stačit sám, kdo si nebude chtít dělat věci sám, protože tomu nejlíp rozumí, že jo? Je to také určité jednání Boha, že také potřebuje naší trpělivost. Potřebuje, abychom v sobě nalezli touhu. Já vím, že zvlášť v dnešní době, dřív to bylo asi pomalejší všecko, ale dneska, jak všecko chceme hned a rychle, tak samozřejmě, že Bůh i tuhle tu rychlost zvládá, jakýkoliv rychlosti, když sám je jejich tvůrce, ale my ve svém omezenosti, ve své kapacitě to nestíháme. A proč nás Bůh tedy stvořil takhle jako omezené? No, protože bychom chtěli být potom na jeho místě, to tady je celý věky lidstva, že se chce postavit na Boží místo, ale naše místo není na nebo není tam, kde je Bůh, ale Bůh chce zůstávat v nás, ale my musíme chtít zůstávat v něm. Je jasné, že když slyšíme přikázání lásky, tak to přikázání je dráždivý a vadí, protože jak mi někdo může přikazovat lásku? Jako zachovávej moje pravidla, zachovávej a tím mi dáš najevo svoji lásku. A je to úplně obráceně, když budeme milovat správným způsobem, tak najednou začneme chápat, že ty pravidla nám strašně dobře pomáhají. Že se posouváme dál, že nestojíme na místě. Protože samozřejmě projev, řekněme, lásky není jenom v té, řekněme, euforii a radosti, je to v obětavosti. I když zase říct láska, oběť, tak je taky docela takový jako pálivý, jako, protože láska přece je ještě jakoby na tu oběť, nad tu oběť. A jestliže si představím, že budeme v nebi, budeme mít tu svoji emoční nádobu naplněnou po okraj, tak pak se tam přece v nebi nebude mluvit o oběti, obětovat se jeden pro druhý a budeme schopni jeden druhého milovat v plnosti, umět udělat krok zpátky a zase třeba na druhou stranu něco vykrajte. Ne, to už jsou samozřejmě fantazie, nevím, jak si to představujete vy v nebi, ale nedovedu si představit sedět celou věčnost u prostředního stolu. I když jako není to špatný, ale na chvilku. Jo, pak by člověk měl taky to nebe poznat, že jo, tak jako trošku se po něm podívat, aby viděl ty zákoutí a budeme mít na věčnosti, jako myslím, co dělat, že jo. A tím poznávat Boha.
ale chci, aby Bůh byl ve mně. To je to první, co je zapotřebí. On samozřejmě naplňuje celý vesmír. Naplňuje všecko, co existuje svým svatým duchem, protože bez Ducha svatého nemůže existovat vůbec nic, ale tu touhu, tu žízeň, kterou mám v sobě, musím chtít já uhasit ne nějakýma obyčejnýma věcma, ale tou nejzdravější, nejlepší, tím nejlepším nápojem, kterým je moudrost Boží. Bůh nám dává sám sebe, především v Kristu Ježíši. A Ježíš nám dává Eucharistii. A je fajn si uvědomit, že je to skutečně největší projev lásky. Protože Kristus za nás na tom kříži skutečně trpěl. A ne proto, že nám to chce vyčítat. A nechce, aby jsme si pořád nějakým způsobem sypali ten takovej nepravdivej, falešnej popel na hlavu. Ale chce, abychom byli udiveni tou jeho velikostí a byli ohromeni a hořelo nám srdce vlastně tou láskou a vděčností. Protože nepotřebuje křesťany, kteří si budou sypat jenom popel na hlavu a budou říkat, jak jsou hrozný, což si myslím, že samozřejmě je součástí taky lidského života si uvědomit tu svoji omezenost, ale myslím si, že ta cesta, když si představím otce vedle sebe, tak rozhodně není, abych chodil k tátovi a furt si jenom sypal popel na hlavu. Nevím, kterýho rodiče by to bavilo. Kdyby za váma chodili děti, no museli byste říct, ty jsi ale tak hodnej, ty si tak uvědomuješ ty svoje chyby, ale už jsem s tím za mnou nechoď. Ne, to není možný. Prostě jsme lidi, jsme omezení a Bůh to ví a ví, že se nám nepodaří všechno, ale důležitý je, jestli se o něco snažíme v tom svém životě. A ne, jestli na to kašlem. A co bolí vlastně nejvíc, jak si dá se říct rodiče? Nezájem dětí. A to si myslím, že je to celá jako dobrý obraz i toho, že Bůh potom nemůže v nás přebývat, když mu nebudeme dávat prostor, když po něm nebudeme toužit. Takže samozřejmě ano, Pane Bože, odpusť nám naše hříchy, naše slabosti, je to součástí každé mše svaté a když se někomu z nás něco nepodaří, tak je dobrý hned ve svém srdci poprosit za odpuštění nebo o sílu, aby to člověk příště zvládnul zas, ale nezůstávat jenom v tomhletom postoji, jak jsem hroznej, protože Bůh nám dává dary, se kterými můžeme prostě udělat velké věci a ne malé. A nemusí být velké v očích lidí. Ale otázkou je, jestli nejsou velké v očích samotného Boha. On chce zůstávat v našem srdci. Tak po něm nezapomeňme toužit. A i když procházíme všelijakým údolím, útesy, skaliskama, hloubkama, nebezpečím, tak se zkusme tou svojí vírou opřít o to, že on je se mnou, že mě neopustí a že mi chce na té cestě, po které jdu, pomáhat.

0: s důvěrou prosme našeho Pána.
1: Bože náš věčný Otče, prosíme tě za církev, aby se stala světlem pro všechny národy.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosíme tě za naši diecézi, abychom skrze modlitbu, četbu písma a lámání chleba tvořili jedno tělo.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosíme tě za politiky a státníky, aby jejich zájem byl rozkvět všech národů.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosíme tě za všechny, kdo zahynuli ve válkách, aby u tebe nalezli pokoj a spásu.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme na úmysl této mše svaté za zemřelou Marii a Daniela Feďukovi a zemřelé členy rodu Matějů.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za naše diváky a posluchače, za naše nemocné, za ty, kteří se cítí sami osamělí, bolaví, za ty, které čeká něco důležitého, ať už zdravotně nebo duchovně. Prosím tě, buď jim na blízku, žehnej jim a potěš je. O to všechno tě prosíme skrze Krista našeho Pána.

Modleme se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci všemohoucímu. Při slavení Kristovy oběti činí s námi Bože podivuhodnou výměnu. My přicházíme se svými dary a ty nám dáváš účast na svém životě. Veď nás, abychom tě stále lépe poznávali a celým svým životem směřovali k tobě skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Vzbůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky, abychom tě chválili a oslavovali zvláště nyní v době velikonoční. Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus. On se jednou provždy stal naším beránkem, naším obhájcem u tvého trůnu. On, beránek obětovaný, už neumírá, beránek zabitý žije na věky. Skrze něho vstoupila do světa tvá radost a celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají.

pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěti, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, vedí k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Stanislavem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení, a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, svým snoubencem svatým Josefem, se svými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen. Pomodleme se společně s našimi diváky a posluchači modlitbu, kterou nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Drazí diváci a posluchači, přijměte od nás, od Panny Marie, sněžné pozdravení pokoje a my se pozdravme pozdravením pokoje.
1: Pokoj tobě.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat. Ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

Modleme se. Svými svátostmi nás, Bože, uvádíš do nového života. Pomáhej svému lidu, ať se nevrací k tomu, co je staré a špatné, ale vytrvá na cestě k tobě, skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, požehnej vás a svojí milostí ochraňuj všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

Po mši svaté je nachystané hudební zastavení. Mši svatou celebroval pater Filip Jan Radhoustký. My v hudebním zastavení uslyšíme tři skladby. Bude to Gloria Patri, Te Deum a Magnificat. Autorem je Orlando di Lasso. My tyto skladby uslyšíme v podání Mincher Dom Musik pod vedením Karl Ludvika Niese.

Na Proglase nám odbyla 19. hodina a máme 7. května 2026. Pokud se podíváme do programu, najdeme v něm večerní zíváček. Proto vás zveme, všechny posluchače, malé i velké, k poslechu pohádky a modlitbičky. U mikrofonu vás zdraví Jiří Holeček.

Ahoj holky, ahoj kluci. Já doufám, že se máte skvěle, že si užíváte sluníčka, že skutečíte po venku a že se vlastně těšíte na víkend, který dneškem začal, protože zítra máme volno. Ale my se podíváme na další písmenko, které je dnes večer na řadě v pohádkové abecedě. Je M a přesto bude hlavním hrdinou kocour. Pojďte si poslechnout, proč.

0: Mourek, Mourek, Mouřenín. V jedné vesnici na samém konci stál krásný statek. Měli tam tři stáje a v nich koně, krávy, kozy i ovce, taky husy, kachny, králíky a slepice. Také stodolu na seno a na obilí, kůlnu pro vozy, aby bylo na čem dříví z lesa, seno a úrodu z polí vozit. Bylo to opravdu velké hospodářství. Měli tam i psa Broka, který hlídal dvůr, sad a zahradu, a také mourovatého kocourka Mourka, který měl na starosti stáje, stodolu, sýpku i sklep. Jenže jednoho dne se Mourkovi přestalo na statku líbit. Zlobilo ho, že mu každý jinak říká. Hospodář mu říkával kočičí mamlas, když zahlédl někde uhryzanou škodu od myší. Hospodyně na něj volala Macku, protože na to byla zvyklá z dětství. A pro jejich dcerku byl Mourek zásadně mazel, protože se nemohla nabažit jeho hebkého kožíšku. Jednou odpoledne po dalším Mamlasovi, Mackovi i Mazlovi se kocourek rozlobil a brblal si pod fousy.
1: Tady nikdo ani neví, jak se správně jmenuju. Půjdu tam, kde budu mít vznešené jméno. Mourek Mouřenín.
0: Rozhodl se. Nejraději by šel hned, ale stmívalo se. A kdo by v noci tak asi viděl slavný odchod černého kocoura Mouřenína, kdyby byla tma. Odložil proto odchod až na ráno. Naposledy šel lovit myši a rozhodl se, že začne na sýpce. Byla požních plná obilí, přejedené myši vyspávaly. Mourek Mouřenín číhal dlouho. Už chtěl odejít, když v tom zaslechl šustot a šramot, co si přiletělo oknem ve střeše. Spatřil zelenavě svítící oči a rozeznal kulatou hlavu s mohutným zobákem. To bude sova. Mrzutěj pozdravil.
1: Dobrý večer, paní sovo. Velká čest pro mne, že sem jdete na návštěvu.
0: Snažil se, aby nevypadal jako nezdvořák.
2: Jaká pak návštěva, Mourku Mouřeníne?
0: Odpověděla na oplátku také zdvořile sova.
2: Já jsem tu dávno doma, ne na návštěvě. Obyčejně přilétám později, dnes jsem si přispíšila.
1: Opravdu? Moc rád bych věděl, co tu teď hledáte, paní sovo.
2: Co tu hledám? Stejně jako ty, nějakou večeři. Myši samozřejmě, zrní nezobám.
1: No, to si počkáte, než nějakou chytnete. Já už tady trčím celou věčnost. A vůbec, když jste tak chytrá, tak si tu zůstaňte.
0: Pobouřeně prsknul kocour. Od jakživa si totiž myslel, že sýpka patří jenom jemu. A teď se dozvěděl, že ne. Naježil srst a bez pozdravu se protáhl okénkem na dvůr. Seskočil pod dříví na zápraží a přemýšlel, kam se vydá. Ve stodole něco zachrastilo. Tam jsou asi nějaké myši, na ty musí dohlédnout. Připlížil se k vratům, protáhl se dovnitř a rozhlížel se kolem. V tu chvíli se ozvalo.
3: Ach, dobrý večer, pane Mourku Mouřeníne. Nedejte se rušit, nechci vám tu překážet, jen si chytnu něco na zub a zase půjdu.
0: Mourek poznal hlas lasičky, která přiběhla do dvora z polí.
1: Tak to máme stejný cíl. A nepřekážejte mi, prosím. A ticho.
0: Zamručel kocour.
1: Cením si toho, že víte, jak se jmenuji, ale svým žvaněním nám zaplašíte všechny myši.
3: Vy tu na ně také číháte?
0: Podivila se lasička.
1: To snad ne. Jak je to možné?
0: Lamentoval Mourek Mouřenín.
1: Já chci odtud pryč do světa a zatím všichni ze světa chodí sem a loví moje myši. Musím zůstat doma, abych si svoje ohlídal. Nikam nepůjdu, tady zůstanu.
0: Jak řekl, tak udělal. Od té doby slyší kocour mour už na všechno. Ať už je to mamlas, macek nebo mazel, prý mu na tom nezáleží. Vždyť všichni, kdo dnes tuhle povídačku slyšeli, ví, že má milé a vznešené jméno Mourek Mouřenín.

Kocourek, mourek, mouřenín má spoustu přezdívek. Možná i vy je máte, děti. Ale ne, abyste kvůli nim chtěli utíkat z domova. To je ponaučení z pohádky Za písmenkem M. Zítřejší příběh nám představí otravnou nudu jménem Nádherný.

A nám zbývá modlitbička a dvě písničky. Tak se pojďme společně pomodlit ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Bože, děkuji ti za to, že jsi nám zdrojem radosti a pokoje. Díky za všechny chvíle, kdy mohu být s těmi, které mám rád. Amen. Já se pro teď už rozloučím, mějte se pěkně, užijte si volno, doufám, že ho strávíte příjemně s kamarády nebo s rodiči a dobrou noc.

0: kde tyto skupiny často dělají třeba i na projektech, které se věnují třeba krmení vodního ptactva a podobné věci, řekněme, v terénu, včetně třeba i nějakého usazování nějakých cedulí. A samozřejmě to je možná jeden aspekt, takový grassrootový, řekněme, nebo tak jakoby od spodu třeba té osvěty, ale další, který podle mě do té osvěty také spadá, je, že jsme mnohdy stáli za pořízením a publikací vlastně různých investigativních záběrů, které, řekl bych, mnohdy byly unikátní, protože lidé opravdu poprvé se mohli podívat, jak to vypadá na těch kožešinových farmách, nebo v těch klecových chovech slepic, nebo v těch chovech rychle rostoucích kuřat. Což do té doby často nebylo a mnohdy byly podobné záběry schazovány s tím, že to je určitě někde z Číny, nebo to je určitě někde z Turecka. Takhle špatný to u nás určitě není. Nebo se to někdo snažil třeba schazovat ty obrázky tím, že je to třeba z nějaké dávné doby, že dnes je to určitě lepší. Že když jsme zveřejnili aktuální záběry z Česka, tak to asi byla docela zásadní osvěta, bych řekl, ohledně těch problémů.
1: Existují nějaké kontrolní mechanismy, jestli se zvířaty zachází slušně, anebo nějaké mechanismy, jak zjistit, jak se vůbec zachází s těmi zvířaty na těch farmách? Dostane se tam běžný člověk nebo třeba někdo z vaší organizace?
0: To vlastně ne. Je to v takovém režimu právě, aby nebyly moc vidět ty velkochovy. A vlastně, když člověk třeba kolem těch velkochovů jede, tak vlastně vidí, že tam jsou jako vysoké ploty, někdy třeba s ostnatým drátem, ty haly nemývají okna, jsou to jako ta místa, jsou prostě v něčem nenápadná nebo skrytá, byť třeba v tom konkrétním areálu mohou klidně žít 10 000 nebo až 100 000 zvířat, třeba v případě kuřat nebo slepic. Máme kontrolní orgán státní veterinární správu a její příslušné krajské pobočky. Ta však bohužel dlouhodobě trpí podfinancováním a personálním nedostatkem. Je to i z toho důvodu, že ty tabulkové platy tam nejsou příliš soutěživé jako ze soukromou veterinární praxí pro ty veterináře, které oni potřebují. A teď bohužel tedy ještě aktuální vláda Andreje Babiše jako vyhlásila, že chce škrtat ještě ve státní veterinární správě, což teda mi přijde jako poměrně šílený krok, když roky ten kontrolní orgán veterinární říká, že nemají lidi, ze zákona musí zajišťovat opravdu vlastně hodně aktivit, včetně toho, že musí být na jatkách, aby kontrolovali třeba kvalitu masa, jo. A teda paradoxně to spěje k tomu, že ta státní veterinární správa se spíš bude dívat jako na maso, jestli není zelené, když to řeknu s nadsázkou, než aby se dívala na ta zvířata předtím, než vlastně jsou zabita. A dospělo to až do bodu, kdy třeba státní veterinární správa slovy svého ředitele často i odmítá různé iniciativy nebo nápady, jak posílit jejich pravomoce kontrolní. Že říkají, to je sice hezké, ale my nemáme peníze a my nemáme lidi.
1: Takže naopak by dávalo smysl více investovat do těchto odvětví a posílit tu kontrolní pravomoc, aby tam nějaký ten systém té kontroly byl, nějaký ten mechanismus.
0: Určitě ono to ještě spěje taky k tomu, že ty kontroly jsou často velmi formální. Jo, že je to třeba dopředu ohlášená kontrola, která ještě k tomu se třeba zaměřuje více na to, jestli sedí nějaké papíry. Jo.
1: A nemyslíte, že by se toto mělo změnit? Plánuje se vaše organizace tomuto taky v budoucnu věnovat, aby bylo možné na ty farmy jít a podívat se, zkontrolovat třeba i z řad veřejnosti?
0: No, možná k něčemu podobnému směřuje iniciativa kamer na jatkách. V České republice bylo před několika týdny zavedena povinnost, že na všech jatkách musí být kamery. Bohužel ale v nedostatečné podobě, jenom na některých jatkách a v některých částech. A tedy pouze pro účely státní veterinární správy, kde jsme si teda ale právě bavili o tom, jaké jsou její reálné kapacity. Jako v optimálním případě by asi, ano, skutečně i třeba z těch jatek mohly být jako online přenosy, aby tam byla veřejná

0: kontrola, ale to se obávám, že to mluvím o nějaké hudbě jako velmi vzdálené budoucnosti, kdyby mohla být takováto občanská kontrola.
1: Ale věřím, že ta občanská iniciativa může změnit mnohé. Jak dlouho vy už pracujete u organizace Obraz? A co vás k tomu přivedlo?
0: No, s přestávkami se jedná o nějakých 8 let. A jako k těm tématům ekologickým nebo i nějaké ohleduplnosti ke zvířatům mě to táhlo vždy. Zároveň jsem i studoval takové obory, které jako mají asi určitou užitečnost, jako je právo nebo politologie, kdy jako to porozumění tomu politickému systému nebo nějaká schopnost pracovat s těmi právními normami se při té snaze o jejich změnu hodí. A našel jsem v tom silné naplnění a zároveň bylo opravdu skvělé i pozorovat, jak ta maličká organizace, která vznikla jako nadšenecky, dobrovolnicky, jenom samozřejmě problém toho dobrovolnictví někdy může být v tom, že se těžko dělá dlouho a naplno, protože prostě člověk má jako omezené množství přece jenom energie, takže vyrostla ve velkou organizaci na ochranu zvířat, která dokáže dělat zároveň řadu věcí, řadu projektů. Vlastně ještě jeden jsem chtěl zmínit, když jsme se bavili o té kontrole ze strany veřejnosti a o těch kontrolních orgánech. Jeden z našich projektů se jmenuje Inspekce. Je k nalezení na našich webových stránkách obráncizvířat.cz a tam se věnujeme i těm individuálním případům. My jsme se tady bavili hodně o systémových problémech, řekněme, špatně nastavených zákonech. Tady i pomáháme veřejnosti, nebo se v tom snažíme, pokud ve svém okolí zahlédnou nějaké případy týrání nebo chovu ve špatných podmínkách. Můžou to být zvířata v zájmových nebo i hospodářských chovech. Jsme jim tam prostě k dispozici jako určitá pomocná síla.
1: Tady už se teda dotýkáme i domácích zvířat, které jsem zmínila úplně v úvodu. A pojďte mi ještě na závěr říct, kdo je všechno ve vašem týmu, kolik vás celkem je v organizaci Obraz?
0: No, teď už tolik, že to asi nedokážu spočítat. Jak máme tam odbornice, které studovaly welfare zvířat, tedy dobré životní podmínky, jsou zooložkami a ty, řekněme, jsou nějakou odbornou oporou toho našeho snažení, ale jsou právě k dispozici i veřejnosti právě skrze tento projekt Inspekce, který jsem zmínil. Dále někteří kolegové se věnují primárně komunikaci s firmami. Tam je to především přijímání těch závazků a jejich vymáhání nebo kontrola. Ať už se to týká klecových vajec, nebo se to týká toho kuřecího masa v rámci evropského závazku pro kuřata. A jiní kolegové se dominantně věnují komunikaci s politiky, tedy snaze zlepšit zákony, ale teda bohužel ona často nám mnoho energie bere i to, že musíme zabraňovat tomu, aby se naopak nezhoršovaly ty zákony. Byl to třeba případ těch rituálních porážek, kterých jsme se tady lehce dotkli, kdy vlastně z nějaké okrajové výjimky pro menšinové náboženské společnosti, tedy že čeští muslimové mohou, čeští židé mohou, i když reálně tady nerealizují, tak to měl být nějaký základ českého exportního biznesu. Jo, že prostě jatka budou rutině tak to porážet, dokonce bez omráčení, což prostě není ta naše evropská tradice. Ale to jsem odbyl. Ale k něčemu docela podstatnému. A pak poměrně dost kolegů se také věnuje komunikaci, tedy skrze e-maily, skrze sociální sítě, nebo i teď třeba skrze komunikaci v médiích, ty naše kampaně představovat veřejnosti a nabízet veřejnosti zapojení. Je tam ještě dost kolegů a kolegyň, možná bych ještě vypíchnul projekt Rostlině, který je aktivní především na Instagramu, především v dalších sociálních sítích a to jsou naše kolegyně, které nabízejí velmi jako atraktivní recepty a atraktivní náhled na rostlinnou stravu, o které jsme se tady taky trochu bavili. Takže pokud by někdo hledal motivaci, tak doporučuji sociální sítě, případně i kuchařky nebo jako další projekty rostlině.
1: Tak to je opravdu velká spousta. To byl Pavel Buršík z organizace Obránci zvířat, se kterým jsme dnes probrali témata týkající se ochrany zvířat a další palčivé otázky. Moc děkuji, že jsme ty témata společně mohli otevřít a že jste přišel. A zase někdy nashledanou.
0: Děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí také Jana Rambousková.

tajné, v hlavě mi tiká světovej čas. Ve vinárně na dně je všecko marné, válím se na plovárně totálně pod obraz. Bylím různě po všech světadílech,

bioodpad. Mé písně plní zvláštní kontejner. Chtěl jsem být kosmonaut, ale špatně jsem dopad. Jsem směrovka, která si sama plete směr. Tajný, co ztratí památečný revolver.

žízeň ani hlad. Má planeta je velký supermarket. Nerozeznávám makro od byly. Sirena hlásí, tanečníci vyklidí parket. A já doufal, že jsme se jich dávno zbavili.

však se mění svět. Každým dnem sami můžem klidně zůstat chvíli stát. Kolem jde spousta lidí s vlastním příběhem,

chvilku se zasní a hned si něco přej. Opičí obličej za snídku bez naděje, odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí. Můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Jsi jako Jon Snow, svět hoří jak dům, ty na noční hlídce

0: V duchovním slovu otevíráme prameny světla, které napsal Tomáš Špidlík. Čte pater Martin Holík.
1: Dnešní část má název Tři sliby v zasvěceném životě. Podle církevního práva jsou řeholníci ti, kteří zachovávají nejen přikázání platná pro všechny, ale i evangelijní rady, k nímž se zavazují sliby poslušnosti, čistoty a chudoby. Rozdělení na příkazy a rady vzniklo z praktických důvodů, aby se vyjádřila různá závažnost slov písma. Ctít otce a matku musí všichni. Je to příkaz. Naproti tomu prodat všechno a dát chudým, řekl Kristus mladému svobodnému člověku a ještě k tomu připojil podmínku, chceš-li být dokonalý. Tak čteme v Matoušově evangeliu v 19. kapitole. Je to tedy rada, návod k lepšímu uskutečnění cíle. Kdo neuposlechne příkazu, hřeší. O radě říkají moralisté, že nezavazuje pod hříchem. Rad, to jest návodu k vyšší dokonalosti, je samozřejmě v evangeliu mnoho. Mezi nimi však vynikly především tři. Dobrovolná chudoba, čistota, ve smyslu úplné pohlavní zdrženlivosti, a poslušnost. Proto se staly základem řeholního života. Řeholníci se k ním zavazují buď sliby dočasnými, například na 3 roky, nebo po jisté době sliby věčnými na celý život. Mluví se také o slibech jednoduchých a slavných, ale to se týká jen jistých důsledků v církevním právu. Dispens, rozvázání slibů, dává církevní autorita jen z vážných důvodů. Jde tu totiž o slovo dané Bohu, které se nemůže lehkomyslně odvolat. Starší praxe bývala velmi přísná. Přirovnávali slib daný Bohu ke slibu manželskému a byl tedy nerozlučitelný. Protože jde o věc tak vážnou, žádá se pro platnost řeholního slibu věk alespoň 18 let, předběžná doba zkoušky, noviciát, popřípadě předtím ještě takzvaná postulatura, čekatelství. Je to doba, v níž má kandidát nebo kandidátka dobře poznat společnost, ve které chce žít, jejího ducha, její pravidla, ale také sama sebe, je-li takového života schopen, líbí-li se mu, je-li tu spokojen. Rozhodnutí musí být naprosto svobodné a vědomé. Zkušební dobu v noviciátě mohou tedy začít i ti, kdo si svým povoláním nejsou jistí. Buď se utvrdí, nebo se po poradě se spovědníkem a s představenými vrátí do dřívějšího života. V čem spočívají tři sliby čistoty, chudoby a poslušnosti? Pohlavní zdrženlivost směřuje k tomu, aby člověk nebyl, jak říká svatý Pavel, rozdělen. Tak to čteme v 1. listě Korinťanům 7. kapitole. Manželé si dávají sobě navzájem právo na svou osobu, na své tělo. Apoštol radí, aby ti, kteří k tomu dostali povolání od Ducha Svatého, dali celou svou osobu i tělo Kristu. Je to tedy jakýsi druh duchovního zasnoubení, které vyžaduje věrnost podobnou věrnosti manželské. Řeholní chudoba je různá podle pravidel druhu řádu práce. Neznamená, že by řeholníci trpěli hladem, nouzí. Svatý Bazil myslí právě naopak, že řeholní společnost má tu výhodu, že zaručuje člověku všechno, co potřebuje, ale nic víc. Řeholník tedy nemá tolik starostí o denní chléb a může se věnovat té činnosti, kterou nemohou dělat jiní. Řeholník tedy má své životní zajištění, ale nic z toho, co užívá, není jeho. Musí proto mít vždycky dovolení představených. Cokoliv vydělá nebo dostane, patří domu nebo společnosti, ke které náleží. Používat něčeho proti vůli představených by byla z mravního hlediska krádež. Tato závislost na společnosti, jejich pravidlech a představených se plně vyjadřuje slibem poslušnosti. Víme dobře, že obětovat svobodu je to nejtěžší, co může být. Není ani každá poslušnost svatá, jen ta, kterou se podřizujeme Bohu. Právě toto rozlišení mají řeholníci usnadněno tím, že jejich poslušnost zapadá do života a struktury církve, o níž věříme, že ji řídí Duch Svatý a že v ní žije sám Kristus v těch, které poslal do světa se zvláštním příslibem: kdo poslouchá vás, poslouchá mne. Lukáš 10. kapitola. Řeholní sliby tedy jsou konkrétním vyjádřením základních křesťanských ctností, víry v prozřetelnost, naděje, čistoty mysli, pokory, především pak lásky, která je, slovy apoštola Pavla, shovívavá, dobrosrdečná, která nezávidí, nevychloubá se, všemu věří, nikdy nad nikým nezoufá, všechno vydrží, nikdy nepřestává. Proto i dekret druhého vatikánského sněmu o řeholnících má název Dokonalá láska, Perfecte Caritatis.
0: V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen. Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen. Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Dnešní pořad Na stole je téma, k jehož poslechu vás zve Martin Weisbauer, bude mít téma mimořádně těžké. Jedná se o ztrátu dítěte a o to, jak se s touto situací rodina vypořádává a jakou roli zde hraje Boží vůle. Já doufám, že vás toto strhující sdílení posílí ve víře a lidem, kteří se dostali do podobné situace, poskytne i velkou naději a povzbuzení. S manželi Magdou a Pavlem Královými z Olomouce jsem se spojil v dubnu roku 2026 přes internetové linky, aby nám podali svědectví o své cestě v této zdrcující situaci. Já vás tady oba dva velmi vítám na našich internetových linkách. Jak jsem říkal v úvodu, vy sedíte v olomouckém studiu, já v královéhradeckém studiu. A pozvali jsme vás proto, abyste s námi a s dalšími posluchači sdíleli takový neobvyklý zážitek, který ovšem není úplně zřídkavý, a sice ztrátu dítěte, o které jste přišli, tuším, asi před rokem. Takže jestli můžeme začít nějak od začátku, když byste nám představili, co se vlastně stalo.
1: My vyzdravíme všechny posluchače z Olomouce a děkujeme za pozvání do tohle pořadu. My přicházíme s příběhem, který začal před 3 lety, kdy nám ze dne na den skolabovala dcera a zjistilo se, že má veliký nádor na mozku, což samotný ten moment nám změnil radikálně život. A v těch 4 hodinách operace toho obrovského nádoru, který už vlastně byl téměř neoperovatelný, jsme taky zažili obrovskou konverzi. No a dcera byla vlastně i slovy lékaře vlastně zázračně zachráněna. Ten nádor byl celý vyoperovaný. Sice byly veliké následky po té operaci, ale i potom ta rekonvalescence probíhala neuvěřitelně vlastně rychle a dcerka po hemiparéze a potom, co ztratila i řeč, do několika týdnů vlastně vstala, odešla z nemocnice a přes všechny prognózy lékařů rok a půl žila vlastně téměř normální život s čistými nálezy, chodila do školy a zase chodila do kroužku. No a toto jsme považovali za opravdu jako boží zásah do našeho života. A po roce a půl ten nádor se vrátil. Ona podstoupila další, druhou operaci. Zase se teda neuvěřitelným způsobem zvětila a pak se teda vrátil ještě po třetí. A to už byl nález takový, který byl fatální. Ale přesto všechno, vlastně to, co nám bylo dáno i v té poslední fázi té nemoci, bylo vlastně neuvěřitelně jako velkým darem pro nás. Takže 3 roky je to zpátky, 2,5 roku jsme bojovali s tou nemocí a před 10 měsíci jsme z Díšenku, my jsme ji říkali Didi, pochovali. Naše dcera onemocněla, když měla 10 let a 2,5 roku jsme žili s touhletou nemocí a s prognózou smrti. A opustila nás v červnu roku 2025, když měla 12.
2: A půl.
0: Vy jste před chvílí říkala, že jste po té první operaci prožili konverzi. To znamená, že jste konvertité?
1: My jsme do té doby byli takový
2: normální katolíci. Já myslím, že to vypovídá. Všeovšem, byli jsme praktikující, doma se modlící, ale v podstatě jsme žili takovým způsobem, jak teda vnímám, asi je tak jako i pro věřícího člověka běžné. To znamená, v neděli chodím do kostela, prostě praktikuju tu víru, občas se pomodlím, ale jinak si ten život vedu, prostě bych řekl takovým způsobem, jak mi to vyhovuje. Já sám za sebe jsem to vždycky měl, že jsem říkal Pánu Bohu nevysloveně, postarej se o ty nebožáky, mě si vybavil mnohými hřivnami, já se o sebe postarám sám, takže si ten život taky zařídím sám. No a to, co manželka myslela, bylo to, když se člověk najednou z minuty na minutu dostane do situace, která se vymkne veškeré kontrole a není možno nic dělat, tak vlastně, já bych to možná jenom zpřesnil, když dcerka skolabovala, ona v tu chvíli už jako umírala, protože to byl přímo nádor v centrální části mozku, který byl neoperovatelný. A to, že oni operovali, bylo jenom proto, že vlastně kdyby to neudělali, tak ona by zemřela, takže vlastně nebylo co ztratit.
0: Jenom jí prodloužili život.
2: Jo, jo, jo. Takže to vlastně operovali a ono se to zázračně proti všemu očekávání zdařilo. Celý ho vyňali a dokonce se prostě jako zvetila potom. Takže, ale ta konverze jako byla v tom, že ty 4 hodiny, kdy byla na tom operačním stole, já jsem se nikdy tak jako vroucně v životě nemodlil a bylo to opravdu takové, že člověk najednou tomu Bohu stojí tváří v tvář a mluví s ním, jako kdyby, tak jak spolu teď tady mluvíme my. A není to jenom takové nějaké volání na dálku. A prostě modlil jsem se, říkal jsem, jako pane, jestli zachráníš, tak já ti dám svůj život. No a Bůh ji zachránil a já doteďka se snažím přijít na to, co jsem vlastně slíbil.
0: Asi pořád hledáme Boží vůli, to bychom měli hledat celý život. Pokoušíte se o to, nebo už si myslíte, že jste ji aspoň trochu našli, ten váš životní úkol takový?
1: Vlastně celá ta cesta tou nemocí, začalo to tím, co teď manžel vlastně popsal. My jsme potom hledali způsob, jak se k tomu postavit, jak se vlastně modlit za tu naši dcerku. Protože jsme věděli, že jsme opravdu jako závisíme na Boží vůli. A ona říkala, že je zdravá. A my jsme se za ní modlili, za její uzdravení a ona se vlastně na nás dívala a vždycky říkala, proč se takhle modlíte, vždyť já jsem zdravá. A tak jsme v tomhle kráčeli a aktivně jsme opravdu hledali. Já jsem vyšla na pouť ze svatýho kopečka na Velehrad, prostě jako začali jsme se setkávat jako s různými lidmi a vlastně na tom Velehradě se událo několik velice důležitých setkání pro nás. Byli tam lidé, kteří se za nás modlili a tam jsme prožili křest Duchu svatém. Všichni, celá naše rodina, bylo to jako velice požehnaný čas a tam jsme vlastně pochopili spoustu věcí. Tam jsme vlastně jako našli ten způsob, jak v té víře vlastně vyhlašovat nad naší dcerou prostě Boží království, jak v tom stát. Našli jsme veliký zdroj tady po těchto událostech a začali nám do života přicházet lidé, kteří byli nejenom z charismatického hnutí, ale vůbec prostě lidé víry. A to nás vlastně jako hodně nasměrovalo dál. Takže hledáme pořád dál, samozřejmě. Ale během té nemoci už se spoustu věcí tak velice silně pro nás formovalo. Co se týká víry, začali jsme chválit, začali jsme pocitovat velikou touhu vstupovat do služby chvál, do služby přímluvné modlitby. Začali jsme se vlastně jako formovat.
2: Abych to možná krátce doplnil, jenom v tom smyslu, že ta zásadní změna byla asi v tom, že pro mě do té doby víra byla spíš jako intelektuální záležitostí, kdy jsem měl své oblíbené autory a bylo to spíš přes tu otázku prostě porozumění věcem. No a ta zásadní proměna nastala, že Bůh nebyl jenom slunce, o kterém vím, že tam je a svítí a nelze ho samozřejmě prostě popřít, ale je jako velmi daleko a zcela nezávisle na tom, co já dělám nebo myslím si a najednou prostě ta Boží přítomnost vstoupila do téže místnosti a byla ve stejném prostě prostor doslova, jako by Bůh dýchal ten týž vzduch, jako dýchám já, tak to bych řekl, že asi byla ta radikální jako proměna, kterou nám ta zkušenost blízkosti smrti, ze které ta dcerka skutečně jako vstala jak vzkříšením. Ona popřela veškeré lékařské predikce, ona už teďka jako vstoupila do dějin jako medicíny, protože už i oni přednášeli na konferencích, protože oni všichni prorokovali i poté zdařila operaci pár měsíců života. Ona žila ještě 2,5 roku.
0: Na Radiu Proglas sledujete pořad Na stole je téma, který věnujeme sdílení manželů Králových o tom, jak se vypořádávali se ztrátou své dcery. Když došlo k tomu křtu v Duchu svatém, to byla nějaká charismatická nebo duchovní obnova, nebo to byla obyčejná klasická pouť?
1: Ta pouť byla úplně nejklasičtější pouť, co si člověk dokáže představit. Je to pravidelná roční pouť, velice krásná, taková mariánská. Vede svatý kopeček Hostý na Velehrad. Moc doporučuji všem, kdo rádi putují ve skupině. s modlitbou na rtech. Na té pouti ale byl jeden člověk, kterého my jsme vlastně strašně potřebovali, a protože na pouti máte spoustu času a mnoho kilometrů před sebou, takže s tímhletím člověkem, nemocničním kaplanem z Brna, jsme, a hlavně teda manžel, jsme vlastně rozprávěli a ptali se, hodně se ptali, a on měl odpovědi.
2: Já ještě v tom okamžiku jsem stále Boha vnímal přes kanál jako rozumový, takže byla spousta otázek, které potřebovali odpověď, a byl ve mně jako obrovský zmatek. Dcerka v tu chvíli vypadala navzdory všem lékařským prostě prognozám, tak bylo jako, když se nikdy nic nestalo. Jo? Všechny předpovědi, jako že jí vypadají vlasy, ona nestratila ani vlasy, jo? Že se budou dít šílené věci, a ty věci se neděly. Ona sama o sobě prohlašovala, že byla uzdravená, a tak my jsme nevěděli, co se děje. No a teďka jsem potkal tady tohoto člověka, který měl teologické vzdělání. Já jsem měl v sobě takový jako velký hněv, tak jsem ho na té pouti bombardoval spoustou otázek, a on byl dostatečně fundovaný, aby mi na ně dokázal odpovědět. No a pak během toho říkal, víš co, dojdeme na Velehrad, a tam je taková skupinka lidí, se kterýma tě seznámím, a to byla skupina mladých lidí, kteří tam prostě jenom sloužili na Velehradě, starali se tam o děti, hráli si s nima, dělali pro ně aktivity, takže to vlastně nebyla žádná speciální duchovní akce. Oni měli prostě kratičkou přestávku tam mezi jednou hrou a druhou hrou, a tak ona za nima přivedla, řekla, hele, tihle lidé potřebují modlitbu. A tak se za nás prostě pomodlili, a pro intelektuála, jako jsem já, se zhroutili veškeré moje předchozí představy teologické, protože je něco jiného, když si o Bohu čtete, a něco jiného je, když vám promluvá do srdce napřímo.
0: Víme, že náhody neexistují, takže už tady z toho je jasné, že to bylo nějaké boží vedení, asi na základě i vašich předchozích modliteb, že?
1: Tak věříme, tak věříme.
2: Věříme, tak věříme.
1: Ano, tak věříme, my jsme opravdu vlastně žili a stále se snažíme žít pod božím vedením.
0: A vy jste, paní Magdo, na tom byla, jak u mužů je velice časté, že chápou tu víru spíše intelektuálně. Jak to je u vás, jako u ženy?
1: Já jsem vlastně do té doby se takhle s živým Bohem ještě nikdy nesetkala. Samozřejmě to naše prožívání víry je odlišné, já to mám tak víc vztahově, ale přesto vlastně to zakoušení toho, že vlastně jsem viděla boží tvář v té modlitbě, opravdu jsem se setkala s živým Bohem, s Ježíšem, to byl prožitek, který jsem prostě do té doby nikdy nebyla asi připravená takhle přijmout.
0: Tohle všechno se tedy událo po té první operaci?
2: Ano, tam jenom tu časovou linku tak jenom prostě načetneme, tak dcerka skolabovala 9. února 2023. Byl to sled událostí jak z nějakého lékařského thrilleru. Prodělala tu operaci, kterou vůbec neměla přežít. Poté teda byla ochromená na půl těla a nemluvila. Lékaři říkali, že to bude trvat nejspíš půl roku, a teprve po půl roce, kdyby se nic neměnilo, takže bychom měli mít obavy, že ten její stav je vlastně úplně normální. Ale ona byla 5 dnů v komatu teda, je třeba říct. A potom, když se teda probrala, tak byla v tom zdravotním stavu, jak jsem řekl, a ona ale za několik týdnů odhopskala z té nemocnice, jako kdyby se nic nestalo. Jo? A
1: potom následovala léčba v Brně na onkologické klinice dětské v Brně, takže tam jsme podstoupili sérii radioterapií i nějakých sérií chemoterapií.
2: Tohle bylo vlastně začátek léta, kdy teda ona byla zpátky na nohou, a my jsme hledali, co se nám to v životě vlastně stalo a co to teda znamená.
1: Ale dcerka se vrátila vlastně do života, jela na 14-denní skautský tábor, prožila prázdniny a v září nastoupila do školy.
2: A přitom lékaři stále říkali, je to gliom 4. stupně, neléčitelný nádor, který do několika měsíců zabije, vrátí se, rychle naroste. Že my jsme slyšeli mnoho prognóz, které se nenaplnily.
1: Ale s těmi prognózami jsme vlastně museli žít.
2: Tak.
1: A pro nás bylo zásadní, a to si myslím, že bylo jako silný duchovní boj tady v tom, nepřipustit, aby ta nemoc padla do naší duše. My jsme se prostě rozhodli, že pokud tohle to přišlo, a jako slovo rakovina byla samozřejmě jako to slovo, které popisovalo tu nemoc, tak jsme věděli dobře, tak pokud rakovina napadlo to tělo, tak my odmítáme to, že necháme rakovinu vstup

0: Duše, jakými praktickými kroky například?
1: Já myslím, že ty praktické kroky spíše jako vyplývají z postoje. Tam řekl bych, že ten obrat, který nastal, je, že jsme vlastně tu zkušeností i tím, jako za mě to byla jako vyslyšená modlitba mimořádných rozměrů. Jo, jako pro mě já v tu chvíli, když se zase vrátím k té jako první operaci, tak jsem si jako skutečně na dřeň zakusil jako takový ten jákobovský zápas s Hospodinem, kdy to není takové, že člověk buď to nějak formálně jede nějaké ty naše prostě katolické modlitby nebo se snaží dávat dohromady nějaká ukoptěná slovíčka, ale to byl prostě dialog, kdy já jsem na Boha křičel a když jsem ho konfrontoval a říkal jsem mu, ty mi ji nesmíš vzít, já ti to zakazuju. No a údajně se Hospodin tady k takovýmto modlitbám rád přiznává, protože to nejhorší, co člověk může ve víře dělat, je taková jako lhostejnost. No zkrátka, tak jak už jsem to řekl, jsem mu řekl, když ji zachráníš, tak já ti dám svůj život. A myslel jsem to takovým způsobem vážně. Říká se, že Hospodin zkoumá lidské srdce, tak asi to tam zahledl, že to myslím vážně. No tak ji zachránil. No a tím pádem nastal ten základní obrat v tom smyslu, že najednou to není jako víra, bych řekl, nějaký doplňující aspekt mého života, ale je to definující aspekt mého života. Takže vstáváte s modlitbou k Hospodinu a uléháte s modlitbou k Hospodinu. Uvědomujete si, že všechno, co jste, co máte, je z jeho ruky. A uvědomujete si tu vděčnost. Já bych řekl, že to je asi to klíčové slovo. Chcete-li tedy praktické jedno slovo, tak vlastně vděčnost. Uvědomovat si to, že život je zázrak. Že vlastně, když člověk ráno vstane a vzbudí se a vidí, má hlad a může se najíst a vstane, prostě jako posvíhat a tak dále. To jsou všechno vlastně neuvěřitelně zázračné věci, takže tou klíčovou ingrediencí pro nás byla vděčnost. Možná to spousta lidí bude brát jako nějaké klišé, nebo tomu nebudou chtít věřit, ale pro nás z toho 2,5 roku, od toho okamžiku, kdy tratinka skolabovala, až pak do toho okamžiku, kdy odešla, byly nejšťastnější roky našeho života. To bylo tak esenciální a intenzivní štěstí a každodenní vděčnost, že bych řekl, to je ta esence toho, jak jsme v tom kráčili ve vděčnosti za každý den, protože jsme žili v tom vědomí, že to tak být nemusí.

0: Sledujete pořad Na stole je téma, ve kterém si povídáme s manželí Magdou a Pavlem Královými o ztrátě jejich dítěte. Určitě ta vděčnost nebo ten postoj té vděčnosti a chvály je i z mé zkušenosti mnohem důležitější a klíčovější než třeba prosby, což si mnoho lidí neuvědomuje, že?
1: Přesně tak. On vlastně ten postoj vděku, každý máme za co chválit, každý den. On vlastně pouští do srdce pokoj a umenšuje strach. A ten strach tam prostě naskakuje v těchto situacích. Máte strach o to dítě, co bude z budoucnosti. A my jsme si jako zakázali podléhat tomu strachu a hodně jsme se modlili novenu odevzdanosti. To jsme se modlili opakovaně a hodně. Vlastně věděli jsme, že nedržíme nic v rukou, že to je opravdu stojí na božím vedení, na boží vůli, která je vždycky větší a svrchovanější než ta naše. Učili jsme se to, to není ze dne na den. Opravdu jsme se učili odevzdávat všechno s tím přijetím. Takže ta cesta, my jsme potřebovali těch 2,5 roku, abychom to dokázali všechno zpracovat, abychom se do těch postojů opravdu, aby jsme v nich byli, jo, zakořenění, ale jde to. A ustáli jsme i tak těžké situace, kdy jsme třeba byli v těch speciálních místnostech, kde se oznamují ty neblahé zprávy a kdy si vás tam zavolají bez toho dítěte a vy už víte, že to bude nelehké, tak jsme v tom stáli. Jako s boží pomocí opravdu jsme to všechno jako překonali. A až se tam stávaly takové situace, kdy jsme dostali tady v té ordinaci třeba úplně zdrcující zprávy, které vám úplně podlomí kolena, a pak jsme přišli do čekárny, kde nás teda čekala ta naše dědinka a ona tam tancovala flamenko, úplně opravdu jako radostně. A teď já jsem přišla s těmi novinkami teda od lékařů a teď jí vidím plnou radosti a tak jsem si říkala, tak čemu mám věřit? A podívala jsem se na ní a viděla jsem, že věřím tomu, co vidím vlastně na tom svém dítěti, že Bůh dokáže přes to všechno naplnit toho člověka, kterého se to nejvíc týká, jeho opravdu čirou radostí ze života.
2: Já bych jenom pro kontrast jako doplnil, že to bylo v létě roku 2024, se ten nález jako nečekaně vrátil. Po té, co to bylo dlouho opravdu čisté, tak se pak vlastně vrátil. Načež dcerka tedy podstoupila druhou operaci, kdy nám říkali, jednou se vám ten zázrak povedl, dvakrát se operace nikdy nepovedla. Zase se povedla, zase to odstranili ten nádor celý, jo, prostě tam zůstal viset nerv oční ve vzduchu, ten nádor byl obrovský kolem, se to zdařilo a ona po 6 dnech, oni báhali, jestli nás mají propustit, ale protože objektivně nebyl důvod nás držet, ona po 6 dnech odhopskala z té nemocnice zase i po té druhé operaci. To, co nám teda bylo vlastně sděleno, tak potom navzdory teda dalšímu léčení, ozařování a tak dále, se ten nádor pak vrátil vlastně ve 3. vlně a to tak jako drasticky, že opravdu to byly jako vícečetné nálezy, takže to, co my jsme slyšeli v té místnosti, bylo, jo, vaše dcerka má vícečetné nálezy, má prorostlý celý mozek, jo, ta prostě rakovina a už radši si oslavte Vánoce dopředu, protože jo, vlastně takové, takový opravdu to bylo takový jako rozsudek smrti v místnosti, kde se tyto rozsudky udělují. No a potom vidíte v kontrastu tu dcerku, která tancuje.
0: Tak asi úplně klíčové a také nejtěžší pro většinu lidí, nebo skoro všechny lidi, je pustit ty opratě toho svého života a přenechat je Bohu, protože to se bojíme, že?
2: Jo, ano. Je to tak, ale já k tomu jenom krátce řeknu, že vlastně ten můj první krok byl v tom, jako okamžiku, kdybych já měl vykreslit nějaký jako obraz, tak když se člověk dostane do této jako extrémní situace, kdy vám umírá dítě na operačním stole, tak najednou všechno ztratí svoji relevanci a vlastně nemáte o co přijít. Jako spousta lidí říká, vy jste stateční a vy to zvládáte, ale já říkám, to jako vůbec ne. To není žádná odvaha dostat se do krajní situace a vlastně je-li něco, tak jenom to, že jsem se k ní postavil čelem a ne zády, tak jako dobře. Ale říkám, já obdivuju ty lidi, kteří dokážou toto kráčet v pokoře bez těchto extrémních situací. Ale ta moje extrémní situace mě přivedla k tomu, já jsem člověk, který je z těsta neutíkacího. Takže co já jsem udělal, že před námi byla ta propast a já jsem se otočil, udělal jsem 10 kroků zpátky, rozběhl jsem se a do té propasti jsem skočil. No a Bůh mě uprostřed letu chytil. A na to se nedá vlastně nereagovat. Takže takovýmhle způsobem to vlastně začal, takže já jsem jako pustil ty opratě jakoby prostě kompletně. No a potom to muselo být samozřejmě v mnohem jako pokornějších a menších věcech. K tomu bych řekl asi to, že zejména člověk, kterému jako prostě hospodin dá opravdu do klépky, jako hodně jako hřiven mě dal rozum, rozhodnost, schopnost velmi rychle analyzovat situaci, dobře se rozhodovat a tak dále, tak dále, tak dále. Takže jsem byl spokojený s tím, jak si svůj život prostě řídím a vedu. A ta představa, že bych ho měl odevzdat, je pro zejména člověka, který byl zvyklý to mít takto extrémně pod kontrolou, jako v podstatě nemyslitelná. Tak jako je asi nemyslitelná pro většinu lidí a zjevně i pro jako věřících lidí. Ale k tomu můžu říct jenom to, že když to člověk udělá, tak se stane, mě aspoň mě se stala, budu mluvit o sobě, ta věc, že Bůh to jako s láskou přijme, kdy mu řeknete, jako úplně se ti dávám a jakože úplně bezvýhradně. Prostě tady to máš, možná s trochou strachu, že teď ze mě bude ta loutka, jo, a on to neudělá. A on mě vzal a s láskou mě sama sebe vrátil zpět. Takže jako já jsem mu ty opratě prostě plně předal a jsem jeho a on je ten, který ten můj život vlastní a dává mu naprostou kontrolu. Ale on mi mě vrátil, to znamená, že já teďka ne, jako jenom nepřijímám nějaké SMSky z vyššího nebe, ale je to spíš to jako posunuté vědomí, tak jenom jsem to chtěl říct prostě jakožto pozbuzení, že lidi mají strach, že dát Bohu svůj život znamená udělat ze sebe loutku a přestat rozhodovat o svém životě. Sám zase můžu svědčit, že to tak není.
0: Člověk vlastně nestratí tu svou identitu a naopak jí to ještě posílí, že?
2: Tak, jak říkáte.
1: Pro mě to bylo takové kráčení po vodě. Jak známe z biblického obrazu, opravdu my jsme při té první operaci ztratili vesla a ztratili i tu loďku. Takže ono, ta radikálnost sama o sobě nás vlastně osvobodila v tu chvíli. My jsme nemuseli postupně vystupovat, jo, odhazovat ty pádla. My jsme opravdu jako ztratili všechno a byli jsme uprostřed bouře. A učili jsme se celou dobu vlastně jenom hledět na Krista a jít krok za krokem, opravdu i umění malých kroků. My jsme neviděli za tu další vlnu. My jsme se učili ráno vstát a večer vlastně s vděkem usínat.
0: Tématem pořadu na Radiu Proglas je ztráta dítěte. Povídáme si o ní a o všem, co s tím souvisí, s manželi Magdou a Pavlem Královými z Olomouce. Vy jste zde, paní Magdo, zmínila před chvílí novénu odevzdání, kterou, jak jste říkali, jste se modlili. Mohli byste posluchačům přiblížit, o co se jedná?
1: Novena odevzdanosti je vlastně 9denní série velice krátkých silných modliteb, které člověka učí odevzdávat svůj život, své problémy, své starosti, věci, které se zdají být nepřekonatelné, Bohu. Je to úplně srozumitelné každému, je to vlastně velice krátké. Mělo by se to modlit opravdu jako za sebou, protože to má nějakou jako dynamiku, ta modlitba, tak to má neuvěřitelnou sílu do vašeho života. A já jsem říkala, že jsme si jej modlili opakovaně, protože myslím, že některé situace vyžadují vlastně mnohem delší lekci odevzdanosti.
0: Jak jste se k této novéně vlastně dostali poprvé?
1: Já si myslím, že nám byla doporučena někým.
2: Já jsem si to tady v rychlosti vyhledal a momentálně to mám na stránkách Vojtěcha Kodeta, kde v sekci modlitby svědců je ta novéna odevzdanosti. A pochází vlastně z textů, byla se skládaná z takových rozjímavých textů Dona Dolinda Ruotola, nápolského kněze. Píšou tady, který žil a zemřel v pověsti svatosti, a který v životě zažil veliká pokoření a utrpení, takže touto cestou si musel skutečně jako prokráčet k té odevzdanosti a k tomu odevzdávání. A je to opravdu velmi jednoduché pro ukázku. Tady je prostě první den, který má nadpis Přenechejte mi své starosti. A má to formu, kdy Bůh velmi láskyplně k člověku mluví a vlastně ho konejší. Proč se tak neustále znepokojujete a staráte? Přenechejte mi starost o své záležitosti a všechno se uklidní. Říká vám popravdě, že se vyřeší všechny spletité situace, když se mi opravdově, slepě, a úplně odevzdáte. tímto to začíná, kratičky text, kdy Bůh promluvá k člověku a je na to jednoduchá odpověď. Ježíši, zcela se ti odevzdávám, postarej se o všechno. A tak toto jde dvě dnu za sebou, obdobně.
0: Když došlo k té první operaci, bylo to v době, kdy jste se modlili sami za dceru, anebo už jste měli za sebou nějakou modlitební skupinu, nějaké další osoby?
1: My jsme v té době nebyli součástí žádného společenství. Jak manžel říkal, my jsme si v tom stáli sami, vystačili jsme si sami. Samozřejmě v tom manželství i předtím jsme se nemodlili společně. Toto odstartovalo i naše společné modlitby jako manželé. A potom i to odstartovalo naše společné modlitby jako rodinu.
2: Ta situace opravdu nastala, to bylo jako ze dne na den. Jo? Jeden den dcerka odešla ze školy s bolestí hlavy a druhý den prostě už se dělo všechno to, co tady prostě zaznělo.
1: Já bych řekla, že jsme byli modlitevně poměrně neskušení, že naše modlitby spíš se odehrávaly ve formátu prosím pane dej a ty základní katolické modlitby. Opravdu jsme byli úplní začátečníci.
2: 60 minut neděle a potom takové to, že člověk ráno vstane, tak když si vzpomene, tak tam něco střelného hodí. Snažili jsme se děti vést k tomu, že si modlíme u oběda, poděkujeme za jídlo. Já to nechci schazovat, protože to jsou hodnotné věci. Jako určitě člověk to jako hledá, snaží se, ale teďka zpětně, když se na to dívám, tak se na to dívám tak jako trošičku vlastně jako s úsměvem, že to je taková spíš jakási zvyková rituálnost než vztah s Bohem.

0: Nakolik si svoji nemoc nebo závažnost té prognózy uvědomovala ona sama?
1: To je docela otázka trefná. Já myslím, že na začátku tedy poté, co došlo k těm událostem, které jsme vlastně popisovali, to její zázračné prostě vzkříšení po té operaci, nemůžu to nazvat jinak, kdy sama říkala, ale proč se za mě modlíte, když já jsem uzdravená. Prostě ona to velmi, velmi přesvědčivě. To a já jsem přesvědčen, že skutečně jako byla uzdravená a vlastně i všechny ty lékařské zprávy, které byly každé 3 měsíce čisté navzdory všem prognozám, ale potom, když se to vrátilo prostě po druhé, no tak to pro ní přijmout bylo jedno takové vlastně jenom v jednom rozhovoru, kdy vyloženě ona vyjádřila jako vlastně svůj stek a jako frustraci a možná i jako trošku hněv a říkala prostě já nechci umřít, jo. Já chci se dožít jako dospělosti, já se chci vdát, chci mít děti, jo. Ale potom vlastně, jak ta nemoc šla dál, tak už se to k tomuto tématu, takže to vědomí jako měla. To vědomí zcela jednoznačně měla o té vlastně fatálnosti té nemoci, ale nebyli jsme ani v režimu, že bychom to tajili a dělali, že to není, ale současně jsme se o tom ani nebavili ve smyslu, že bychom to kladli jako téma na stůl. My jsme s manželkou přesvědčení, že čím více se ta její situace přitěžovala, tak ona si byla velmi, velmi dobře všeho vědomá. Potom už od určitého okamžiku toho věděla, v podstatě jsem přesvědčen mnohem víc, než jsme věděli my. Ona moc dobře věděla, kam jde. Moc dobře věděla, kdo jí stojí po boku. Takže to vědomí bylo, myslím si, maximální možné.
0: O vašich modlitbách a vývoji vašich modliteb jsme mluvili, ale jak na tom byla ona se svými modlitbami?
2: Předchozí otázka a to, na co se ptáte teď, spolu hrozně souvisí. U nás smrt nikdy nebyla tabu. My jsme se jako bavili vždycky otevřeně o těchto věcech. Děti jsme brávali na pohřby, prostě všechno jsme sdíleli v pravdě. Řeknu vám to tak, jak to vnímám a tak, jak si to sama vlastně vysvětluju. Ona, když přežila tu operaci první, tak se vrátila změněná. Ona byla 5 dní v umělém spánku. Když jsme u toho jejího těla byli těch 5 dní, tak já jsem vlastně si kladla tu otázku, a kde je ta její duše, co vlastně se teďka děje. A ona přišla, asi nejlépe se to tak dá říct, s takovým nebeským otiskem. A přišla velice tak jako smířená, velice jako pokojná. Taková vlastně ona byla po většinu času, nebo vlastně celý čas tou naší silou. Musím říct, že my jsme čerpali vlastně z jejího klidu, takže ona ty události opravdu přijímala s úplnou samozřejmostí. To je ještě vlastně věc, o které my přemýšlíme zpětně, protože ona jako kdyby věděla, co se děje. Ona jako kdyby přesně věděla a nedivila se tomu, co je teď a co je dál, hlavně v těch posledních fázích nemoci, až nám to potom připadalo, že si to všechno řídí sama, zvlášť ten její odchod. My jsme se cítili jako ti pozorovatelé, a to, jak ona odcházela, bylo opravdu v režii její a Boží. A její duchovní život byl vlastně neuvěřitelný. Ona byla tím hnacím motorem modliteb u nás doma. Ona začala prokazovat neuvěřitelnou jako duchovní sílu a hloubku. Takže ona začala vlastně lpět na některých částech modlitby nebo na některých modlitbách, které předtím jako dítě vnímala úplně standardně, ale uvedu třeba příklad, kdy měla opravdu, byla velice neklidná, pokud jsme na mši měli přijít pozdě a promeškat tu část mše, kdy se vyznáváme z vin. Jo. A bylo to pro ní vlastně nepřijatelné, že vlastně promeškáme to, že vyznáváme viny, je to má vina, má velká vina. To i sama úplně spontánně dělala. V kostele fakt byla, a my jsme na tom vůbec nepracovali, to šlo jenom z ní, úplně takové ukázkové zbožné dítě, že ona opravdu jako poklekala a jako vroucně se modlila a my už jsme odcházeli z kostela, ona trvala na tom, že tam zůstane, že se ještě bude modlit. A když jsme potom museli udělat to těžké rozhodnutí, už jsme věděli, že se to blíží, bylo to v lednu, ona odešla v červnu, tak jsme pořídili hrobové místo a samozřejmě jsme ji tam vzali, chodili jsme tam a ona začala trvat na tom, že se vlastně na tom místě budeme modlit za všechny, kteří leží na tom hřbitově a za které už se nikdo nemodlí, Takže vlastně od té doby ona opravdu na to, že vždycky naléhala, nemohli jsme odejít a modlili jsme se za všechny ty mrtvé, kteří už jsou zapomenuti a jejich spása je vlastně s velkým otazníkem. Takových věcí máme mnohem víc a proto víme, že ona jako duchovně prožila něco, kam my jsme jenom sotva nahlédli.
0: Většina lidí z komatu nemá žádné zážitky, ale část lidí ano. Myslíte si, že ona byla ten případ?
2: Já osobně, i se za to třeba modlím, aby mi to bylo trošku vyjeveno, abych věděla, si myslím, že ona opravdu se setkala jako s Ježíšem, že možná si i vyprosila ten čas navíc kvůli nám, kvůli tomu, co ještě tady měla, jak měla proměnit náš život. A nejenom teda život náš, ona proměňovala životy mnoha lidí, až zase my jsme byli pouze pozorovateli a byli jsme v úžasu. Takže já vnímám, že tam došlo opravdu k nebeskému setkání, že toto byl čas, který ona dostala jako dar, my jsme ho dostali jako dar a ona to poslání prostě naplnila a opravdu ho naplňovala s takovou samozřejmostí a i ten odchod byl s takovou samozřejmostí, že není nic, co by mi tohleto moje přesvědčení vyvracelo.
0: Pán jí k tomu dal speciální sílu.
2: Ano, ona měla opravdu jako velkou vnitřní duchovní sílu, která byla úplně v rozporu s tím jejím fyzickým stavem, zvláště ke konci, kdy zase ta polovina těla, která byla po té první operaci oslabená, se začala ozývat, začala ztrácet zrak, vlastně začala kulhat, pravá ruka ji nefungovala, ale ona prostě byla plná radosti. Lidé se jí ptali, jak se má, že ona říká, dobře se mám. A teď vy jste zase nevěděl, jestli máte věřit tomu, co vidíte, nebo věřit jí, to, co ona říká a co z ní vyzařuje.
0: Důkazem toho je možná i to, že měla tu sílu vlastně s vámi hledat společně své hrobové místo, že?
2: No, já jsem prostě šla se modlit na hřbitov a modlila jsem se, ať jako poznáme, kde to naše místo. Já jsem nechtěla hledat hrob pro dceru, já jsem si to prostě postavila tak, že hledám místo, kde naše rodina bude čekat na vzkříšení. A takhle jsme to vlastně i našim dětem řekli, vzali jsme je tam a ona to vzala zase s takovou absolutní samozřejmostí, jenom jako prohodila, že je tady fakt málo kytek, že bychom se měli trošku snažit, jak to místo vypadá a často a ráda tam chodila.
0: Jak se vypořádávali se ztrátou dcery, nám v pořadu na stole je téma, líčí manželé Magda a Pavel Královi. Ještě bych se možná v závěru našeho pořadu zeptal na také důležitou otázku, jak se s tím vším vyrovnávalo vaše druhé dítě a jaký to mělo vliv na něj?
2: My máme vlastně staršího syna Dominika, který je o 2 roky starší než dědinka a je celkem introvertní, ale snažili jsme se celou dobu, aby byl součástí toho příběhu. A to i třeba za cenu, když jsme pobývali s dcerkou v Brně na radioterapiích a bydleli jsme tam na ubytovně, tak jsme se třeba s manželem uprostřed týdne střídali, přestože to bylo dojíždění Olomouc-Brno, abych i já část toho týdne mohla být se synem. A on část týdne zase mohl být s dcerou. Takže my jsme celou dobu vlastně se bránili tomu, aby ta nemoc rozdělila naši rodinu. A myslím, že našeho syna to pochopitelně hrozně moc ovlivnilo v tom, že se cokoliv, kdykoliv může stát a může se to týkat jeho zdraví. Veliká nejistota, on má teď 15 let a v 15 člověk většinou má pocit, že mu svět leží u nohou, že je...
1: Že je nesmrtelný doslova.
2: Že je nesmrtelný a všecko vlastně se mu nabízí. Tak on tuhle tu iluzi ztratil, zároveň ale prokázal velikou vnitřní sílu a takovou jako vyváženost. Myslím si, že hodně čerpal z toho a čerpá z toho, jak si stojíme my. Takže se vždycky díval, jak si stojíme my, jak si stojíme my dva, jak se opíráme o sebe a když jsme byli v pohodě, tak on byl v pohodě. A musím říct, že vlastně mu i poděkovat, protože celou dobu chodil do školy, měl samé jedničky na vysvědčení, prostě chodil do všech kroužků, jako prostě toho udržovalo. Všechno zvládl výborně a při rozloučení s dědinkou jí hrál na trumpetu, vyprovodil ji až k tomu hrobu a vlastně prokázal velikou vnitřní sílu. Ale samozřejmě žije dál s tím, že život není samozřejmý.
1: Já jsem k tomu chtěl vlastně doplnit, že když člověk žije v takové situaci, tak to východisko, které jsme se v tom snažili najít, tak to jsme tady naznačili na té jako duchovní úrovni a na té praktické úrovni jako rodiče ve vztahu k dítěti jsme se snažili žít prostě v autenticitě a v pravdě. To znamená, v ničem jsme mu nelhali, z ničeho jsme ho nevynechávali. Byla i třeba situace, že tam s náma jako přespával, že na některá ta vyšetření šel prostě s námi. Když potom Dínka jak odcházela, tak jsme mu umožnili, aby u toho byl, když prostě se prolamovalo nebe do země, což je okamžik odchodu. Pokud ten člověk odchází prostě v pokoji, je velká škoda, že současná společnost se toho zřekla a zavřela to do skříně a institucionalizovala to, protože je to opravdu jako svatý okamžik. I spousta lidí nad tím možná v duchu prostě povytahovalo obočí, jako on byl u smrti přímo jako Dínka. Říkám, já si neumím představit, že by to bylo jako jinak. Byla to jeho sestra, tak proč my bychom ho měli o ten okamžik vlastně připravit. No, ale díky tomu, že jsme měli vlastně oporu jeden v druhém, tu cestu jsme kráčeli v jednotě, tak já to vnímám, že tam, kde ten strom stojí pevně, tak i ty prostě větve a ty jablíčka na tom stromě jsou prostě zdravá. Takže vnímám to, že tomto rodiče mají skutečně jako velkou moc. Že i ty extrémně těžké situace, ty děti mohou prostě přestát, pokud ti rodičové v tom stojí pevně.
2: Já ráda používám takovou metaforu pro to, co se stalo po odchodu naší dědinky. Přišlo mi to v modlitbě, v obraze, kdy jako čtyřčlenná rodina jsme byli jako židle, která má čtyři nohy a najednou jedna z těch noh se odlomí. A ta židle nemůže stát na třech nohách, nebo může stát, ale není stabilní a nikdo se na ní nemůže posadit, takže vlastně není funkční. A tak vlastně jsme hledali způsob, jak a hledáme stále, jak existovat a jak naši rodinu zase postavit tak, aby to byla židle, na které se dá sedět a která je pevná. A vnímám, že je to jako ze normální židle vytvořit trojnožku. Ale abyste vytvořili trojnožku, tak musíte odřezat ty zbylé tři nohy a musíte je jinak umístit pod ten podsedák. Musí být blíž a každá z těch noh musí jít trošku víc do šířky. Takže vlastně my teď usilujeme o to, abychom postavili stabilní trojnožku naší rodiny. Co mi ještě přijde důležité a za co jsem velmi vděčná, je, že jsme díky manželům královcovým věděli, že nemusíme čekat nebo nemusíme spěchat s odevzdáním naší zdišenky po tom, co odejde. Že to je čas, který je posvátný a že si můžeme dovolit mít tolik času na rozloučení po jejím odchodu, co potřebujeme. Vlastně ona zemřela ve čtvrtek 5. června ráno. My jsme ji dochovali, odevzdali a potom přijela rodina rozloučit se, přátelé nosili květiny, bylo to vlastně nádherné a důležité. A ještě ten den jsme vůbec nevolali pohřební službu, byli jsme ponořeni do toho loučení, nenechali jsme to ničím narušit, nechali jsme si ji doma i přes noc, vlastně jsme i spali kolem ní, jako v noci chtěli jsme být pořád blízko, ještě jsme nebyli připraveni ji propustit z té náruče. A až druhý den odpoledne jsme vlastně začali řešit ty praktické věci. A byl to pro nás tak důležitý čas, nejenom pro nás, i pro tu rodinu, pro všechny, kteří se přišli rozloučit, že jsem moc vděčná, že jsem to věděla a že jsme to takhle mohli si dovolit.
1: Já jsem v průběhu toho našeho rozhovoru zmínil, že došlo u mě vlastně k radikálnímu obratu uchopení víry, kterou jsem nejdřív vnímal tím intelektuálním způsobem. No a jedna věc, ve které se teda radikálně změnil můj úhel pohledu, je vlastně koncept svatosti. Do té doby jsem to nedokázal moc dobře uchopit, i ten náš prostě katolický způsob postavený na legendách a leckdy na kultu osobnosti mi jako nebyl úplně moc blízky. Ale skrze naši dceru a její statečnost, se kterou zvládala to všechno utrpení, všechnu tu bolest, kdy vlastně ona byla ten, který nám dodával energii a který nám umožňoval, abychom v tom kráčeli. Jsem vlastně viděl, že co to znamená, že každý jsme vlastně povolaní jako ke svatosti, tomu naplnit ten plán, ten účel, který nám Bůh dal, a my jsme naprosto přesvědčeni o tom, že ona za ten svůj krátký život 12 let, ta 12 symbolizuje určitou plnost, a se jí to podařilo. A to nám dává velkou útěchu, protože, a mohl jsem to i vidět, třeba když umírala moje babička, že tohleto člověk nemusí dostat, nebo mu není dáno i třeba po 85 letech života. Takže ten její život, byť krátký, byl vlastně plný a jsme přesvědčeni, že ona to povolání, které dostáváme úplně každý, že ona ho naplnila.
0: Tak já vám velmi děkuji za toto sdílení a přeji vám, aby tento váš příběh ovlivnil a posílil nejen vás, ale i co nejvíce lidí, kteří tento příběh uslyší a kteří se s vámi také setkají. Tak ať vám Pán žehná.
2: Děkujeme.
1: Díky za vaši službu. Ať Pán žehná vašim rozhlasovým pořadům.
2: A posluchačům.
1: A posluchačům.

Končí pořad na stole je téma, ve kterém jsme hovořili s manželi Magdou a Pavlem Královými z Olomouce o ztrátě dcery a o tom, jak se s touto situací vyrovnávají. Doufám, že vám rozhovor poskytl také naději a povzbuzení. Pokoj a dobro vám ze studia Hradec Králové přeje Martin Weisbauer.

Je 1 hodina v noci, čas pro komorní hudbu. My v ní uslyšíme skladby od skladatele Luigiho Boccheriniho. Bude to sonáta číslo 6, sonáta číslo 14, sonáta číslo 8, sonáta číslo 3 a sonáta d-moll pro violoncello a basso continuo. Příjemný poslech vám přeje Jiří Holeč.

0: Proglas přebírá relaci Radia 7 s názvem Nejen chlebem.
1: Nejen chlebem živ je člověk. Bible prostě mluví.

Vážení posluchači, jmenuji se Jaroslav Pokorný, jsem kazatelem Církve bratrské v Opavě a mám tu možnost s vámi tento rok sdílet úvahy nad biblickými texty. Čekáte rádi? Asi málo kdo z nás by dal kladnou odpověď. Buď proto, že se nám to může zdát ztrátou času, jako když čekáme na nádraží, protože náš vlak má zpoždění, nebo čekáme ve frontě v hypermarketu u pokladny. Možná ještě horší čekání je, když na jeho konci vyhlížíme něco potenciálně nepříjemného, jako třeba vstup do zubní ordinace či pracovny někoho, kdo nás bude zkoušet. Jiné je ale očekávat. Je tam přítomno napětí, protože nás čeká něco nového, například cesta do neznámé destinace, první rande, nová práce, ale zároveň se těšíme, pokud věříme, že to nové bude dobré. Novozákonní biblická kniha Skutků apoštolů, která dějově navazuje hned na evangelia, začíná právě takovým očekáváním. Čteme prvních 14 veršů první kapitoly této knihy. První knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit až do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha Svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po 40 dní ukazoval a mluvil o Božím království. Když se s nimi sešel, přikázal jim: neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem Svatým. Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: pane, obnovíš už teď království Izraele? Odpověděl jim: není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří až na konec světa. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe,